0: mix Rádia Wave.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit,

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

California dream girl. Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

you.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Wave. Děláme vlny.
2: No matter what. No matter what. You

si mi ztratila, našel jen otázky. Smyslel jsem, že teď žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teď žít bez lásky.

0: bad folks, you must go.
1: Český rozhlas, Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Děláme.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: That's incredible.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Ahoj, tady kapela Meluzína.
4: A právě posloucháš Rádio Wave.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: bitches wanna beef.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte Radio Wave. 8 hodin a 1 minutu dohrává nám Armani White a Billie Eilish. Před námi první zprávy, ve studiu je Jirka Klečka.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května. Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moci zásoby okamžitě doplnit. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by ale mělo přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by se jich mělo v obcích s rozšířenou působností začít být 205. Počítá s tím novela zákona o podpoře bydlení, kterou schválil Senát. Americký prezident Donald Trump na závěrečné tiskové konferenci označil summit NATO v Turecku za velmi úspěšný. Poděkoval tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi, chválil generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho i další lídry, které označil za chytré. Podle šéfa Bílého domu panovala na jednání velmi dobrá atmosféra a spojenci si konečně uvědomují, že musí zvyšovat své údaje na obranu. Nejvíc nominací na letošní ročník amerických televizních cen Emmy získalo drama The Pitt, češtině známé pod názvem Urgen z lékařského prostředí. Celkem si vysloužilo 25 nominací. 24 nominacemi následuje těsně zadní komedie Stále v kurzu, což je rekordní počet pro komediální seriál. V kategorii minisérií dominuje drama Vepři se 16 nominacemi. Vyhlášení 78. ročníku cen Emmy se bude konat 14. září.
1: Sport.
2: Plavec Jan Foltín získal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově stříbro na 50 metrů. Prsa. Ve finále 18-letý talent s časem 27-29 nestačil jen na Brita Maxe Morgana, s níž prohrál o 3 sekundy.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Radio Wave začíná ráno s Krištofem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

Krásné, dobré ráno, 8 hodin, skoro 9 minut, příjemný poslech Rádia Wave vám ze studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze přeje Krištof Šimek. Vstáváte s Rádiem Wave 9. července 2026 v 8 hodin 9 minut. Si můžeme připomenout význam dnešního dne, je to 190. den podle našeho kalendáře, takže do konce roku zbývá už jenom 175 dní. Skutečně myslete na všechny prosincové povinnosti, co se týče dárků a tak všechno. Uvidíte sami, jak to velmi rychle uteče. Zároveň přejeme samozřejmě krásný sváteční den všem Drahoslavám. To je jméno, které slaví právě 9. července, tedy svůj krásný narozeninový nebo narozeninový. Samozřejmě můžete být i narozeninovým dnem, ale tedy krásný svátek všem Drahoslavám. Za chvilku taky třeba pronostiky a podíváme se na to, co se děje v kultuře. Pozveme vás na nějaké zajímavé koncerty, kterých bude určitě fura. Rozjíždí se spousta festivalů, podíváme se na Pohodu, kde včera zahráli Cure. Připomeneme si je taky třeba i v playlistu. Teď si dáme Karolínu Beranovou, taky Oliviu Dean a teď už novinku v našem playlistu, skladbu, za kterou stojí francouzsko-kubánské sestry, které si říkají i Bejí, akorát, že trošku název skladby klame, neb se jmenuje Mošpit, zas takový Mošpit to nebude, ale nuda rozhodně taky ne, takže novinka v playlistu Rádia Wave. Krásné ráno.

0: 8 hodin 19 minut, tradiční čas pro pranostické okénko. Byť tu dnes Bořek není, tak to zkusím vzít za něj, protože on by vás jistě obohatil o spoustu zajímavostí, které se právě váží k dnešnímu dni, k 9. červenci, což je teda už vtipný na začátek, protože k dnešnímu dni se zas tak moc toho nic neváže, pokud se já dívám na své oblíbené pranostické, nebo tedy spíš Bořkovi oblíbené pranostické servery, tak třeba jaký leden do zimy, takový červenec do horka. To jistě nemá žádnou velikou souvislost s 9. červencem. Ten tedy jako měsíc červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. Taky bych tady potřeboval nějaké to dovysvětlení. V čem já jsem mnohem zdatnější, tak to je v hledání toho, čím je dnešní den významný. A pokud třeba máte rádi, jako já, filmy s Tomem Hanksem, ať už je to Fantastický trosečník, Zachraňte Wayna Ryana, nebo Chytně, když to dokážeš, tak Tom Hanks dnes 9. července slaví narozeniny. A to konkrétně 70. Takže hodně štěstí a zdraví a spoustu krásných, výborných a silných filmů, to si samozřejmě asi jistě všichni přejeme. 9 hodin bude za 40 minut, to budou další zprávy s Jirkou Klečkou. Do té doby nabídneme třeba taky kulturní přehledy, podíváme se na náš zpravodajský server i rozhlas, co zajímavého se píše o nás doma i ve světě. No a taky si dáme třeba Jessie J, taky si dáme třeba Fake Minka a teďka je tady El Fecho RD a You Are na skladbě Teteo.
1: Yo!
2: R!
3: Psicópata!
2: Compañero! Compañera! Todo conmigo!

0: Yawning Portal, taky Oli Excel a skladba Silver Plated dohrává krátce po půl deváté, posloucháte Radio Wave ve čtvrtek 9. července a teď míříme za Opak Disu Label, tahle parta, dobře známá i z Radia Wave díky pořadu Scéna s Opakem Disu, se teďka na Radio Wave transformovala do nového pořadu, do nejostřejší rapové show Široko daleko, která se jmenuje Excalibur. No a už třeba za chlapci dorazil rapper Payne, taky Paul Gate, nebo velmi nedávno taky Smack One, pražský strašnický rapper, který nedávno vydal taky další desku a má nové klipy, které můžete vidět třeba na YouTube. Tak teď vás pozveme k dnešní epizodě, protože Excalibur bude v 21 hodin opět ve vysílání Rádia Wave. No a tentokrát na téma dancehall, což je žánr, který v Česku jde taky dělat, i když by si to možná spousta lidí nemyslelo. Pražský rapper Darko Don vydal na začátku léta projekt Dead Boy, na kterém dokazuje, že i v Česku lze právě důstojně udělat dancehall, takže nejen o tom se v dnešní epizodě Excalibru bavila sestava, kterou velmi dobře znáte. Zároveň k tomu bude Excalibur playlist, tedy od 21 hodin a od 22 hodin, tedy hodinová premiérová epizoda. Potom samozřejmě k poslechu ve všech podcastových platformách nebo taky na YouTube, protože tahle ta show je i na video, takže ji můžete vidět i v těch svých podcastových aplikacích a samozřejmě taky v apce Můj rozhlas. Dneska večer.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

spoustou zábavy, koncertů na nádvoří právě Zlínského zámku a taky v přilehlém sadu Svobody, takže tam můžete pravidelně nově vyrážet za kulturními akcemi, třeba 30. července na Letní kino s živou hudbou, kdy se promítat bude groteska s Haroldem Lloydem Opatrovíš, no a taky s koncertem a živým hudebním doprovodem Davida Dorušky a taky Martina Kišperského, znáte třeba právě z kapely Květy. No, to, že letní kina opravdu jsou velikým trendem a že se jich co dál, čím dál tím víc otevírá, tak to potvrzuje třeba i Rožnov pod Radhoštěm, když jsme teda v tom Zlínském kraji, tak míříme směrem k tomu Moravskoslezskému. No a v Rožnově pod Radhoštěm se na letní kino složilo 9 obcí, aby skutečně mohli lidé v létě zažívat tyhle ty jedinečné krásné večery, takže právě místní kino tedy otevřelo v areálu taky lokálního výrobce svíček, kde je celá scéna, jak všichni říkají, krásně nasvícená, tak proč by nebyla právě v areálu svíčkárny. No, když jsem zmiňoval tu akci, kterou doprovodí hudebně Martin Kišperský ve Zlíně, tak samozřejmě myslím na kapelu Květy, no a tu si můžeme dát s jejich asi nejslavnější skladbou My děti ze stanice Bulerbin.

je blbej, jenže oni si to natáčejí. Potkal jsem ji na rohu náměstí.

0: Fake Mink, taky Mechatok nebo Echo 2K na skladbě Maka. Blíží se nám 9. hodina, ve zprávách se podíváme třeba na začínající festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích, nebo že letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. To všechno přidá ve zprávách Jirka Klečka už za chvíli.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Listen up. There is no before, there

0: Negative Gemini na vlnách Radia Wave. Uvidíme, jestli Positive News přinese Jirka Klečka. Je 9 hodin a 1 minuta.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejně vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostranických volbách jediným kandidátem. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně, uvedla to dnes meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy. Filmovým programem v kině Panorama dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích na Blanensku. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program, který zahrnuje také besedy, autorské čtení nebo výstavy, potrvá do neděle. Festival se koná na několika místech v Boskovicích, například u židovského obecního domu za budovou muzea regionu Boskovicka, v Sokolovně nebo v zámeckém skleníku.
1: Sport.
2: České volejbalistky po středeční porážce 1-3 s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám, se kterými také nemají dobrou bilanci. Oba týmy jsou zatím mimo postupové pozice do čtvrtfinále.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháníkami. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Radio Wave.

0: Matyášovi, kamarádi, strach a úzkost, nevím, kolik jezdců Formule 1 má, když jedou třeba závod v belgickém Spa nebo na dalších různých okruzích, které jsou pověstné tím, že opravdu přináší spoustu strašidelných situací. No, o Formule 1 teď bude řeč ve vysílání Rádia Wave, protože nám tady zůstal zprávař Jirka Klečka, což je obrovský fanoušek.
1: Ahoj, obrovský bych neřekl, ale občas se kouknu na nějaký závod.
0: Nedělej, že se občas koukneš, koukáš se každou neděli a máš s tím už trošku problémy.
1: No dobře, je to pravda, ale vyloženě na závodě jsem byl jenom jednou.
0: Mě by zajímalo, jestli ta láska k Formuli 1, která teďka mám pocit minimálně jako v mojí bublině, docela sílí, jestli souvisí i s těmi zákulisními seriály, které, myslím třeba tím Drive to Survive, kdy skutečně může hodně lidí nahlédnout tam, kam se dostane jenom Brad Pitt, pokud se vypraví na velkou cenu.
1: Rozhodně, jestli tady mluvíme o tom seriálu, který je teďka populární na těch streamovacích platformách, tak tam je dokonce i zajímavé, že ono se to nezaměřuje jenom na ty hlavní týmy, jako je prostě Ferrari, Mercedes nebo McLaren, ale snaží se to tam vytvářet i takový plastický obrazy těch menších týmů, jako jsou například Haas nebo teďka Alpine. A když už jsme u toho zákulisí, slyšel jsi o tom, že se jako šeptá o tom, že by Max Verstappen z týmu Red Bull mohl teoreticky přestoupit do McLarenu, a to ještě letos?
0: Tak tuhle zákulisní informaci jsem neslyšel. To nebývá zas tak časté, že by během jedné sezóny někdo přece přestoupil z týmu do týmu.
1: A ještě bych jako chtěl znova říct, že to jsou spekulace, tím to není potvrzené, ale nestává se to úplně často. Otázka tam je pak, koho by vystřídal. Připomenu, že v McLarenu jezdí teda Piastri, Australan a Brit Norris. Bůh ví, koho by nahradil. A Bůh ví, po kom by pak, jakoby, kdo by byl ten hlavní jezdec v tom týmu. Takže o tomhle se teďka bouřlivě spekuluje na sociálních sítích.
0: O čem já můžu spekulovat a co bych si jako rád vyzkoušel tady ve vysílání Rádia Wave je, jestli ti něco říká třeba tenhle zvuk. Protože za dobu Formule 1 se změnily motory a každý měl trošičku jiný zvuk, takže by mě zajímalo, tak jako odbornicky, co bys řekl, že je tohle za motor?
1: No tohle jsou ty V12, které tam byly, ale nespomenu si...
0: Chlapče, tohle není V12, tohle je dokonce pouze v uvozovkách V8. V10 je tohle. A legendární V12, kterou známe třeba právě z éry Ayrtona Senny nebo i Michaela Schumachera, je tohle. To, co se mnohem více blíží aktuální realitě, jsou tyhle zvuky. A já myslím, že to i laik pozná na první dobrou, že v tom velký rozdíl je. Což je taky kontroverzní téma, o čem spousta lidí mluví, že vlastně technologie se posunula na tak fantastickou úroveň, že dneska už to podle některých lidí není třeba tolik o kvalitě toho jezdce, ale o tom vlastně, jak ti konstruktéři připravili fantastický auto. Jak ty vnímáš poměr mezi tím, jak dobrý musíš být jezdec a jak dobrý ale ve skutečnosti musí být i to auto?
1: Já myslím, že ta kvalita toho jezdce tam zůstala, protože například v té současné éře těch motorů, tam ty jsou hybridní motory, které mají zároveň elektrický motor, a v tom musíš jakoby trošku strategizovat, protože například můžeš si tam ten mode overtake, který přidání trošku toho výkonu, zapnout v jedné zatáčce, ale musíš pak počítat s tím, že ten člověk, který ho předjíždíš, tak bude mít ten motor a tu baterku a daleko větší výkon pak v další zatáčce. Takže tohle jako nějaký strategizování, který do toho podle mě přináší zase trošku něco jiného. Uznávám, že to prostě není takový to prostě zmáčknout tlačítko a mám DRS a jedu daleko rychleji. A je to něco trošku jiného. Přiznám se, že na začátku téhle sezóny, kdy tyhle ty motory vlastně vešly v platnost a začaly fungovat, tak jsem si nebyl úplně jistý, jestli se mi to líbí. Teďka už si na to asi začínám docela zvykat. No, ale je to prostě hodně něco úplně jiného.
0: Na závěr prozrať, kdo je tvůj oblíbený jezdec, ať tě s tím můžeme konfrontovat na konci sezóny.
1: Já jsem bohužel fanoušek Maxe Verstappena od roku 2021, od té famózní sezóny, která vlastně skončila až v posledním kole posledního závodu.
0: Ano, Max Verstappen samozřejmě jeden z nejlepších jezdců a myslím si, že ve chvíli, kdy ukončí svoji kariéru, dost možná jeden z nejlepších jezdců historie. Formule 1 má za sebou v této sezóně zatím 9 podniků, posledním byla velká cena Velké Británie. No a blíží se právě belgické Spa, což bude už příští víkend. Zatím, co se týče tabulky, co se týče toho, kdo vede, tak tím nejúspěšnějším je zatím Kimi Antonelli, pojmenovaný příhodně podle legendárního Kimiho Räikkönena, 19-letý jezdec, který údajně snad nemá ani řidičský průkaz.
1: Taky jsem tohle to zaslechl, je to úplně šílené.
0: Fantasticky, že se musíš nechat jako odvíst na trať, aby si potom jel 340 km v hodině na rovince ve Formuli 1. To je neuvěřitelné. Myslíš si, že to průběžné vedení udrží a mohl by se stát historicky jedním z nejmladších, neli nejmladším vítězem celého seriálu?
1: Možné to je, ale myslím, že jak ukázala i loňská sezóna, kdy Max Verstappen, můj favorit samozřejmě, stáhl neuvěřitelných 100 bodů na posledních prostě, kolik to bylo, 8-10 závodech.
0: Ano.
1: Tak myslím, že to ukazuje, že ještě rozhodně není to rozhodnuto a že ještě nás čeká zajímavá sezóna až po letní pauze, která si myslím, že začíná ta pauza teďka potom Spa.
0: Ano.
1: A pak se bude jezdit zase až na konci srpna, ne, ale do konce v září. Konkrétní kalendář si nepamatuju.
0: Jirka Klečka ve vysílání Radia Wave potvrzuje, že pokud by náhodou, pauza bude po Maďarsku v červenci až potom do konce srpna. Jirka Klečka potvrzuje, že pokud by náhodou už někdy nebyl zprávařem Radia Wave, tak Števo Ajzele, komentátor Formule 1, by ho jistě ocenil ve studiu, tak uvidíme, kam tvoje kariérní kroky dojdou. Každopádně teďka jsme se bavili o Formule 1 ve vysílání Radia Wave. Jirka zase v 10 se zprávami, tak čau.
1: Díky, čau.
0: Novinka The 8 a taky Vernon na skladba Sing a Song.

Při pohledu do playlistu Rádia Wave mám teď velikou radost, protože si dáme další z těch nejnovějších skladeb v našem playlistu, protože míříme za skotskými Boards of Canada. Tahle legendární elektronická skupina nebo duo, chcete-li, ze Skotska se velkolepě vrací na scénu s deskou Inferno, která vyšla 13 let potom, kdy se tihleti elektroničtí průkopníci naposledy objevili na kultovním labelu Warp Records. To bylo tedy s deskou Tomorrow's Harvest. No a Boards of Canada netřeba připomínat, jsou to průkopníci žánru a na konci 90. let společně třeba s Aphex Twin nebo Outkickerna právě vynesli zmíněný Warp Records label do výšin jakési hudební avantgardy, takže není divu, že samozřejmě nová deska vzbuzuje veliké ohlasy, já už jsem ji celou slyšel a velice mě baví. Byl jsem nabrýfován, že to nemůže být špatné, když jsem si nedávno v pořadu Boys povídal s moderátorem, podcasterem Čestmírem Strakatým, který je velkým fanouškem právě Boards of Canada, a ten jasně říkal, není možný, aby ta nová deska nebyla dobrá. Prostě Boards of Canada, co udělají, to je legendární, epické, fantastické. Posuďte sami, jestli tedy deska Inferno taková je. Já bych řekl, že ano. Stejně tak si myslím, že skladba Prophecy je jedna z těch nejlepších, která mě nejvíc baví, tak si ji teď všichni pojďme užít. Nová deska, která po 13 letech vyšla v rámci skotského dua Boards of Canada na Radio Wave.

0: Baby, taky i Glue Ghost, Warpster nebo Follow na skladbě Scarface, krátce po 9:30 posloucháte Radio Wave, no a teď pozvánka k poslechu dnes, ale za dlouho, protože až ve 23 hodin dostávají prostor Adam Ernest a Petr Uhlík, tedy chudáčci, dost proto, že to prostě dřív vysílat nejde, if you know what I mean, takže dneska epizoda chudáčků na téma, kde má člověk na těle nejvíc bakterií. A co patří do správné ranní skincare? I proč se Petr Uhlík musí veřejně omluvit všem kamionákům světa? Chudáčci se v nejnovější epizodě věnují hygieně, vrstvám toaletního papíru i dalším zcela, ale opravdu zcela zásadním věcem, které souvisejí s očistou těla. Tak si to nalaďte a pokud byste byli velmi nedočkaví, do té doby si připomeňte jedny z těch posledních epizod, protože chudáčci jsou skutečně zárukou velmi kvalitního humoru, alespoň z mého pohledu, série, která původně vznikla jako dočasná a stal se z ní pravidelný formát, z čehož máme na Radio Wave velikou radost. Poslouchejte dnes večer, tedy ve vysílání Radia Wave, potom taky ve všech aplikacích, které máte rádi.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.

Na vlnách Rádia Wave 9 hodin 44 minut její aktuální tvorba a skladba Wink Wink. My se teď přesouváme na festival Pohoda do Trenčína, kde každoročně se děje tenhle ten skvělý hudební zážitek, alespoň z mého pohledu. Pokud jste vyrazili třeba včera, tak jste mohli vidět samozřejmě koncert The Cure, taky Denise Banga, a.k.a. Fuck Kulta. To byla taková novinka na Pohodě, že se přidal tenhle ten special den, jak už to třeba dělá Rock for People z koncerty Iron Maiden a dalších. Ten dnešní program nabízí spoustu hudby, která mě mrzí, že ji nenavštívím, protože se dneska představí třeba ukrajinská hudebnice Alina Paš s velmi takovým jako excentrickým projevem a skvělou show. Potom zahrají britští Idols na Radio Wave nám všem

dobře známý z playlistu. No, vrcholem toho dnešního programu je samozřejmě koncert Damona Albarna, respektive jeho hudebního projektu Gorillaz, který by člověk asi jednou za život vidět měl, tak doufejme, že těch možností Gorillaz vidět bude vícero, protože už právě na zmíněném Rock for People to zahráli, takže doufejme, že pokud dneska je prošvihnete, že ještě budete mít další šance. No a potom večer v pozdějších hodinách, tedy krátce po půlnoci, zahraje třeba peruánská hudebnice Sofia Curtesis, kterou na Radio Wave taky máme rádi. No a aby toho nebylo málo, co na Radio Wave máme rádi, tak dneska se představí taky po 9. večer DJ Gap, slovenský DJ, který se nedávno představil taky ve studiu Radia Wave v rámci tedy Flamu a jeho DJ setu tady u nás v prosklém studiu na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice. No a do playlistu se nám zcela náhodně zatoulal i teďka, když si dáme skladbu Bloom, takže elektro disco a fujary. Každopádně tedy festival Pohoda, teď probíhající v Trenčíně, vrcholem dnešního programu budou Gorillaz.

0: Na rádiu Wave nám dohrává Pink Panthers a skladba Illegal, za chvilku třeba taky Hard Life, nebo potom slovenští Berlin Manson s jejich skladbou Netancujem kývem hlavou. Za pár chvil taky Jirka Klečka, další zprávy rádia Wave, tak příjemný poslech a hezké vstávání.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. Máte

0: svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter, hitparáda neobjevených s Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: přesně 10 hodin, jsou tady další zprávy Rádia Wave a s nimi Jirka Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ve Zlíně hoří bývalá továrna firmy Baťa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachů ze 4. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě zasahuje 16 jednotek. Podle policie se nikomu nic nestalo. Kouř je cítit i v samotném centru města. Maďarská opoziční strana Fidesz dnes pořádá demonstraci proti navrhovanému dodatku k ústavě, který by umožnil odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Nový premiér Petr Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Šujok opakovaně vzkázal, že sám se prezidentského křesla nevzdá. 9 zemí žádá podle webu Politico Evropskou komisi, aby zmírnila zavádění nových hraničních kontrol. Nový biometrický systém kontroly podle nich stále způsobuje komplikace a tvoří se dlouhé fronty. Země proto žádají komisi, aby jim umožnila omezit dočasné používání elektronického systému vstupu a výstupu, a to i po 6. září, kdy měla výjimka vypršet. Systém měl nahradit ruční razítkování pasů na hranicích Evropské unie. Albánský premiér Edi Rama ve středu hájil rozhodnutí vynaložit 4 miliony eur, tedy asi 85 milionů korun, na koncert kontroverzního amerického rapera Kanye Westa. Informovala o tom agentura Reuters, podle ní se dlouholetý předseda vlády snaží zmírnit pobouření kvůli této akci, která přispěla k vyostření veřejných protestů a požadavků na jeho rezignaci. West, který vystupuje také pod jménem Ye, dostal letos v létě zákaz vystupování v několika evropských zemích, včetně Česka, kvůli pochvalným zmínkám o Adolfu Hitlerovi či antisemitickým výrokům.
1: Sport.
2: Česká reprezentace porazila na pražském baseballovém týdnu Německo i po druhé 15-5 a obsadila třetí pozici. Duel o konečné umístění vyhráli svěřenci trenéra Pavla Chadima nad loňskými vítězi. Češi utkání v Eagles Parku prakticky rozhodli už ve třetí směně, po níž se dostali do vedení 11-0.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě, místy až oblačno, jen výjimkami s výjimkami přehánky. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio
3: Wave. Děláme vlny.

0: Při absenci Božka Joury to za něj prostě musel vzít náš zprávař Jirka Klečka, který po zprávách zůstal ve studiu, protože přináší sice politické téma, které na Radio Wave tolik neřešíme, ale tady musíme udělat prostě výjimku v rámci zahraniční politiky, protože je to naprosto neuvěřitelné. Pokud byste nevěděli, kdo je to Count Binface, tak věřte, že to v brzké době může být vlastně docela vlivný britský politik, byť je to postava, jak už napovídá to jméno, Count Binface. Je to prostě, no jako, když si to dáte do vyhledávače, tak máte pocit, že jste ve Futuramě, protože mi to trošku ta hlava připomíná robota Bendra, zároveň je to prostě opravdu odpadkový koš na hlavě. Jirko, ty tuhle tu zprávu zpracováváš v rámci Wave News, předpokládám, že tě asi zaujalo stejně jako všechny, že by v Británii mohl být vlivným politikem člověk, který je spíše komediant a má na hlavě popelnici.
1: Je to tak, já jen trošku uvedu do kontextu, tak tenhle ten člověk, tahle ta satirická postavička kandiduje teďka proti Nigelu Faragovi, jestli si ho vybavíte, tak Nigel Farage je jedním z lidí, kteří vlastně stáli za Brexitem, za tím referendem v roce 2016 a teďka vede stranu Reform UK a velice ve zkratce se proti němu vyrojilo několik kontroverzních kauz a on nedokázal úplně vysvětlit, jak se mu na účet dostali miliony liber, a protože to znamená vyšetřování v tom parlamentu britském, tak protože to znamená to vyšetřování, které by mohlo vést až k tomu, že se ty volby, v kterých byl zvolený, budou opakovat, tak on tomuhle chtěl předejít a tím, že sám odstoupí a že ty volby se jakoby vlastně vyvolá sám. A akorát asi nepočítal s tím, že všechny strany, které by v těch volbách proti němu mohly nastoupit, si řekly, že se tohodle jeho divadílka nebudou účastnit a nepostavili tam tedy v tomto Essexském obvodu vůbec žádného protikandidáta. No a jediný člověk, který tak byl, který bude čelit tomu Nigelu Faragovi, je tady Count Binface, což se dá vlastně v podstatě přeložit jakoby hrabě popelničí ksicht, něco takového, řekněme. No a vypadá to, že tyhle dva muže nebo muž a popelnice proti sobě teďka stanou.
0: Když si podíváte třeba i na YouTube do nějaký videa, tak teď nedávno byl Count Binface třeba v rozhovoru v BBC Morning Live, je to vlastně včerejší rozhovor, tak jenom pro takové lehké připomenutí, abyste si představili, jak vlastně vůbec zní hlas Counta Binface.
2: Good morning your time, good evening Sigma Nine time, it's a pleasure to be with you.
3: Good morning from space. Hello to you. First question, why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
2: Why not?
0: Je to vlastně na jednu stranu samozřejmě velmi humorná záležitost, na druhou, Jirko, ty jakožto zároveň novinář, člověk s přehledem o politice, myslíš si, že má teda reálnou šanci se tím člověkem vlivným, respektive tedy on kandiduje na post jakoby vlastně poslance, ne? Pokud
1: ano,
0: se bavíme
1: to
0: v tom nějakém překladu do českého prostředí. Jak třeba, myslíš, ta veřejnost by tohleto přijala? Je to taková ta recesistická situace, kdy prostě dáme to tomu Farageovi, my, kteří s ním nesouhlasíme, natolik sežrat, že ho porazí popelnice na hlavě?
1: Já jsem četl nějaké analýzy a myslím si, že to docela možné je teď, když jsem šel ráno, tak jsem četl, že sázkaři strašně zráží kurzy na to, že by Count Binface mohl vyhrát. A Briti jsou takový jakoby národ humoristů a řekněme, že by mohli udělat takovouhle recesi. Asi by mě to nepřekvapilo, nicméně ty šance asi nejsou úplně vysoké, ale podle mě nejsou úplně nulové.
0: Count Binface má ve svém programu taky jednu velmi kuriozní záležitost spojenou se zpěvačkou Adele, tak co chce udělat?
1: Ano, jen připomenu, že mezi teda jeho volební sliby patří to, že on není Nigel Farage, pak taky slibuje, že postaví jeden levný byt pro někoho, kdo se dnes nenastěhuje, no a pak taky slibuje, že znárodní Adele.
0: Znárodní Adele.
1: Znárodní Adele.
0: To znamená, že by jakoby Adele přestala mít možnost vystupovat tam, kde chce, přestala by mít možnost vydělávat si svými koncerty, když třeba nedávno v Mnichově měla asi 11 koncertů za sebou. To by nebylo prostě a dobře, by byla majetkem jako britské veřejnosti.
1: On to asi úplně takhle nespecifikoval, nicméně.
0: Chtěl říct něco vtipného.
1: Asi, a řekněme, že by prostě byla opravdu už ten národní klenot ta Adele.
0: No tak vydržte si na tuhle tu zprávu, která se velmi velmi brzo objeví taky na našem webu wave.cz. Jirka Klečka, expert evidentně na britskou politiku a taky na popelnicové koše, teď promluvil ve vysílání rádia Wave. No a když už jsme tady mluvili o té Adele, tak než jí chudačku znárodní ve Velké Británii, tak jí pojďme dát taky prostor na rádiu Wave s její skladbou. Jirko, ty se měj moc krásně a těšíme se na tvou novou zprávu.
1: Díky, naslyšenou.

Laserem v očích probudávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

0: Kosmetik Institute na vlnách Rádia Wave a skladba Nový závislosti, 10 hodin 20 minut, posloucháte 9. července 2026, den před začátkem dalšího ročníku festivalu Creepy TP, nebo Creepka, chcete-li. No a protože se nám to tedy kvapem blíží, tak ve studiu Rádia Wave je founder tohohle festivalu, dramaturg, prostě člověk, bez kterého by Creepko nebylo, Jakub Hošek, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Creepko se tedy přesouvá, to je asi zásadní informace, z Kutné Hory do Prahy na Pražskou Štvanici. To je samozřejmě kultovní místo v rámci Prahy, spjaté se spoustou hudebních žánrů, na které se právě vy ve festivalu zaměřujete. Tak proč to tedy, že se najednou Creepy TP objeví na téhle venue?
1: No, nejsme z toho úplně nadšený, ale v Kutné Hoře jsme se nedohodli s tím místem, kde jsme byli, nebo kde jsme působili posledních pár let, a vůbec prostě se nám nepodařilo i s městem vymyslet nebo vytipovat nějaký nový místo. No. Takže jsme si řekli, buď to uděláme v Praze, anebo to prostě nebude. Tak jsme zvolili tuhle variantu.
0: Jak bude ten letošní ročník vypadat, když to ti člověk vyrazí na vaše stránky, které jsou teda by the way fantastický, a musíš potom ještě v rozhovoru prozradit, kdo je udělal, protože to je bomba. Tak je vidět samozřejmě, ten třídenní program je rozdělený jako na outdoor, na indoor, na bike, předpokládám tedy bike 7, na bike Jesus v prostorách právě Štvanice. Tak pokud někdo zvažuje, že by chtěl vyrazit, anebo třeba ještě vůbec ani neví, co Creepy TP je, tak na co bys tak jako primárně nalákal? Co je ta hlavní message tohohle festivalu?
1: No, klasicky ten line-up stavěný jako každý rok. Řídím, jako při tom skládání toho line-upu se řídím jednak vlastním vkusem, nebo to, co jsem poslední rok jako osobně poslouchal, nebo co je náš tým poslouchal. Potom znám profil našeho návštěvnictva, takže vím, co tak jako asi očekávají, nebo co mají rádi. A za třetí se řídím tím, co je teďka hodně současný a oceňovaný třeba odbornou kritikou světovou hudební, takže vlastně všechny ty tři věci, když dám dohromady, tak vznikne tenhle line-up. Takže jsou tam úplně fresh věci, nový projekty, který třeba nemají ještě ani vydaný debit, mají třeba jenom nějaký single za sebou, potom jsou tam nějaký kultovnější věci, které už fungují deal, některé věci se nám tam vrátily, které prostě projevily zájem hrát po druhý nebo po třetí, a jakože to v Praze, tak jsme si říkali, že vlastně ta změna toho místa může být pro ty interprety zajímavý.
0: No a kdybyste teda to trošku přiblížil jako žánrově, bavíme se tady o elektronické hudbě.
1: No, od elektronické hudby, experimentální, přes nějaký rapy, až po hardcore punky. Máme tam hodně zastoupený letos kytarový věci, převážně zaměřený na hardcore, post-hardcore a třeba screamo. Takový uřvaný jako hardcore, emocionální. Je to hodně jako emo, jako jsem se všem. Je to taková jako emo edice, tomu říkám tak jako ne, tak jako pro sebe, jo. Ale třeba nalákal bych lidi třeba na úplně zbrusu nový projekt, který se jmenuje Car Underwater, což je taková supergroup z Los Angeles. To je právě takový emo, takový emo rock, od kterého se hodně jejich management slibuje, podepsali major, vydali EP teďka čerství a Bůh ví, co z toho bude. Myslím, že to bude hodně ambiciozní projekt. No. Potom tam máme nějaký rapy, jako třeba Joey nebo Marlon Dubois, což jsou lidi z kolektivu Shit Theory. Joey je exkluzivní show jenom u nás v Evropské unii. A další věc z republiky je třeba Johnny, no, což je takový britský rapper, mladý, z takový tý nový vony. Teďka fresh anglický, jako je třeba Fake Man, který tady nedávno hrál, nebo SD Kid, to je taky docela vyhypovaný teďka.
0: SD Kid vystoupí na Creepku?
1: Ne, nevystoupí, ale Johnino, což je vlastně ta nová vlna toho rapu.
0: Yes. Já tady vidím třeba DJ set od Frost Children.
1: Jo, Frost Children budou mít dva sety na festivalu, jednak DJ set a jednak live set.
0: Aha.
1: Chtěli se vrátit, protože vlastně hráli u nás před dvouma rokama, a tam jsme vlastně oslovili jako úplně první na evropské konzert, takže měli evropský debut a z nějaký lojality, nebo já nevím z čeho, prostě mají nás rádi, tak, nebo máme se za mě rádi, tak se teďka chtěli vrátit, tak jsme je vzali zpátky.
0: Ty jsi začal na tom, když jsi poprvé tady začal mluvit o Creepku, tak říkáš, že ten vibe z toho přesunu z té hory do Prahy, do centra na Štvanici, není jako úplně dobrovolný v tom smyslu, že byste radši možná to drželi třeba jako někde v prostorách právě jako Kutná Hora. Na druhou stranu pro člověka, který organizuje festival, to znamená, že ti lidi za tebou prostě musí přijet, protože velká část návštěvnictva přesně Creepka určitě přijela z Prahy, z dalších jako větších českých měst, ale i samozřejmě z těch menších. Nevidíte teda náhodou týmově jako naopak tu výhodu, že ta Praha může přinést teoreticky větší počet lidí než třeba v minulosti? S jakým očekáváním do tohohle toho jdete?
1: No tohle očekávání tady trochu je, ale fakt vůbec nevíme. Mám pocit, že v rámci prodeje je to tak podobný. No. Jakože ta komunita je prostě stabilní, je to hodně komunitní akce, kam jezdí teda hodně zahraniční návštěvnictvo. Ale pro ty Pražáky to je samozřejmě jednodušší, vlastně mělo by to být pro všechny jednodušší, jo? Že třeba převoz umělectva z letiště, jo? Lidi z Prahy třeba kolikrát se rozmýšleli ten výlet do jiného města, takže teďka třeba spontánně vyrazí v ten den a tak, jakože mělo, jako sami jsme zvědaví, co se vlastně stane s tím přesunem, no. A je to, jako buď to bude fajn, nebo to bude divný a...
0: To je skvělý přístup. Prostě buď to bude fajn, nebo to bude divný. Což podle mě vystihuje fajn a divný zároveň jsou přesně vaše webovky, které teda mě neskutečně baví a vypadá to fakt, jako když jdete hrát nějaký RPGčko v roce 2004, což asi byl možná i záměr tam do toho nějakou trošku jako gamingu prostředí a la World of Warcraft a podobně dostat. Tak kdo vám ty stránky dělal, respektive jak seš s nima spokojený a zároveň teda připomeň taky, že skrz ty stránky určitě je možnost koupit si lístky na festival, který zítra začíná.
1: Ty stránky nám dělala Tereza Nováková, což je v současnosti studentka Akademie výtvarných umění, kde teda taky působím. A jako pedagog teda. No a vlastně ty stránky jsme dlouho neměli, vlastně mám pocit, že jsme měli úplně na začátku a pak 15 let nic. A loni se zase spustili díky Tereze a vlastně snažíme se prostě mít kvůli nějakému informačnímu zdroje pro lidi. Jo. To, že to není úplně přehledný, je další věc, a to ono to nějak patří k tomu Creepku, protože jako není ta přehlednost je spjatá jako zase s tou jakoby crazy vizualitou, jo, kterou vlastně si taky děláme sami. Jo. A jaká byla ta další otázka?
0: No, že skrz ty stránky je samozřejmě možný koupit si vstupenky, které teda jsou stále v prodeji, jsou celofestivalový, nebo si dají koupit i lístky na jednotlivý dny?
1: No, zbývá pár desítek vstupenek, který je možný koupit do zítřejších asi 17-18 hodin, jako ty celofestivalový, a pak budou ty denní nějak, jak na go-outu, tak na místě, jo.
0: Okay.
1: Ale říkám, zbývá už pár míst, no, což je pro nás dobrý, ale pro lidi, kteří se třeba...
0: Pro vás blbý, protože už jich je skutečně málo, takže pokud by vás zaujal line-up a vůbec program letošního Creepka, tak určitě vyražte nakoupit. Poslední otázka, kdyby ses teďka měl zamyslet nad tím, až budeš v pondělí hodnotit tenhle ten ročník, tak kde máš největší očekávání? Je nějaký jeden konkrétní moment třeba, na který se fakt jako hodně těšíš? Nevím, booking, ze kterého máš obrovskou radost, že se podařil, nebo něco, co si myslíš, že vytvoří nějaký specifický okamžik, na který pak budeš vzpomínat. Napadne ti na první dobrou něco?
1: Tak jednak ten booking, se tam těším na hodně věcí osobně, ale jednak jsem zvědavý na ten areál, jak se podaří postavit, no, protože na tom se teďka maká posledních pár dní a vypadá to fakt útulně a jsem zvědavý, jaký to prostě bude mít vibe, jo, jako po té Kutné Hoře.
0: Udržet si prostě ten vibe toho menšího místa i v rámci Prahy, která je samozřejmě hodně busy, zároveň Štvanice je pro všechny lidi a fanoušky těchto žánrů dobře známá a je to takový jako azyl právě v té městské džungli. Tak budem držet palce, ať se to Creepku podaří.
1: Tak jo, děkuju moc.
0: Hostem Rádia Wave byl právě člověk, bez kterého by CreepyTP neexistovalo, Jakub Hošek. Přejeme, ať se hodně daří a samozřejmě podrobnosti na creepytp.org. No a my si dáme v playlistu rovnou ty Frost Children, který teda se v rámci DJ setu i setu představí právě na letošním ročníku CreepyTP. Festival začíná zítra v Praze na Štvanici.

0: Jako díky na vlnách Radia Wave, v krátce po půl jedenácté posloucháte ranní stále ještě vysílání, ale za chvilku taky už dopolední s Martinou Foldinovou. Teď ale pozvánka na dnešní večer, protože tady bude další špína s Honzou Šamánkem a Juditou Císařovou, a to konkrétně o producentce Orinoco, která byla několik let pevně spojená s kolektivem Hlubina, který v Olomouci pořádal DIY akce s širokým rozpětím od punku a noizu až k free jazzu nebo ambientu. No a letos po letech samostatné tvorby konečně vydala Orinoco ucelené EP nazvané Overload, které je inspirované všudy přítomností hluku. No tak o téhle nahrávce, ale i o takovém rozkročení mezi akademickou tvorbou a právě tou DIY scénou se s Orinocou budou bavit ve špíně. Dneska poslouchejte ve 20 hodin, potom samozřejmě v jakékoliv vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo u nás na webu.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
2: Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

The Curly Simon a taky Tamara Kramára, skladba Stop Holding On na vlnách Rádia Wave krátce před 10:45 ve čtvrtek 9. července. Je téměř nemožné uniknout jakýmkoliv informacím z Karlovarského filmového festivalu, protože prostě nejen mediální prostředí, ale i prostředí sociálních sítí, minimálně teda v mojí bublině, je naprosto jako, a teď jak to slušně říct, úplně přehlcené veškerým kontentem právě, který se týká Karlovarského filmového festivalu. Skutečně každý, kdo trošku jako mohl, tak se tam vypravil a je tam skutečně spousta lidí. Včetně ale samozřejmě významných osobností světové kinematografie. Včera do Varu přiletěla herečka Juliette Binocheová, která v sobotu převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie. To je jedna z nejvýraznějších tváří francouzské kinematografie a proslavila se například rolemi ve filmech Tři barvy, Modrá nebo Anglický pacient, taky tedy v této souvislosti je držitelkou Oscara i francouzského Césara. Zařadí se tak po bok dalších významných osobností světové kinematografie, tou nejvýznamnější na letošním festivalu asi určitě americký herec Dustin Hoffman, taky se ale představili třeba Jesse Eisenberg anebo herečka Maggie Gyllenhaalová, o které jsem si celou dobu myslel, že se to vyslovuje Gyllenhaalová, stejně jako její bratr herec Jake Gyllenhaal. Už jsem chtěl dokonce psát do České televize a do Českého rozhlasu, proč pro boha říkáme všude Gyllenhaal, ale je to tak správně. Sám jsem si naběhl, takže pokud jsem vás teďka uvedl do správné informace, buďte rádi, že se třeba nestrapníte tím, že někde řeknete Maggie Gyllenhaal. Tolik tedy k Karlovarskému filmovému festivalu. Teď se vracíme k našemu playlistu, protože tady je další z těch nejnovějších skladeb, totiž Fimihan Utman Akinola, kterého ale lépe znáte jako Fimi Guerrera, britsko-nigerijského rapera, který společně s Bass Victim má venku track Dari, no a my si ho právě teď dáme ve vysílání Rádia Wave.

0: fantastická peruánská DJka, hudebnice, producentka Sofia Curtesis a skladba La Perla, kterou určitě brzy uslyšíte i na slovenském festivalu Pohoda, protože Sofia Curtesis zahraje právě dneska večer po půlnoci, a proto se ptám své drahé kolegyně Martiny Foldinové, která dorazila do studia Rádia Wave, kdybychom se v čase vrátili do loňského roku na festival Pohoda, jestli by si třeba právě na Sofiu Curtesis v line-upu zašla.
1: Ahoj a zašla.
0: Zašla.
1: Ano, určitě, rozhodně, na 100%, dvakrát podtrženo, výtečná muzika, výtečné desky, rozhodně doporučuji k poslechu.
0: My jsme se tady s Martinou zasekli nad tématem vlastně letošních festivalů, kterých samozřejmě je velká spousta, a tak nějak jsme se taky shodli, že nás vlastně nic, a teď nemůžu citovat to slovo, které jsme použili, protože jsme oba dva z Ostravy a tohle bylo takové skoro, až bych řekl, slovenské přísloví, ale nic nás prostě neposadilo na zadek z toho, aby jsme si řekli, tyjo, vyrazíme. Tak nevím, nemyslíš si, že to je tím, že jsme už jako příliš zmlsaní a nabití spoustou hudebních zážitků, že už si opravdu jako hodně vybíráme?
1: Jo, myslím si, že to je velká rovina, protože já jsem začala jezdit na ty skutečně velké, velké 10 000 plus festivaly, když mi bylo 13, poprvé jsem jela, a od té doby jsem jezdila každý rok, minimálně na jeden, někdy na vícero, a takhle se mě to točilo. Ještě v loňském roce jsem byla na Pohodě, předloňský rok vlastně taky na Pohodě, ale už mi nezbývá sil. Já to řeknu, jak to je prostě. Mně už nezbývá sil a zároveň se přiznám, že ty ročníky předchozí, tak jsem si vždycky 100% řekla prostě, našla jsem na nějakém festiáku jakoby něco, co mě prostě neudrží doma, a já musím ven a musím to vidět, a prostě třeba Caroline Poláček na Pohodě, prostě to byla jasná volba. Já se nepotřeba vědět nic víc, prostě Fontaine's DC na Pohodě, věděla jsem, jedu, hotovo, vybavené, prostě jedu, balím kufřík, stan a vidíme se tam. No a letos, neříkám, že line-upy slovenských a českých festivalů nemají hezká, dobrá jména na svých programech, mají, rozhodně, ale myslím si, že už jsem tak zmlsaná.
0: Řeknu, že to, ani Gorillaz jako headlineři, Rock for People nebo Pohody.
1: No počkej, musela bych poskládat jakoby Gorillaz, teď toho Mobyho, co je na těch Colors, teď ty Bokojut, co hrajou na Pohodě, a zároveň na popmese, a zároveň OK Lou, která hraje na popmese v Brně. Jo, takhle bych to musela, já už bych si z toho postavila jako svůj velmi exkluzivní line-up, který by mě donutil jet na ten festiák, no.
0: Setkáváš se taky ve svém okolí s tím, že čím dál víc lidí má zájem právě vyrážet na ty menší, ne že no-name festivaly, ale festivaly, které jsou, třeba bavíme se o velikosti maximálně třeba Besedy u Big Beatu, to znamená festivaly kolem 1000, 15 000 lidí, protože prostě už nás všechny trošku jako štve čekání obrovských front, zároveň velké festivaly, velké bookingy, velké ceny. Dneska běžný lístek na velký 4-denní festival stojí kolem 5 000 korun, což samozřejmě není málo. Já jsem teď slyšel historku kamarádů, kteří se vrátili z Rock for People a ve dvou tam manželé nechali za dovolenou v Řecku, kdyby koupili jako včas letenky. Jo.
1: A to takže není jenom Rock for People, samozřejmě jakýkoliv jiný takto velký festival v Česku, na Slovensku. Už to tak skutečně je. No, jako já jsem měla třeba tu velkou výhodu, proto jsem mohla jezdit tak často, že skrz to, jakou dělám práci, tak se častokrát stávalo, že jsem minimálně tu vstupenku na ten festival dostala zdarma. Potom ten zbytek už jsem si musela zařídit sama. Prostě tak to je, tak to byl jediný nějaký benefit, který jsem na tom viděla, a proto jsem třeba byla i daleko častěji někde, ale dokážu si představit, je to raketa, je to hodně peněz, prostě nebudem se tvářit, že to tak není, a člověk už si dneska prostě musí vybrat, na který z těch festivalů se vypraví, co mu za to stojí a co mu za to nestojí.
0: Stejně jako se člověk musí vybrat, co nebo koho bude poslouchat v různé konkurenci českých rádií, ať už těch FM-kových nebo digitálních, vyděláte dobře, že posloucháte teď přes DAB+, nebo třeba přes web Radio Wave, protože vás čeká 4-hodinovka s Martinou Foldinovou. Mějte se tady s ní naprosto parádně. No a my zítra ráno s Božkem. Pa, pa, lala.
1: Pa.
2: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Rádia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Martin Konvička, David Machovský, tohle hudební duo, které se ukrývá za pseudonymem Blue Wandy, tohle byl jejich track Zeitgeist, teď na vlnách Rádia Wave. A to vše ve čtvrtek 9. července, 7 minutek po 11. hodině dopolední. S úsměvem na tváři vás dnes s velmi dobrou náladou zdraví Martina Foldinová. Doufám, že to máte podobně, že máte hezký, příjemný start nového dne. No a že v něm budeme společně pokračovat v následujících 4 hodinkách, které můžete trávit vlastně po boku mého hlasu, protože tady pro vás až do dnešní 15. hodiny odpolední budu. No a co přijde na řadu? Na řadu přijde celá paleta redakčního obsahu Rádia Wave. Tentokrát to tedy budou ukázky z podcastu Impact, pořadu Psycho, z našich houpaček, ve kterých se věnujeme rodičovství, a taky z chudáčků, kde tentokrát pánové vzali za řetěz téma hygiena. Tak uvidíme, co z nich nakonec vypadne. Bude to velmi různorodé, stejně jako vždy, jako každou směnu u nás ve vysílání Rádia Wave, ale teď už konec mých slov a začátek muziky. Teď irský multižánrový hudebník Eden, ten už za chviličku, taky Darko Don, který je aktuálním hostem našeho podcastu Excalibur, na který se můžete pravidelně koukat co 14 dní ve videopodobě na YouTube Rádia Wave. No a teď už Sophia Steele a stále novinkový track u nás v pravidelné rotaci. Molly in the Club.

0: Přibližně 80% Češek a Čechů má podle nového výzkumu pocit, že se v České republice může svobodně vyjadřovat. Každý pátý pak ale tvrdí opak. Jak vidí svobodu slova mladá generace, a která témata považují Češi za nejkontroverznější? Nový díl našeho Impaktu je se sociologem Matoušem Pilnáčkem a je už teď na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích nebo na YouTube Rádia Wave, kde si epizodu můžete poslechnout v celém znění. Ukázku ale nabízím právě teď.
1: Dá se tedy na základě toho výzkumu říct, u koho Češi a Češky chtějí, aby byly vlastně ty pravidla debaty přísnější?
2: Ano, na to se dá z tohoto výzkumu odpovědět. My, když jsme předkládali konkrétní výroky, ke kterým se měli respondenti stavět, zda by se dalo říkat veřejně, tak jsme se zároveň i ptali, jestli by za ně měly být trestány jakoby konkrétní, dejme tomu, pozice například. A vlastně i prostředí, ve kterém to říká. My jsme se ptali konkrétně na politika na veřejném shromáždění, učitel ve škole, novinář v médiích, influencer na internetu a pak jsme se ptali třikrát na obyčejného člověka, obyčejný člověk v hospodě, obyčejný člověk na internetu a obyčejný člověk někde veřejně. A tam je zajímavé, že ten rozdíl, který tam panuje, je vlastně mezi obyčejným člověkem a tím ostatním. Je tam samozřejmě malinko jiná pozice toho influencera, který je trošku méně vnímaný jako veřejná osobnost, ale ne za stolik. Vlastně se dá přiřadit k těm veřejným osobnostím poměrně výrazně. A ty veřejné osobnosti nebo lidé ve funkcích vlastně by měly být podle lidí daleko častěji nějak postihováni státem za to, že říkají nějaké problematické výroky, než obyčejní lidé. Ten rozdíl tam je jako opravdu jako výrazný.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí poprok v podání The Valentines a jejich nejšťastnějším dni ever, tak happiest day ever, skladba doznívající ve čtvrtečním stále ještě dopoledni na Radio Wave. No a teď takové krátké zastavení na mém oblíbeném serveru wikipedie.org, protože tam si ke dnešnímu 9. červenci můžete přečíst, nebo respektive já vám to teď přečtu, že dnes je 190. den letošního roku, tedy podle gregoriánského kalendáře. Svátek mají všechny drahoslavy, takže velká gratulace, přání všeho nejlepšího, doufám, že máte hezký den. No a když se kouknu do nějakých reálií historie Česka, co máme spojeno vlastně s tímto datem, tedy 9. červencem, tak vidím tady rok 1357. Přesně v tento den a tento rok v 5 hodin a 31 minut položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, ano, později pojmenovaném po svém zakladateli, tedy Karlův most. Ten čas prý nebyl vybrán náhodou, mělo jít o magickou řadu lichých čísel. Ta stavba započala vlastně podle projektu Petra Parléře a dokončena byla 3 roky po jeho smrti v roce 1402, takže pokud dobře počítám, tak to znamená, že od položení základního kamene uplynulo 45 let. Přesně tak dlouho trvalo postavit Karlův most. Spoustu historek s vajíčky už asi připomínat nemusím, ty si budete pamatovat sami ze školy. Takže dnešní 9. červenec, 190. den letošního roku, jak už jsem zmiňovala, drahoslava slaví svátek, takže ještě jednou nezapomeňte popřát všem drahoslavám a já jim pošlu následující skladby u nás v playlistu, tak jako vždy. Hayley Williams bude patřit mezi tu aktuální selekci, nebo třeba domácí jihlavská rapová crew 58G.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
3: Zničila jste mi život.
2: A děsivá minulost.
4: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
5: Co to?
6: Tady mám šanci.
2: Záře reflektorů a temné stíny duše.
7: Musím žít dál.
2: Premiéra seriálu Montmartre. 2 díly v jeden večer.
8: Čekají tě krásné věci.
2: Poprvé dnes večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Asi nejznámější japonské hudební trio, tohle jsou Perfume se skladbou Moon na vlnách Rádia Wave, ale my už si teď nabídneme Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a v rámci Kulturistánu tentokrát dvě pozvánky na aktuální výstavy. Jako první společně zamíříme do Frýdecko-Místecké galerie FM, kam se dnes od 17. můžete vypravit dokonce na vernisáž nové výstavy s názvem Intenzity těla. Výstava otevírá prostor, ve kterém se umění stává prostředkem zkoumání křehké a mnohoznačné zkušenosti těla. Tvorba autorek se pohybuje někde mezi figurací a abstrakcí. Uvidíte práce tří autorek. Bronislava Orlická vlastně vytváří prostory senzorického sklidnění, obrazy, objekty i instalace se zde stávají takovou formou péče, vlastně místem uzemnění nějakého kolektivního sdílení. Naproti tomu malby Blanky Bártové vedou k pohybu a oscilaci mezi tělesným a snovým. No a nakonec do třetice v centru pozornosti Pavly Krkoškové stojí vizuální deníkové záznamy jejího bezprostředního okolí. Pomocí fotografií, různých pohybových kreseb a barevných skic zachycuje přítomnost svých nejbližších a balancuje někde mezi sdílením obrazu a zachováním důvěrné intimity. Celá paleta témat, které se otevřou dnes podvečer, 17. hodina, galerie FM a Frýdek Místek. No a druhá pozvánka tentokrát míří na hlavní město, na pražskou galerii ve Vile Pele. Tady aktuálně k vidění Svět odvedle od Antonína Stříška. Je to tedy samostatná výstava Antonína Stříška, která přináší průřez jeho obrazy, kresbami a fotografiemi z posledních let s důrazem na současnou polohu.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Posledních 10 minutek nás dnes ve čtvrtek 9. července dělí od pravého poledne a tedy i od odpoledního času. Než se ale vydáme vstříc další muzice, tak se na okamžik zastavím na serveru irozhlas.cz v sekci Zprávy domov, protože prázdniny, letní prázdniny jsou v plném proudu a to znamená, že vás určitě dozajista čeká taky spousta výletů do přírody. No a před prázdninovou cestou do lesa si teď každý vlastně můžete ověřit, jestli na vaší vybrané trase není nějaká nečekaná uzavírka. Lesy České republiky totiž nově upozorňují ve své mobilní aplikaci s názvem Klub nového lesa na zavřené stezky a cesty nebo třeba na práci těžké techniky. Ta novinka má pomoct nejenom turistům, ale taky třeba cyklistům, houbařům nebo přímo obcím při plánování akcí. Ta aplikace, jak už jsem zmiňovala, jmenuje se Klub nového lesa, je kompletně zdarma, můžete si ji stáhnout do mobilního telefonu, no a při tom prvním spuštění si pak vyberete kraj, který vás zajímá. Jakmile se v něm potom objeví nějaká nová informace, aplikace na ní upozorní automaticky notifikací, vy tak sami nemusíte průběžně zjišťovat, jestli se vlastně v okolních lesích něco změnilo. Pokud vás zajímá víc k této nové aplikaci, irozhlas.cz, sekce Zprávy domov, najdete to hned na úvodní stránce.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

not, but then it is again.

tolik kanadská superstar The Weeknd se skladbou São Paulo teď na vlnách Rádia Wave. No a ve čtvrtečních 12 hodin 9 minut k tomu nabídnu jednu smutnou zprávu ze světa hudby, o které jsme se dozvěděli právě před chvílí, protože v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. To napsal právě dnes s odkazem na zpěvaččinu rodinu web stanice BBC. Tyler vlastně na konci dubna v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po tom zákroku se její zdravotní stav zhoršil. Lékaři ji potom uvedli do umělého spánku, ze kterého se tedy probrala v polovině června, ale dosud byla stále na jednotce intenzivní péče. Pokud se kouknu dál do minulosti, do historie, tak Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. 80. letech uplynulého století. K jejím vlastně úplně nejslavnějším hitům patří písně Total Eclipse of the Heart, Islands nebo třeba It's Heartache, takže celá paleta skladeb, nebyla to žena jednoho hudebního hitu. No a já si s vámi jednu skladbu připomenu, přihodila jsem teď do pravidelné rotace tu svou oblíbenou energickou skladbu Holding Out for Hero, kterou můžete znát třeba i v předělávce cover verzi v českém jazyce od Lucie Vondráčkové, je to vlastně skladba Vítr. Teď ale taková podsta tady, Bonnie Tyler.

0: Tolik jeho londýnský experimentální hip-hopový kolektiv s názvem Nukuluk se skladbou Crashing. No a my teď společně přistaneme taky u nějakého redakčního obsahu Rádia Wave, tentokrát tedy u ukázky z aktuální epizody našeho Psycha. V nové epizodě Psycha se Karolína a Pavel dívají na reality show Očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady nebo nečekaná spojenectví? Co rozhoduje o důvěře, proč neumíme spolehlivě poznat lež a proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze nebo vítězství? Celý díl Psycha můžete najít už teď na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Krátkou ukázku si ale pouštíme právě teď.
1: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
2: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo? Takže se nechám podat.
1: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
2: Ale jo, to se první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady
1: ještě,
2: tu reality show.
1: A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
2: Jasně, jasně.
1: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
2: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že jo, tuhle tu část.
1: No. Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-2005, něco takovýho.
2: To už si 100% měla přístup k internetu.
1: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
2: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
1: No, tak to. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže tam jsme to sjížděli, ale jsme vlastně jakoby dneska, že ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden jsme vlastně na to koukali.
2: Ten Vlatko nějak se jako hrozně, že tím proslavil. Ne?
1: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
2: No, právě.
1: No, hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty Výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
2: Jasně.
1: A pak jsou takový ty přežívací.
2: Jo.
1: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
2: Jo, to je pravda, no.
1: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
2: No, ano.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Kytarovka Spoon na vlnách Rádia Wave a ve čtvrtečních 12 hodin 33 minut k tomu doběhl z vrchních pater až k nám do proskleného studia kolega zprávař Jirka Klečka. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: No a u toho běhu vlastně a sportu jako takového budeme zůstávat i nadále, protože málo která věc je pro člověka tak jednoznačně prospěšná jako pohyb. Kromě toho, že díky němu získáte lepší kondici a sílu, snižuje taky riziko srdečních onemocnění. Mrtvice, cukrovky, mnoha typů rakoviny a dalších chorob. Tak kolik toho všeléku ale ve skutečnosti potřebujeme, Jirko?
1: No, Světová zdravotnická organizace doporučuje alespoň 150 minut středně zátěžové aktivity týdně, jako je lehký běh nebo jízda na kole, a k tomu dva tréninky zaměřené na posilování. Mnoho lidí tyto hodnoty ale stále nenaplňuje. I trocha cvičení, ale lepší než žádné, jak píše například list Economist. Navíc hromadní důkazy, které naznačují, že to platí i pro skutečně velmi malé dávky pohybu, potenciálně jen několik minut denně. Metaanalýza zveřejněná v roce 2015 shromáždila data zhruba 600 tisíc lidí v Americe a porovnávala množství pohybu, které účastníci deklarovali s počtem úmrtí v následujících letech. No, v tom srovnání se zarytými pecivály, kteří necvičili vůbec, měli lidé udávající méně pohybu než je minimum doporučené VHO o 20% nižší pravděpodobnost úmrtí během sledovaného období. A skuteční nadšenci, kteří cvičili dvakrát až třikrát více, než je doporučeno, zaznamenali pokles o 37%, což je významný přínos, ale podstatně menší než skok oproti těm, kteří přestali s absolutní nečinností aspoň k minimálnímu pohybu.
0: Jsou ty studie přesné?
1: Jedním z těch problémů těch studií je skutečně, že se spoléhají na sebehodnocení účastníků, kteří nebývají vždy spolehlivé. Novější výzkumy proto využívají nositelnou elektroniku. V roce 2022 publikovala skupina vědců studii, která analyzovala data z chytrých hodinek a dalších zařízeních od 25 000 Britů s průměrným věkem 61 let, kteří se nevěnovali žádnému sportu. No a výzkumníci se zajímali o takzvanou rázovou přerušovanou fyzickou aktivitu v rámci životního stylu, což je akademický termín pro krátké úseky poměrně intenzivní zátěže, pravděpodobně pravidelně v běžném životě, jako je dobíhání autobusů nebo výstup do schodů s těžkým nákupem. No a teď přichází to zajímavé. Ve výzkumu byl medián této aktivity asi 4,5 minuty denně a i to bylo spojeno až s 30% snížením pravděpodobnosti úmrtí z jakýchkoliv příčin během následujících 7 let. A proč jsou tyto krátké aktivity tak prospěšné? Ne, není jasné, nicméně výsledky některé akademiky inspirovaly k propagaci takzvaných pohybových jednohubek, krátkých úseků aktivit, které by měl zvládnout i ti, kteří se vyhýbají posilování nebo mají málo času. Doporučí věci například udělat si pár dřepů, když čekáte na uvaření vody v rychlovarné konvici, nebo si dát pár skákacích panáků během nudné videoschůzky.
0: Tak to je taková zpráva, která mě jde teď aktuálně na ruku, protože nám doma nefunguje výtah úplně dobrým způsobem a já bydlím ve čtvrtém patře. Aj, aj. Takže to znamená, že teď chodím nahoru a dolů do čtvrtého patra a vlastně je to dobré pro mě, jak jsem se dozvěděla teď aktuálně.
1: Je to přesně tak, ještě když budeš mít nějaký těžší nákup, tak je to prostě úplně ideální pro těch věců.
0: Dokážeš si představit, že děláš třeba dřepy u toho, když čekáš na to, až ti zavaří voda?
1: Tyjo, já se přiznám, že jak mám většinu času sedavý zaměstnání, tak já jsem to i dělal párkrát. Jakože není to úplně pravidelná aktivita, ale vždycky, když jsem si byl uvařit čaj, tak jsem si trošku zadřepoval, protože jinak sedět 12 hodin u počítače je poměrně vysilující.
0: To se nedivím, to nejsou hezké statistiky. Čísla. Jaký je tvůj oblíbený pohyb?
1: Já v poslední době docela běhám, už jsem to tady několikrát párkrát říkal předtím, že od té doby, co mám chytré hodinky a říká mi to všechny ty číslíčka ohledně tepu a ohledně toho, kolik jsem uběhl, tak mě to baví a teďka jsem se rozhodl, že si v Ústí nad Labem v září zaběhnu 10 kilometrů společně s dalšími lidmi, takže jsem na to sám zvědavý, jestli se mi to podaří vůbec.
0: Ušil jsi na sebe bič.
1: Je to tak.
0: Kdy jsi říkal, že je ten závod?
1: V září, 19.
0: No dívej, 9. července, já myslím, že to je v pohodě, ne?
1: Ještě času dost.
0: Podíval se na svoje chytré hodinky.
1: Ano, přesně tak.
0: Jirka Klečka ve studiu Rádia Wave, moc ti děkuju. Ahoj.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Katalánská diva Rosalía a její bývalý partner Raúl Alejandro Vampiros, jejich společný track teď na vlnách Waveu čerstvě za námi. Naopak před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát pro vás mám dvě rychlé festivalové pozvánky. Jak už by vás asi mohlo napadnout, ta první bude směřovat do Karlových Varů. Nebudu ale zvát jen tak na ledajaký program Karlovarského filmového festivalu tohodle jubilejního 60. ročníku, protože právě dnes v rámci programu od 18. hodiny můžete stihnout, můžu říct už tradičně, vystoupení našich čelistí, náš filmově kritický podcast zamířil taky do Varů, no a vy si Čelisti live můžete užít právě i v

0: V rámci filmového festivalu. Koukněte na web pro podrobnosti. 18. hodina Karlovy Vary. Přesun do Boskovic. Tady si můžete vychutnat 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Jako vždy na místě hudba, film, literatura nebo třeba divadlo. Boskovice letos probíhají mezi 9. a 12. červencem. No a když se koukám na program konkrétně dnešního dne, tak tady vidíme jména jako Obligatné, Ekoteror, Ambush, Sue nebo Jana Spáleného. Od 9. do 12. července už 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Tuzemský hudebník David Lindovský alias Day Lind, což je už jeho druhý hudební pseudonym. On se v rámci své hudební kariéry rozhodl, že už nebude vystupovat pod vlastním jménem a rozhodne se pro trošku víc experimentálnější hudební produkci. Ukázku z ní jste slyšeli na vlnách Waveu jen před malým okamžikem. No a samozřejmě s tradičním i hudebním programem budeme pokračovat v následujících minutkách, třeba do 13. odpolední v playlistu Miss Grid s trackem Dark Side of the Party, tak možná si to nechci představovat, co to přesně znamená konkrétně. Budeme se vychutnávat muziku každopádně tedy ještě do 13. hodině odpolední. No a pak můžu prozradit, že poté 13. odpolední na řadu přijde zase trošku vážnější téma, protože budeme věnovat prostor tématu rodičovství s aktuální epizodou našich Houpaček.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
2: Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Vape.
1: Radio Vape.
0: Radio Vape. Děláme vlny.

13 hodin, 8 minutek k tomu vyladíte dnešní odpolední on air na vlnách Rádia Wave stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Tohle byl výtečný hudebník britský James Blake s trackem Make Something Up. No a já si rozhodně nebudu nic vymýšlet, já budu nabízet jenom jasná fakta. Třeba to, že už za chviličku se dočkáte ukázky z aktuálních houpaček, kde se tentokrát věnujeme ergoterapii. A pokud nemáte nejmenší tušení, co tento obor dětem a jejich rodičům umí nabídnout, tak posečkejte, anebo si klidně rovnou pusťte aktuální novou epizodu našich houpaček, kterou už teď jako vždy můžete najít buď to na webu Rádia Wave, nebo ve všech podcastových aplikacích, včetně té od Českého rozhlasu, Můj rozhlas. My zamíříme společnými kroky, ale ještě do té doby k další muzice, před námi v playlistu Amine, domácí hudebnice Klára Voden s trackem Dormilona, no a teď už spolupráce, ukázka z nové dlouhohrající letošní desky superstar už dneska popového světa Olivie Rodrigo, která si na svoji novou dlouhohrající desku pozvala taky Roberta Smitha, hudebníka, který stojí už řadu let v čele formace The Cure, které pokud jste teď aktuálně na Slovensku na pohodě mohli slyšet What's Wrong With Me, skladba, která pokládá takto velkou životní otázku. Olivia Rodrigo, Robert Smith.

0: děláme vlny. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave. Are you ready?

0: Daniel Stříbný je dětský ergoterapeut. Co tenhle obor dětem a jejich rodičům umí nabídnout? Jaké Daniel doporučuje techniky, když máme doma přestimulované dítko? Co je to konkrétně metoda parní válec a proč bychom jako rodiče měli mít za vztekání se vlastně tak trochu radost nebo být tak trošku vděční? Přesně na to odpovídají aktuální nové houpačky a my si z nich pustíme krátkou ukázku.
1: Přesně tu situaci, která je prostě nejčastější, je to v obchodě, mám na sobě tašky, tlačím kočárek z druhým dítětem, spousta lidí.
2: Vedro
1: a
2: je mi ještě.
1: Je vedro, jste už hladový, je před obědem a prostě to dítě se vám tam prostě jako složí a fakt jako křičí, kope, leží. Všichni koukají, všichni by chtěli strašně pomoct, někteří mají tendence to dítě, tak nechce jít s maminkou, tak pojď se mnou, to strašně pomáhá.
2: Že jsem se úplně rozčilila.
1: No, jako chápete to, no? A co pak to dítě, jako, že jo, které potřebuje pravý opak, potřebuje tu maminku, potřebuje, aby ta maminka prostě na chviličku, pokud možno, položila ty tašky, snížila se k němu, byla tam s ním a mluvila na něho klidným hlasem. Ten svůj klid nějakým způsobem se snažila předat na něj, můžou spolu dýchat, a nemusí určitě dělat jako vůbec nic, můžou to prostě nechat proběhnout, jenom ta maminka tam může jakoby být. To dítě se cítí u ní v bezpečí. Ideálně prostě ještě bude maminka trošku odpalkovávat ty kolem jdoucí, co by chtěli nějakým způsobem pomoct. A ideálně je prostě na to dítě nemluvit, nebo mluvit, ale třeba ve slovech krátce, jenom aby cítilo z nás ten klid a to ujištění, že tam jsme, že je to prostě v pořádku, že jako ať to zvládne. Určitě nevysvětlovat, že tady jsme v obchodě, tady se nemůžeš prostě válet a ten bonbon se ti nemohla koupit, protože ho nemůžeš. To dítě v této situaci absolutně má vypnuto. Má ten do toho mozku jako jde 0-0, je v mozku prostě, kdy chce jako přežít, potřebuje prostě bojovat nebo utéct a v takové situaci je jako varianta nechat to proběhnout a opravdu spíš být tam pro to dítě, případně mu pomoct třeba se dostat z toho náročného prostředí. Takže když jako je takové dítě, že třeba se nechá jako odnést v náručí třeba ven z toho obchodu a sednout si někam jako do klidu, do stínu a tam to prostě nechat trošku jako ještě projet, tam ideálně prostě nějakým takovým způsobem ho sklidnit. Nějaká výchova nebo nějaká rozbor situace může být prostě večer ve vaně v klidu prostě, když už je to všechno za náma, můžeme se o tom pobavit, pořešit ty naše pocity u toho, můžeme se bavit o prevenci, co ti rozhodilo, co bylo špatně, co bys chtěl, abych já dělala příště. Některé děti fakt jim pomůže to obětí, některé děti nechtějí na ně jako sahat, takže zase velmi individuální na tom vašem dítěti, ale nějakým takovým způsobem. Musíme prostě sklidnit ten vnitřní mozek, který tam bije na poplach, že se něco děje, že tam hoří a padají meteority a musíme ho sklidnit, aby zase byla jako krásně a duha.
2: No jo, to je jako nejnáročnější práce asi pro toho dospěláka samo se sebou. Ne?
1: Je. Je těžké se udržet jako v klidu, zvlášť v tak vypjaté situaci, ale ta koregulace, to, že já jsem v klidu a mluvím klidně na to dítě, dělá strašně moc. A to dítě to ze mě nasáje, ten můj pokoj a to je to, co potřebuju.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: výtečné australské hudební trio Telenova teď na vlnách Rádia Wave se skladbou Haunted. No a my společně zamíříme za pozvánkou ke 16:00 odpolední, protože pokud patříte mezi pravidelné posluchače, posluchačky našeho pořadu Hotspot, tak se můžete těšit i na zbrusu novou epizodu, na kterou přijde řeč dnes ve 16:00. No a klást se budou skutečně velké to otázky. Kdy vlastně člověk pozná, že je dospělý? Ano, tak to bude hlavní otázka, na kterou se bude snažit odpovědět aktuální Hotspot kolegyně Saracha Bulkasim a Barbora Součková v novém díle. Vlastně sami přiznávají, že na tuhle otázku pořád tak nějak nemají odpověď. Společně zjišťují, proč se tenhle pocit, který zaplavil sociální sítě, týká tolika lidí kolem 30 a jestli je to jen generační sebeironie, nebo se opravdu proměňuje samotná představa dospělosti. Nová epizoda Hotspotu ve vysílání Rádia Wave už ve 16:00 odpoledne.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na Rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16:00.
2: Yeah, young fucking H, big shell, 0161, blah, blah, blah. All tight YJ, the prick.

0: Hudební pozvánky, co se týče hlavního města Prahy, tak zamíříme jako první do pražské Petrohradské. Petrohradská kolektiv nabídne hudební produkci od 19. hodiny a vystoupí tam hudební producentka Adriana Morn. Známá jako Timmy, pod touto přezdívkou jí v rámci hudebního světa už můžete znát z minulosti. Je to vlastně hudebnice, která pro svoji tvorbu čerpá v sakrální hudbě, odkud se inspiruje a tvoří takové modifikované party převedené do vokálů nebo do různých klávesových vyhrávek. Využívá svůj vrstevnatý hlas, který je ukotvený v takových základech klasického zpěvu, ale převedený do různých harmonií a mikrotonalit, které jsou potom typické pro její projev. Pokud vás zajímá, co nabídne Petrohradská, tak dnešní 19. hodina a hudebnice Adriana Morn. Přesun do pražského podniku Rock Café. Tady si ve 20 večer můžete zajít na kanadskou legendu Celtic Punku. Z Kanady tedy dorazí The Real Mackenzies, tahle formace, která už více než 30 let spojuje punkovou energii s tradiční skotskou hudbou, folklorem a námořnickými písněmi. 8. večerní Praha Rock Café. No a na závěr jedna pozvánka na Cargo Gallery, tedy na jednu pozvánku na vodě. Tady si můžete zajít od 19. hodiny na super hlasité Ice Cream Never Ground, zkráceně ING. Tohle je formace z Japonska, která je skoro jako bouře s divokým mixem rocku, metalu, hardcoreu, punku a taky herní hudby z jejich aktuální desky se představí právě dnes večer v Cargo Gallery. 19. hodina.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: zbytočná kvůli. Tolik zastavení na sousedním Slovensku ve 13 hodin 54 minut, k tomu doznívá hudebník Vojtík. No a já mám pozitivní zprávu pro všechny nastávající rodiče, tedy minimálně pro ty z vás, kdož budete rodiči až v roce následujícím, roce 2027, protože to vypadá, že rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o celých 50 tisíc korun, tedy na celkovou částku 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde pak o dvojnásobek této částky. Vládní novelu schválila sněmovna celkově hlasy počtem 158 ze 162 přítomných poslanců poslankyň, no a proti nebyl vůbec nikdo. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádný ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské, no a předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, tak tu dostane teď aktuálně k posouzení Senát. Vlastně cílem růstu rodičovské je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížení dopadu inflace a zlepšení, celkové zlepšení situace rodin s dětmi, včetně lepšího sladění osobního a pracovního života. Ta předloha se tedy předpokládá se zvýšením příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Vícero informací už se dozvíte v sekci irozhlas.cz ekonomika. Doporučuji kouknout, pokud vás to rodičovství třeba v příštím roce čeká. Další muzika před námi ještě před 14. odpolední. No a půjdeme společně do tmy, ačkoliv tedy budou teprve 2 hodiny odpolední, ale to s domácí kapelou Květy.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ahoj, hezké odpoledne, 14 hodin, 7 minut k tomu, ze studia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy vás stále zdraví Martina Foldinová. Doufám, že máte krásný čtvrtek, příjemný den, že máte po obědě, třeba teď si dáváte nějaké to kafíčko a můžete si k tomu klidně dát i nohy na stůl, protože to by byla taková ideální kombinace a varianta, jak si to představuju teda minimálně osobně já. Co vám každopádně k tomu kafíčku nabídnu dnes po 14. odpoledne? No tak bude to taková tradiční forma programu. Nabídnu třeba trošku redakčního obsahu Waveu, tentokrát to bude ukázka z aktuální epizody našich chudáčků, kde se tentokrát dozvíte, kde má člověk na těle nejvíc bakterií, nebo teda doufám, možná. Anotace to hlásí, ale znáte to u chudáčků. Tam se to nedá garantovat, že to dopadne přesně tímto způsobem. Krom chudáčků tedy nabídnu i nějaké ty pozvánky do českých kin napříč celou Českou republikou, ať víte, na jaký snímek si kam můžete zajít. No a samozřejmě na vás čeká taky výtečná muzika. Teď už za chvilku Omega Sapien, taky domácí hudebník David Lindovský. No a když se tak koukám do playlistu, tak vidím, že úplně na té nejvyšší příčce už na mě lehce pomrkává britská hudebnice superstar Charlie XCX, která zase nezahálí a připravuje už novou dlouhohrající desku. Pojďme si pustit ukázku z ní. Wink, wink.

0: Kdy má na sobě člověk nejvíc bakterií? Co patří do správné ranní skincare a proč se Petr musí veřejně omlouvat všem kamionákům světa? Naši chudáčci se tentokrát věnují hygieně, vrstvám toaletního papíru i dalším naprosto zásadním věcem, které souvisejí s očistou těla. Před námi teď ukázka z aktuálního dílu.
1: Myješ si ruce po čůrání?
2: Samozřejmě.
1: Protože si močíš na ruce?
2: Tak potom už nemusíš mejt.
1: Dobře, víš, takže si myješ ruce po močení vždycky?
2: Vždycky.
1: Mhm. Že já občas ne.
2: Fakt.
1: No občas ne, no.
2: Jako když cítíš, že to neukápne.
1: No tak jako občas prostě si jako si říká, protože se říká, že na famfulánovi máš prostě mnohem míň bakterií, než třeba ve vousech.
2: Fakt. Jak kdo podle mě?
1: Jako, opravdu? Že...
2: Fakt,
1: no
2: jo.
1: Tak protože vousy, třeba když máš dlouhý vousy, tak ty si nemyješ tak často jako moudí.
2: No záleží právě jak kdo.
1: Přece. Já si moudí
2: méně
1: často.
2: Tak jsem to nemyslel, jasně. Takže vousy si moc nemyješ?
1: Když je mám dlouhý, no tak to prostě by si jako, taky si nemyješ vlasy.
2: Já nevím, já jsem vousy nikdy neměl, pojďme na to vůbec nenarážet, mě se to trošku dotklo teďka.
1: Ne, hele, samozřejmě prostě po velký potřebě si meju ruce úplně normálně vždycky, jo.
2: Jasně.
1: Ale, hele, přiznejme se, a čůráš do vany?
2: Co?
1: Ven s tím, ven s tohle
2: jsou prostě,
1: takže to nepřiznáš.
2: Čurám ve sprše.
1: No jas, tak ježišmarja, tak jasně, tak máte sprchu, že jo?
2: No.
1: No já taky.
2: A tam čuráš?
1: Ve sprše?
2: No.
1: Občas jo.
2: A do vany proč?
1: Tak já vanu
2: je větší, trefí se.
1: Ne, já myslel sprchu nebo vanu, ne, podle jo, toho takhle, asi, co kdo zrovna má. Ne, jakože by si specificky.
2: Já právě jsem myslel, záchod mám, ale to by přijde jaký zbytečná obtížnost. Pošlo to do vany.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: vskutku příjemný kousek na vlnách Wave Cosmos Midnight s trackem Bang My Line, na featu taky TK Maidza, tahle výtečná hudebnice, reperka, tak to máme za sebou, tuhle hudební spolupráci. No a pokud si užíváte letní prázdniny, tak můžu doporučit ještě pár eventů, kde si můžeme ty letní prázdniny vlastně užívat po vlastních bocích. Ano, stejně jako ve dvou předchozích létech i letos pro vás v létě nabízíme naši Riviéru, tedy už po třetí se sejdeme v zahradách zámku Troja v Praze na takové třídílné koncertní sérii nás, Rádia Wave a taky Galerie hlavního města Prahy. Každý z těch večerů nabídne hned dva živé koncerty, uvedení uměleckého díla přímo v zahradách, a to dohromady s taneční performance, no a taky debatu naší moderátorky Terezy Havlínkové s hostkami a hosty na místě. Termíny konání budou 28. července, to bude ta první Riviera, kterou můžete navštívit. Tady vystoupí pro vás v tento večer Čaba Laciga nebo kapela Market, na to já osobně se vskutku velmi těším. Hned další termín proběhne 11. srpna v podvečer. Tady si můžete zajít na Klaru Voden, Silence a Josefa K., co se týče hudební produkce toho večera. No a do třetice všeho dobrého, tak 25. srpen v podvečer opět na zámku Troja a tentokrát Dirty Depressa, Arty a Candy Pumps, takže to zase budou vystupující hudebníci, hudebnice, které můžete zažít v rámci naší Riviéry. No a pokud chcete nějaké ty další podrobnosti, tak rozhodně doporučuji návštěvu facebookových událostí, které už jsou pro vás komplet vytvořeny, a vy se můžete podívat, co vás každý z těch jednotlivých večerů čeká. My už zpátky na Wave k muzice. U nás v playlistu před námi třeba Role Model, YG, anebo taky Domácí prázdniny.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: kapela, která před pár lety zvítězila v hitparádě neobjevených Starter u nás na rádiu Wave a proto je s naší stanicí dozajista propojena. Prázdniny s trackem Exiled teď ve čtvrtečním odpolední na Waveu, ale teď už míříme za další kulturou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Slibovala jsem čtvrteční pozvánky do kin, pojďme na ně. Louny a Kinosvět, místo, kde dnes o 17:30 promítnou odvážnou Vajanu. To je vlastně hraná verze oblíbeného a velmi divácky úspěšného animovaného dobrodružného filmu, který byl dokonce nominovaný na Oscara. Takže odvážná Vajana v hrané podobě dnes o 17:30. No a ve 20 hodin večer pak po večerce nová česká komedie Kinosvět Louny. Přesun do Přerova, tamního kina Hvězda. V 18:20 nový horor s Rupertem Grintem Zrozen z temnoty. Ve 20 hodin večer stále na temné estetice se snímkem Smrtelné zlo v plamenech. Kino Hvězda, Přerov. Olomoucké kino Metropol sází na divadelní program. Tentokrát si můžete zajít v 19 hodin na živé divadelní představení Velká zebra, aneb jakže se to jmenuje. Ondřej Vetchý tady bude v hlavní roli bláznivé situační komedie s překvapivou pointou. Olomouc kino Metropol. No a na závěr jedna pozvánka na hlavní město, volím pražské Edison Film Hub kino, 19. hodina a snímek Pozvání, snímek, ve kterém hrají Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz, dva manželské páry, které se potkají u jedné společné večeře a vykrystalizují z toho velmi zajímavé životní situace, takže 19. hodina a Pozvání, no a ve 21:30 pak opět horor Zrozen z temnoty. Edison Film Hub Praha.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Domácí formace Kluci z garáže a jejich Nechci slyšet nic. Já doufám, že nezdílíte jejich pocity, protože to by nebylo ideální kombo s posloucháním.
1: Já teda nejsem nic, doufám.
0: To teda rozhodně nejsi.
1: Ale zdravím do garáže, kluky.
0: Kája Vladyka ve studiu Rádia Wave. Moc ráda
1: ahoj,
0: tě vidím.
1: Já tebe
0: vítej.
1: Taky vždycky.
0: Ahoj. Je to krásné, máš moc hezkou košili na
1: děkuju,
0: sobě. Tak
1: děkuju.
0: Kdyby se chtěl někdo kouknout na webkameru, tak může. Může to prostouknout hezky.
1: I na webíček. Jo, já myslím, že leto je celé o krásných krátkých košilích. Mám třeba teď jednu oblíbenou s kachničkami, kterou mi přivezla maminka. Jako takový vtip podle mě, ale já jsem jí řekl, maminka, to budu nosit každý den.
0: A to byl nějaký suvenýr z dovolené?
1: No, z Madridu.
0: Z Madridu?
1: Je růžová a má na sobě žluté kachničky.
0: Takže v Madridu úplně teďka frčí
1: kachničky.
0: Kachničky. Tak to je zajímavé.
1: V celé Evropě už.
0: Možná už v celé Evropě. No, tak jako ty to takhle hezky začneš. Vidíš to, možná na to navážu, na ty kachničky, tak jakoby plynule oslým můstkem, protože dneska ve 4 hodiny odpoledne budeš pouštět novou epizodu podcastu Hotspot,
1: ve kterém... S takovým tématem.
0: Ano, přesně. Sarah Abulkasim, Bára Součková se baví vlastně o takovém až téměř filozofickém tématu. A to sice, jestli už jsme dospělí, co to vlastně znamená. Je to taková velká, skutečně velká otázka. Tak já se zkusím zeptat tebe. Jak to máš pocitově?
1: No, pocitově o tom přemýšlím a ještě jsem k ničemu úplně nedospěl. Možná je lepší o tom tolik nepřemýšlet. Tak ještě než přijde čas na tu dospělost, tak si zavoláme na festival Pohoda, což bude taky super.
0: Ano, půl
1: čtvrtá
0: odpolední.
1: Tak jako čekneme, co se tam děje, kdo jim tam hraje, jaký tam mají vibe, to je hlavní, že na tom létě. Přesně být dospělej, nebýt dospělej, koho to zajímá, hlavně dobrá nálada, pohodinda, že ano.
0: Půl čtvrtá odpolední.
1: Drahé posluchačstvo.
0: Ano, Ondra Bambas bude za telefonní linkou ukryt na dálku do Trenčína na festival Pohoda, tak to si společně moc užijte. Doufám, že se vám podaří společně nějak zprostředkovat
1: hlavně
0: alespoň tu atmosféru.
1: Dobré počásko letos.
0: Vypadá, že jo. No to já bych jim taky moc přála. Kor ještě jakožto člověk, který byl zrovna na místě, kde padala stage před dvěma lety. Takže vypadá to, ale co jsem koukala, že předpověď myslím docela zdárná tyto dny. Ani 40 stupňů, ani 15 stupňů a snad ani žádný Mordor. No a rozhodně, co Mordor nebude, tak to nebude vysílání s Kajou Vladykou.
1: To bude
0: plné slunce, úsměvu, kytičkových košilí a bude to výtečné.
1: Zlata.
0: Jste v dobrých rukou, odcházím s klidným svědomím a srdcem, tak si to užijte. Pa, pa, pa.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Let Me Go, to byla skvělá Likely na vlnách Rádia Wave, 6 minut po 15. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, máme slunečné čtvrteční odpoledne 9. července. Já jsem tedy pro vás dneska až do 17:30, nicméně čeká nás už do té doby velmi nabitý program. Například v 16 hodin můžete poslouchat Hotspot, a to o tom, kdy vlastně člověk pozná, že je dospělý, což by mě taky zajímalo, tak snad se to v novém Hotspotu dovíme. V téhle hodince nás čekají taky tipy na filmy, na kina a taky se spojíme telefonicky se spolupracovníkem Českého rozhlasu Vltava Ondřejem Bambasem, aby nám pověděl, jak to vypadá na skvělém hudebním festivalu Pohoda. Teď už z playlistu Vicky, Mioulau a Val anebo Lucky Day. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play something.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je 15 hodin a 15 minut ve čtvrtek 9. července a já už pro vás mám tipy na dnešní kina. Začínáme kinem Svět v Lounech, kde můžete dneska vidět Rodinné dobrodružo Odvážná Vajana v 17:30 a ve 20 hodin potom českou romantickou komedii Po večerce. V přerovském kině Hvězda dneska můžete vidět dva horory, a to Zrozen z temnoty v 18 hodin a 20 minut a ve 20 hodin potom Smrtelné zlo v Plamenech. Kinoslávia v Mariánských Lázních má dneska na programu Odvážnou Vajanu v 17 hodin a v 19:30 Smrtelné zlo v Plamenech. A poslední tip putuje do pražského kina Edison, kde můžete dneska v 19 hodin vidět Pozvání, což je nová komedie Olivie Wilde o takových rozverných sousedek. No a úplně nakonec můžete v Edisonu vidět snímek Zrozen z temnoty v 9:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: No, hej, to vydrž.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny. Sex.

0: Máme 15 hodin 24 minut, na rádiu Wave doznívají Louds One a Izomandias a já už mám na telefonu spolupracovníka Českého rozhlasu Vltava Ondřeje Bambase živě z festivalu Pohoda ve slovenském Trenčíně, aby nám řekl, jak to tam vypadá, kdo tam hraje, jak se všichni mají. Ahoj Ondro.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak za mě taková... No super, jdeme na to. Za mě taková zásadní otázka, jaké tam máte počásko a náladu tak celkově.
1: Já myslím, že ideální, protože počasí je příznivý, je tu slunečno, občas nějaký mráček, co jsem se díval i na výhled na následující dne, tak to vypadá velice dobře. Ideální teplota nějakých 23 stupňů. Samozřejmě opalovák po kapse je zárukou úspěchu a možná při nějakých pozdějších večerních hodinách nočních, tak se hodí zase naopak nějaká mikče, protože už bývá docela chladno tady na letišti.
0: To se moc rád, ještě než se dostaneme k hudbě, tak co jsi měl dobrého k jídlu a pití?
1: Nic moc jsem zatím nestihl. Stával jsem sice poměrně brzo, ale celý dopoledne tady pracuju, takže akorát jsem si prošel tu nabídku, jelikož jsem pravidelným účastníkem Pohody, tak myslím, že ta skladba je poměrně tradiční. Vidím to na nějaké návštěvy nějakých oblíbených jistot a stánků. Mm-hmm. A uvidíme, jestli se pustíme do nějakého experimentu, ale doufám, že třeba u Langoše neskončím, ten úplně nebejvá tou nejšťastnější volbou.
0: Ale tak Langoš může být taky klasika po koncertě, no tak pojďme tedy na hudbu. Co jsou takové hlavní taháky letošní Pohody? Kdo tam headlinuje?
1: Včera už máme za sebou vlastně ten nultý den, kdy bylo 2,5hodinové vystoupení The Cure. Velký zážitek, svátek pro slovenské fanoušky, protože jsem se podívala kapela poprvé, naopak zase vynechala na svém turné Českou republiku, takže jsem tu slyšel poměrně i dost češtiny v publiku. No a předtím ještě došlo ke krásnému momentu, kdy vlastně na hlavním pódiu před samotnými The Cure zahrál Denis Mango alias Fakult svůj pianový recital. Bohužel tohle vystoupení jsem nestihl, dorazil jsem do areálu až později, ale prý to bylo velice krásné a stejně tak, jako můžete Denise vidět v nějakém malém klubu, tak to fungovalo i tady na největší stage na ploše pro nějakých 30 tisíc lidí. Ostatně vlastně i letošní ročník je vyprodaný, dokonce pořadatelé ještě navýšili kapacitu o 10%, takže očekávám, že ještě dneska budou přijíždět další lidé na ten první den a všichni se tady užívají. Já sám se těším na dnešní vystoupení Maruji, Idols, potom večer samozřejmě Gorillaz a zítra to vystoupí Likely, v sobotu The Prodigy, kteří už budou na Pohodě po třetí. Myslím si, že taky pro spoustu lidí je to velký tahák a důvod, proč se tady vydat na festival.
0: Já myslím, že velmi, velmi nabitý line-up letos, ono může být těžké si vybrat samozřejmě na nadupaném festivalu, tak máš třeba nějaký takový skrytý hudební klenot, co bys doporučil, něco, co by třeba lidi normálně nenapadlo?
1: No, zrovna teď, protože jak se tady, jak si povídáme, tak kolem mě prošla skupina z Manchesteru Maruja, kterou jsem zmiňoval. A za mě je to objev nějaký dva roky zpátky. Pokud ještě posluchači neměli tu čest, tak doporučuji jejich hudbu si poslechnout. A myslím si, že to má i trošku blízko k třeba k nějakému českému undergroundu 80. A to bych možná jako vyzdvihnul z toho dnešního programu a určitě taky, co mě zaujalo a potěšilo z toho letošního line-upu, tak je vystoupení Hildur Gudnadóttir, jestli to teďka vyslovuju správně, islandská skladatelka, známá například hudbě v seriálu Černobyl.
0: Mm-hmm. Super, díky moc za tipy. I třeba pokud posluchači a posluchačky nejsou na Pohodě, tak se můžou pustit aspoň do uší doma. No a vy, co jste na Pohodě, tak se mějte krásně, samozřejmě mažte se proti sluníčku a hydratujte se, užívejte si hudbičku.
1: Je to tak, jelikož je to vyprodaný, tak možná už přemýšlet nad tím, jak se dostat na příští ročník, co jsem se díval, tak vstupenky už jsou v prodeji, takže posluchači neváhejte, myslím si, že takováhle akce stojí za návštěvu a zkušenost a že se tu budete mít pohodově.
0: Line-up ještě předpokládám, nevíme, ale určitě to bude hezké jako vždycky, já mám pohodu taky rád.
1: Tak
0: jo, díky moc, užívej si to.
1: Díky moc, mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

15 hodin a 37 minut na rádiu Wave doznívá Barty Strange s trackem Mustang a před námi je novinka od britského rapera jménem Fimi Guerrero. Ten se vrací s novou nahrávkou Statue of a Fool, ze které do naší rotace přistál track Datik, v němž se k Fimimu přidává polsko-anglické duo Bass Victim. Tohle už je nový Fimi Guerrero, hned potom Jesse Lanza nebo Chief Bromden.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: To byl Chief Brandon na Radio Wave v 15 hodin a 48 minut. Ještě než budou čtyři, tak nám z našeho čtvrtečního playlistu zazní Elias Ronenfeld, Athena Chlebová, Whitney anebo Cowboy Orville Peck. No a přesně v 16 hodin už můžete poslouchat nový díl podcastu Hotspot. Tentokrát o tom, kdy vlastně člověk pozná, že je dospělý. Sarah Abulkasim a Barbora Součková v novém díle Hotspotu přiznávají, že na tuhle otázku stejně jako já pořád nemají odpověď. Společně zjišťují, proč se tenhle pocit, který zaplavil sociální sítě, týká tolika lidí kolem třicítky a jestli je to jen generační sebeironie, nebo se opravdu proměňuje samotná představa dospělosti. To je nový Hotspot už za necelých 10 minut na Radio Wave.
1: Fasády.

0: odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Adult pro Max většinou naráží na ty pravé dospělé, často naše rodiče.
3: Vznikla úplně nová vývojová fáze mezi dospíváním a dospělostí.
2: Často vůbec jakoby nevím, co po mně ten dospělej svět vlastně chce.
3: V těch představách jsem nikdy nemusela řešit peníze. A jak můžeš vidět, tak ta realita je teda hodně jiná.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahoj.
2: Čauky.
3: Já jsem Sarah Abulkasim.
2: A já jsem Barbora Součková.
3: A společně vás vítáme u dalšího dílu Hotspotu, pořadu o trendech a fenoménech ze sítí, které nás pálí.
2: Dneska bychom se v dalším společném dílu chtěli zaměřit na pocit dospělosti. Respektive chtěli bychom rozebrat to, proč ho vlastně spousta z nás občas vůbec nezažívá.
3: No a tenhle fenomén má taky velký ohlas na sítích, kde koluje třeba pod hashtagy jako Adult pro Max nebo Adulting. A je to vlastně často takový mím, který pojmenovává nějakou sdílenou generační zkušenost, tedy to, proč se tolik lidí ani ve 30 ani ve 40 necítí jako opravdový dospělý. Jak je vlastně možné, že máme práci, platíme účty, rozhodujeme o důležitých věcech a přesto máme pocit, že jen improvizujeme a čekáme, než přijde někdo zkušenější.
2: My si samozřejmě dneska rozebereme nejenom naše osobní zkušenosti, ale podíváme se i na to, jak se na tohle téma, které bychom mohli rámovat taky termínem emerging adulthood, tedy vynořující se nebo počáteční dospělost, což pojmenovává právě ten přechod od dospívání k dospělosti. A my bychom se chtěli podívat právě na to, jak ho třeba reflektují různé odborné studie a samozřejmě konkrétní síťové obsahy. V nich často nacházíme právě tu memovitou reflexi, která tyhle situace často ironizuje, ale nás na tom právě zajímá to, jestli jde o nějaký sdílený generační humor, nebo naopak jsou tyhle ty pocity, řekněme, univerzální, nebo jestli tenhle trend poukazuje spíš na to, že poslední desetiletí sebou přinesly tak závratné změny společnosti, které obecně vlastně můžou potom naznačovat i nějakou širší redefinici toho, co dospělost vlastně je a jaké nároky z ní pro nás nebo na nás vyplývají.
3: Ale ještě předtím, než se do toho pustíme a než si dáme naší tradiční rubriku Hot or Not, bychom vás ještě chtěli pozvat na naše historicky první živé natáčení Hotspotu.
2: Z toho máme velkou radost a rovnou vám můžeme prozradit, že se uskuteční v rámci našeho oblíbeného filmového festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti, a to konkrétně v pondělí 27. července.
3: Je to tak, takže jestli budete na LFŠ, tak doufáme, že se tam spolu uvidíme ve stanu Českého rozhlasu a třeba si navzájem pozdílíme, co jsou naše hot or not.
2: Ale teď už si teda pojďme dát ty za uplynulý týden.
1: Hot or not.
3: Tak Baru, pověz, co tě za uplynulý týden zaujalo.
2: Já vlastně nevím, jestli je to úplně hot, ale naprosto mi to opanuje jak Instagram, tak TikTok, takže tenhle trend se na mých sítích evidentně velmi hlásí o to, abych ho tu zmínila. A já tu zase budu navazovat na fotbal, což se teda sama za sebe divím, že tu tenhle sport v posledním měsíci, myslím, budu zmiňovat už po druhý. Každopádně moje For You page je naprosto přeplněná norským fotbalistou a velkou současnou hvězdou Erlingem Haalandem.
3: To mám stejně.
2: Doufám, že čtu jeho příjmení správně, Haaland asi, jo. A samozřejmě tam mám všelijaký memes na něj, na to, jak tenhle skoro dvoumetrový hráč běhá a vždycky se valí na svoje soupeře úplně neskutečnou rychlostí, jak dává góly úplně šíleným způsobem, včetně třeba toho, že ten míč odrazí od hlavy svého spoluhráče, což mi teda přijde
3: skvělý.
2: Hodně auvěc spíš. Ale úplně nejvíc miluju takový ikonický video jeho chůze, kdy po nějakém zápase, nebo co to vlastně bylo, nějak procházel okolo lidí z jeho týmu a byl takovej na nahrbený, s vystrčenou bradou a vlály za ním ty jeho dlouhý vlasy. A je to ještě podbarvený takovým AI remixem na písničku Moskou a lidi právě, teda hlavně holky, tu jeho chůzi hodně parodujou s tím, že taky říkají, že jako Holland vypadají, když mají neumytý vlasy, rozpuštěný, nejsou namalovaný a mě to přijde hrozně vtipný. No.
3: Jo, celá ta postavička jeho je taková extrémně vtipná. Já jsem se opět u něj napálila na AI video, když jsem viděla, jak tam jí nějaké jídlo, pak jsem zjistila teda, že to nebyl doopravdy on, ale bylo to AI. Takže...
2: Sary, já tě uklidním, já jsem si to taky původně myslela, že je to pravý video, že on tam jí něco z nějaký misky, koukne se do zrcadla Nudle. A sám sebe se lekne. Tak taky jsem se nechala napálit.
3: No ale co je na tom teda hot?
2: Jako nejenom to, že se nad tím teda jako velmi bavím, tak jsem si tak nějak jako trochu pohledávala věci okolo norského fotbalového týmu, který je mimochodem letos na mistrovství světa velice dobrý. A já jsem se dočetla, že minulé září při kvalifikačním zápase na mistrovství světa s Izraelem vítěžek ze vstupenek na tenhle zápas norský fotbalový svaz poslal potom na organizaci Lékaři bez hranic, skrze kterou potom ty finance měly putovat na humanitární pomoc v Gaze. Takže to jsem v souvislosti s Erlingem Haalandem našla vlastně tuhle tu hot věc, o který jsem vůbec nevěděla.
3: Na to není co říct, to je hot jednoznačně, to jsem vůbec nevěděla.
2: No a Sáry, co u tebe?
3: No, já jsem konečně zkoukla film Není jiná možnost, což je korejská satirická komedie od režiséra Park Chan-wooka. Doufám, že jsem to přečetla správně. My máme takový problém, my jsme se sešli. A já jsem to hrozně dlouho chtěla vidět.
2: Já taky. Mám to na svém wishlistu nebo watchlistu spíš.
3: Tak to rozhodně stojí za to. Protagonistou je zaměstnaný táta od rodiny, který si myslí, že má všechno a v prvních minutách filmu vlastně všechno má. Jenže pak přijde o práci a my můžeme vidět, jak se mu celý tenhle krásný život postupně sesypává. A po několikátým neúspěšným pohovoru ho prostě napadne, že se zbaví veškerý konkurence, aby prostě zaměstnavatelé neměli na výběr a vybrali jeho. Legit. No a přišlo mi to hrozně zábavný, strašně zajímavě natočený a fakt jsem se u toho nasmála, i když komedie celkově tolik nevyhledávám, takže doporučuji moc.
2: No tak to zní super.
3: No a co pro tebe, Baru, bylo naopak not?
2: No, to je další věc, který mám teda úplně plný sítě a jsou to ty zásnuby na newyorské Empire State Building, kam vlastně ruský pár vylezl, na tom vrcholku rozvinul vlajku s nápisem When the power of love beats the love of power, the world knows peace. A ten muž potom teda pokleknul a požádal tu svoji partnerku o ruku a tenhle moment se stal teda úplně virální a to až tak, že se toho chytly různý společnosti a korporace a na tu vlajku si nechali AI vygenerovat různý jejich reklamní slogany. Tak nejenom, že asi nejsem vlastně úplně faninka tohodle obřího gesta, tak ale vlastně i to, co s tím udělali potom ty různý společnosti, mi teda not docela přijde. No.
3: Já jsem nad tím taky přemýšlela a vlastně se mi to prohnalo extrémním způsobem sítěma, kde přesně různé ženy nahrávaly videa o tom, jak cvičí svoje svaly, ať jsou připravený na to, až jejich přítel požádá na vrcholu Empire State Building. A mně to vlastně tak romantický teda nepřijde za prvý. A za druhý, já mám taky ráda různý aktivistický happeningy, ale tenhle mi přišel prostě takovej vyprázdněný. Já jsem to teda v tom neviděla asi úplně. Zároveň jsem viděla video, u kterého teda strašně doufám, že není AI, ale ta žena z toho páru chtěla vlastně od toho muže fotky a neustále mu tam opakovala, ne, ještě lepší a ještě tam musíme tady zůstat, dokud nebudu mít skvělou fotku. Proč jsme sem jinak lezli? A já nevím, no, takhle nějak vnímám celou tu situaci, že to bylo přesně jenom pro nějaký fame, cloud.
2: Jo. No přesně a já taky mám vlastně mega ráda různý aktivistický happeningy, který mají nějakou jako hlubokou message, ale tady mám vlastně pocit, že to vyústění se nějak jako ukradlo tu nějakou třeba i jako širší message, kterou vlastně taky nevím, jestli to jako úplně mělo v tom svém prapůvodu, ale spíš se to strhlo za mě k nějakému tomu jako individuálnímu příběhu těch dvou a já jsem to video viděla teda taky a taky doufám, že není AI, ale jestli vlastně jako ještě tohle je ten kontext zatím, tak mě to taky přijde jako velmi takový slabý a zároveň mě to prostě jako připomíná tyhle ty věci, prostě žádosti na Eiffelovce někde, já nevím, tak, tyhle věci prostě si nechte na soukromí na nějaký hezký momenty. No,
3: ale nejsme nepřejícné.
2: Ne, to já samozřejmě to strašně přejeme. Přeju.
3: Ale taky mám jinou představu o místě. Ale Kubo, jestli samozřejmě... to posloucháš.
4: Pardon.
2: A co takzvaně zvedlo ze židle, protože ty ten výraz ráda používáš.
3: No,
2: Tebesáry.
3: Já jsem ráda, že se tenhle výraz uchytil. A zvedla mě ze židle zavřená část metra C. To znamená moje trasa do práce. A já vím, že se ty prostory musí opravovat, chápu, naprosto. Ale jsem z toho vždycky extrémně otrávená a zmatená. Nevím vždycky, odkud mi pojede náhradní bus. Pak se v něm samozřejmě všichni mačkáme, protože nedokáže pojmout tolik lidí jako metro. A tak no, mám to v živý paměti z dnešního rána, tak jsem trochu rozhorčená doteď.
2: Chápu, v kontextu těch příšerných veder, mačkat se v autobuse je hodně nepříjemný, takže naprosto chápu veškerou frustraci ze stížené dopravní situace.
3: Tak, teď už se ale pojďme podívat na to, jak v současnosti vnímáme dospělost.
2: Mě hned na úvod tohle tématu zajímá, Sáry, jestli si přijdeš dospělá.
3: No to je super otázka, absolutně vůbec. Jako ta představa, že moje mamka měla v mém věku první dítě, je extrémně děsivá. Já si neumím představit, že bych teď měla někoho učit něco o životě, protože já sama nevím, jak 90% věcí funguje a pořád doufám, že přijde nějaký procitnutí, kdy teda najednou budu ten dospělý člověk, co má všechno pod kontrolou. Akorát, že vůbec, že jo, protože je to mýtus.
2: No, já jako to mám stejně, bych řekla.
3: No, a tak pokračuj, co ty, Baru?
2: Mně přijde, že se ve mně tak jako rozpolceně bijou dvě takové jako osobnosti, protože někdy si přijdu svojí prací nucená dělat věci, co jsou extrémně dospělý a mám pocit i hodně zodpovědný, protože mimo Wave je moje práce taky spojená třeba s působením na vysoké škole a tam už jsem se transformovala do role třeba pedagožky, což je vlastně papírově hrozně dospělá role, ve který teda dovedu fungovat. Ale jindy si taky pořád přijdu jako taková furt dost random teenagerka, což už ale vlastně jako dost dlouho nejsem. Hodně věcí neznám, nerozumím jim, často vůbec jakoby nevím, co po mně ten dospělej svět vlastně chce. A hlavně, když třeba každý rok přijde na přetřes téma, jako je daňový přiznání, tak tam většinou někoho, kdo je ten takzvaný adult pro max, jako třeba naše úžasná paní z účetního oddělení, kterou tímto zdravíme, fakt potřebuju, no.
3: Já jsem hodně přemýšlela nad tím, jak často vlastně ty Adult Pro Max ve svém životě vyhledávám, jak často jim volám, myslím třeba svoje rodiče nebo bráchu. A myslím si, že to mám vlastně hodně specifický kvůli tomu, že mám rodiče přes půlku republiky, takže nemám takový tendence jim volat, když se cokoliv pokazí, protože přece jenom s těma praktickýma věcma mi na dálku asi nepomůžou. A navíc jsem k tomu byla podle mě dost vedená a mám naopak velký problém si říct o pomoc. Vždycky se snažím všechny praktické věci zvládnout sama, i když vím, že mám okolo sebe spoustu skvělých lidí, kteří by mi s tím rádi pomohli. Ale zároveň si myslím, že taky hodně dělá už jenom to samotné vědomí, že ten telefon kdykoliv můžu zvednout, zavolat bráchovi nebo rodičům a oni mi vždycky pomůžou. Myslím si, že to vědomí nějaký záchranný sítě dělá hrozně moc. To přece jenom taky není samozřejmost.
2: Z mý zkušenosti, když to vztáhnu tady na tu nejbližší rodinou záchrannou síť, tak tam jsem si vědomá toho, že jsem měla velikánský štěstí a mám navíc tu síť hodně blízko u sebe. Takže já jako asi jsem trochu víc konzultující, ale taky ne úplně ve všem, protože se jako snažím si možná i sama před sebou dokázat, že ty dospělé věci přece zvládnu, ale občas jsem prostě fakt úplně ztracená, jako třeba v případě těch daní, no.
3: No a Baru, jak jsi vlastně představovala, když jsi byla malá, že bude tvoje dospělost vypadat?
2: No, já mám tuhle vzpomínku docela přesnou. Pamatuju si, jak jsem si představovala, že můj život bude vypadat, když mi bude 27. Tam ten věk hrál nějakou nevím proč, hrozně důležitou roli.
3: Já jsem to měla stejně úplně.
2: No, byl to prostě nějaký takový jako milník, ve kterém jsem si představovala, že prostě už budu dospělá, že už budu mít dávno po svatbě a budu mít dvě děti. A pak taky to, a to mi přijde takový směšný trochu, a ta moje dospělost v mý imaginaci měla i takovou jako vizuální podobu, a to takovou, že se budu oblíkat do krásných kalhotových kostýmků, ve kterých budu potom chodit do svý korpo práce. A já si jako nepamatuju přesně, co jsem měla za představu té práce. Trochu mi přijde, že to mohlo být spojený, já nevím, s nějakým právem, ale obecně jsem si jako představovala to, že moje dospělost bude mimo té rodiny, hodně silně definovaná tou pracovní pozicí, nějakou jako vysokou pracovní pozicí, kterou jsem teda už v těch 27 chtěla mít. No tak jako nemám nic z toho, ani rodinu, ani kostýmek, a to asi díky bohu.
3: Právě si říkám, že krásný kostýmky máš podle mě splněný. Nenosíš vyloženě kostýmky, ale jako oblíkáš se velmi hezky do práce.
2: Jo, tak občas si vezmu na sebe i nějaký sekáčový sako.
3: No, tak.
2: A Sáry, jaká byla ta tvoje představa dospělosti? To mě teď teda moc zajímá.
3: No, já si to určitě nepředstavovala takhle barvitě, což mě teď teda mrzí, ale vím, že jsem chtěla mít vlastní barák se zahradou samozřejmě, psa, dvě děti, z toho jednoho kluka a jednu holku a být veterinářka. Svatbu jsem do toho asi nikdy nezahrnovala. Každopádně třeba právě ten vlastní barák mi připadal jako naprosto normální a samozřejmej. Plus teda v těch představách jsem nikdy nemusela řešit peníze. A jak můžeš vidět, tak ta realita je teda hodně jiná. A zároveň mi přijde důležitý zmínit, že jsem dělala přijímačky na medicínu a nedostala jsem se tam, pak si dala volný rok, protože jsem se potřebovala psychicky trochu dát dohromady a až pak jsem byla zase připravená pokračovat. A myslím si, že to je úplně v pořádku, nic mi nikam neuteklo.
2: Myslím si, že to má každej, že potom ta cesta do té nějaké jako současné podoby od toho dětského snu vlastně byla strašně kostrbatá, že už jsme si tím prošli. Kdo ne, tak mu teda velice gratuluju a přeju mu to, ale pro ty, který nějaký jako kotrmelce na té cestě měli, chci jenom jako zdůraznit, že tyhle věci jsou normální. Mně se taky jako spoustu věcí v mý cestě během dospívání nepovedlo, byla jsem někdy nesnesitelná, někdy se mi nepovedlo si splnit to, co jsem si strašně přála, a tyhle věci jsou v pořádku a jsou myslím součástí té cesty. Tohle je takový trošku jako
3: terapeutický, ale... No a terapeutické sezení, říkáme to tak trošičku i nám samotným podle mě, ale je to v pořádku.
2: Každopádně ono se zdá, že to, co tady celkově popisujeme, není úplně ojedinělá situace, ale tyhle pocity jsou mezi dnešními late dvacátníky, dvacátnicemi a třicátníky a třicátnicemi poměrně takovou sdílenou zkušeností, která má i docela dost širokou reflexi v podobě různých memů nebo trendů na sítích. Pojďme se na to vlastně podívat blíž. Sáry, co se vlastně v těch trendech, který se často jmenují právě třeba I don't feel like an adult nebo just a kid with responsibilities, nebo třeba používají právě to označení adult pro max, které většinou naráží na ty pravé dospělé, často naše rodiče. Tak co se v těch obsazích objevuje nejvíc?
3: No, většinou jsou to reakce na takové situace, které jsou opravdu ultra dospělé, jako třeba podepisovat hypotéku, řešit pojištění, objednávání různých řemeslníků, aby ti opravili něco v bytě, vyplňování právě tvého oblíbeného daňového přiznání, spoření nebo odkládání a plánování na důchod. Nebo je taky hodně tematizovaný třeba obecně volání někam, někomu cizímu. Hodně se tohle třeba taky řeší s objednáváním k doktorům, což za nás vždycky řešili naši rodiče, ale najednou je ta zodpovědnost na nás samotných a často to vlastně dopadá tak, že ty preventivní prohlídky nakonec objednané prostě nejsou.
2: No, o tom jsme se zrovna včera bavili v kanclu a to telefonování vlastně na to mega navazuje a je to velká věc. Ono se obecně vlastně tvrdí, že generace Z má s ním problém. Nesnáší někomu volat, ale i přijímat hovory, a to ať už od úplně cizích čísel, tak i třeba od nějakých známých. známých nebo dokonce blízkých, který máme uložený ve svých kontaktech. Ale ona to není úplně jenom věc, která by se týkala výlučně generace Z, protože podle různých průzkumů se to týká i mileniálů a mileniálek. Třeba podle průzkumu společnosti YouSwitch, který probíhal mezi 2000 mladých lidí ve věku od 18 do 34 let, až 70% z nich preferuje komunikaci přes zprávy oproti volání. A další americký průzkum od společnosti Bank Mysel dokonce tvrdí, že až 81% mileniálů a mileniálek pociťují úzkost před tím, než mají někomu zavolat. A dokonce jsem našla, že těmhle pocitům se říká telefobie a pro některé lidi může být až paralyzující, což teda můžu za sebe docela potvrdit. Mě nedělá problém zvednout cizí číslo, ale mám fakt problém někomu volat. A většinou se to právě týká těch dospělých záležitostí, jako to objednávání se někam, případně nějaký jako jiný řešení, cokoliv, co jde, bych nejradši vyřešila přes mail, v tom se cítím jako hodně komfortně a řekla bych i sebevědomně, ale volání s cizíma lidma je prostě pro mě hrozný no-go a odhodlávám se vždycky i několik dní a fakt mi to dělá hrozný problém to vůbec udělat.
3: No, já to mám stejně a je to super v kontextu naší práce, že jo? Kdy je to vlastně poměrně důležitý.
2: Je to docela limitující a shodujeme se na tom, že nám tohle dělá problém poměrně často tak. A děkujeme našemu dramaturgovi Tomáši Pacovskému, který občas naší telefobii za nás řeší tím, že hosty nebo hostky obvolává. Takže díky, Tomáši.
3: Tak ano, děkujeme. A já k tomu ještě dodám, že i já jsem schopná telefonáty odsouvat týdny, když vím, že reálně zaberou pár minut.
2: A že se nic neděje.
3: No,
2: vůbec.
3: Že se vůbec nic neděje, právě, ale já si prostě potřebuju vždycky v hlavě nachystat, co přesně budu říkat, a pak se modlím, aby ten člověk na druhé straně jel podle toho mýho imaginárního scénáře. A právě třeba to objednávání k doktorovi na preventivní prohlídky je pro mě úplně typický příklad. Hrozně jsem si prostě navykla na to, že to za mě dělá mamka.
2: Ale hlavně jako zrovna tohle je ten případ, kdy ti jako člověk na té druhé straně neřekne ne. Oni ti jako by vždycky řeknou, přijďte tehdy a je to v pohodě.
3: Je to úplně v pořádku.
2: Tam to odmítnutí ani jakoby nemůže přijít.
3: Ale jako to ratio tam nehraje moc u mě roli prostě. Já nevím, je to úplně iracionální, nevadí. Ale říkám si, že možná právě na těchhle drobných věcech je vidět, že ta dospělost sama o sobě není jenom nějaký velký životní moment, kdy se člověk prostě odstěhuje, začne platit složenky a všechno má najednou pod kontrolou. On je to spíš milion malých úkonů, který po nás chtějí, abychom byli samostatní. Zavolat doktorovi, vyřešit smlouvu, objednat se na úřad, najít si bydlení. A právě u toho bydlení se ukazuje, že ta samostatnost není jenom otázka osobní zralosti nebo toho, jestli se člověk cítí dospěle, ale je hodně navázaná i na peníze a na to, jestli máš za sebou nějakou rodinnou záchrannou síť, o který už jsme se tady bavili. Mně k tomu přišla zajímavá data Eurostatu, podle kterých byl loni v Česku průměrný věk odchodu z domova 25,8 let. Zároveň prakticky ve všech zemích Evropské unie odcházejí ženy z domova dřív než muži. To mě nepřekvapilo.
2: Asi taky ne.
3: A já osobně jsem si právě vědomá, že mluvím z extrémně privilegované pozice, protože mi rodiče, dokud studuju, posílají peníze. A jsem jim za to samozřejmě hrozně vděčná, protože bych si bez nich určitě nemohla dovolit studovat a k tomu pracovat na Wavu. Myslím si, že to bych finančně v životě neutáhla.
2: Jo, já jsem vlastně nějakou jako podporu od rodičů měla taky poměrně dlouho, ale co za sebe musím říct, tak vlastně jako určitě nějaký mý měsíční přemýšlení o mý finanční situaci doprovázejí vždycky takový ty jako myšlenky, jestli to jako celý jsem vlastně jako sama schopná zvládnout a utáhnout. Já jako by vím, že v případě nějakých jako nejhorších scénářů nebo nějakých problémů se na ty rodiče určitě jako můžu obrátit, ale zároveň vím, že tohle to je tak jako neobvyklá a tak extrémně privilegovaná pozice, že jsem spíš jako výjimkou asi. Hotspot. No, ale teď se už pojďme zaměřit na termín, který nám to, co tady vlastně popisujeme, dovede docela hezky teoreticky rámovat. Je to tedy emerging adulthood, neboli vynořující se, případně počáteční dospělost, jak už jsme na to================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================└================└================================================└================================└================└================└================ týzovali na začátku v úvodu tohohle dílu. Je to vlastně fenomén, který popisuje situace, kdy jsou mladí lidé již formálně dospělí, ale mnohdy se tak vlastně necítí. Ona se dřív tahle životní etapa týkala hlavně mladých lidí v euroamerickém prostředí mezi 18. až 25. rokem života, ale dneska se tahle hranice může posouvat až ke 30. roku věku a podle nového výzkumu z University of Cambridge dospělost v kontextu neurovědy, mě to docela zaujalo, tenhle údaj, začíná až od 32. roku a je to vlastně období, kdy naše neuronová síť už začíná být spíše jako stabilní, už není tak efektivní v kontextu konektivity a celková ta efektivita mozku se tedy začíná pomalu stabilizovat a možná už začíná taky pomalinku klesat. Každopádně vraťme se k nějakému psychologickému rámování. Kde se Sáry vlastně tenhle termín vzal?
3: Tenhle fenomén popsal už v roce 2000 americký psycholog Jeffrey Arnett, podle kterého se za posledních 50 let zásadně proměnilo, co lidi zažívají mezi 18. a 29. rokem. Dřív vlastně v tomhle věku většina lidí rovnou vstupovala do manželství, měla děti, kdežto dneska si to spíš odkládáme a místo toho zkoušíme různé věci. Jinou práci, jiný vztahy, prostě hledáme sami sebe.
2: A čím to vlastně je?
3: No, souvisí to samozřejmě s širšími proměnami společnosti, které souvisí jak s ekonomickými, tak sociálními změnami. Třeba v ekonomické oblasti se společnost přesunula od výroby víc k službám a informacím. V té sociální se to týká třeba toho, že se rozšířily možnosti vzdělávání, takže lidi déle studujou a proto si i pak později třeba pořizují první dítě nebo mají svatbu. Arnett tedy tvrdí, že vlastně vznikla úplně nová vývojová fáze mezi dospíváním a dospělostí a souvisí to i s tím, jak dneska vůbec dospělost vnímáme. Na jednu stranu je pro spoustu mladých lidí pořád lákavá, protože znamená vlastní peníze, větší nezávislost a možnost rozhodovat sám o sobě. Na druhou stranu ale může být i dost děsivá, protože přece jenom přináší zodpovědnost, rutinu, práci, povinnosti a často i pocit, že se život najednou zužuje. Že místo otevřených možností přichází stabilita, která je sice bezpečná, ale zároveň může působit trochu jako past.
1: Hotspot.
3: Napadá mě, Baru, existují k tomu i nějaké české studie? Víme, jak se tenhle přechod do dospělosti proměňuje u mladých lidí tady u nás?
2: Ta data existují, ale z hlediska rozsahu toho bádání nejsou úplně veliká, ale přesto bych tu jako nejvýznamnější ráda zmínila výzkum Petra Macka a kolektivu z roku 2007, který se právě tím Emerging Adulthood fenoménem zabýval. A oni tvrdí, že se objevuje samozřejmě i u nás a většina mladých Čechů a Češek se v tomto období ještě nepovažuje za plně dospělé. A to i když třeba už pracují na plný úvazek a právně dospělí jsou, ale subjektivně se cítí spíše někde mezi. Odpovědnost přebírají hodně postupně a je to taky nějaká fáze právě hledání nějaké vlastní identity, což je hodně charakteristické pro tohle období. A nejenom, že je v jeho průběhu poměrně velká svoboda v rozhodování, ale i zkoumání různých životních cest, často i zkoušení různých kariérních směrů, případně i třeba partnerství a tak dále.
3: Na to konto je podle mě fajn říct, že Emerging Adulthood je trochu privilegovaný koncept sám o sobě, protože ne každý má čas a peníze na to několik let hledat sám sebe, studovat, zkoušet práce a řešit, kým chce být. Pro spoustu lidí dospělost nepřijde jako existenciální otázka, ale spíš jako nutnost platit účty a postarat se o sebe nebo o někoho dalšího.
2: To je naprostá pravda a je to hrozně důležitý zmínit. Je to fenomén, který je extrémně privilegovaný a zároveň je taky celkově hodně třídně podmíněný a týká se zejména lidí ze střední a vyšší třídy a především ze západních nebo evropských, případně obecně výrazně bohatších regionů světa. A to hlavně kvůli těm zmiňovaným možnostem ve vzdělávání, ale i kvůli třeba technologiím a tak dále. Naprosto jiná ta situace může být obecně v chudších regionech nebo obecně u lidí, kteří od oficiálního věku dospělosti nebo té právní dospělosti chodí do zaměstnání a přijímají závazky právě s tou dospělostí spojené už někdy před tím 20. rokem života, což což se prostě taky děje. Každopádně jsem našla ještě takovej fun fact tady k tomu, že různý západní instituce právě v reakci na toto, hlavně třeba univerzity, začínají do svojí nabídky různých předmětů nebo volitelných kurzů zařazovat i takzvané kurzy dospělosti a jsou to vlastně předměty, kde se učí zvládat i různé praktické dovednosti, které se s dospělostí pojí, třeba praní, údržba domácnosti nebo právě to vyřizování daní. Mm-hmm. Tak to jsem si říkala, že tam do toho bych se, kdybych bývala ještě studentkou, ráda zapsala na ten daňový seminář.
3: No zajímavý, jako proč ne? Já si zase říkám, že škoda, že jsme třeba na střední neměli finanční gramotnost, mě to úplně minulo, takže tohle, kdybychom měli u nás na výšce, tak jdu okamžitě.
2: A já bych šla možná i na to praní a údržbu domácnosti.
3: Jo, na údržbu domácnosti
2: to,
3: taky.
2: I když to umím a baví mě to, tak možná proto, abych se třeba dozvěděla nějaký nový typy.
3: Nebo bys tam mohla být pedagoškou.
2: Jo, to by bylo...
3: No, ale říkala jsem si, že se na to dá vlastně ještě hezky navázat i čtvrtživotní krize, protože je to termín, který slýchám v posledních letech docela často. Dřív jsme měli představu, že krize přichází někdy okolo 40 nebo 50, ve chvíli, kdy se člověk ohlíží za tím životem a začíná bilancovat, co všechno nestihl nebo udělal špatně. Jenže dneska se tenhle pocit posouvá a zažíváme ho mnohem dřív. Spousta lidí, podle mě kolem 25 nebo 30, už je vyčerpaná, úzkostná a má pocit, že něco zásadního nestíhá, že už teď by měl nebo měla být někde jinde. Mít lepší práci, stabilní vztah, vlastní bydlení, jasnější identitu, zdravější tělo, cokoliv, co si tam chcete dosadit a ideálně ještě třeba nějakou vášeň, kterou zvládne monetizovat na internetu.
2: No a nemluvě teda taky o tom, jak moc se stává běžný nebo častý, že mladí lidi často krátce už po 20 nebo ještě během studia zažijou burnout neboli vyhoření.
3: Přesně, mně přijde hrozně důležitý říct i to, že to není jenom osobní selhání nebo nějaká přecitlivělost generace, ale je to hodně navázaný na to, v jakém prostředí dospíváme. Na jednu stranu se nám neustále říká, že máme nekonečné možnosti a že si můžeme vybrat úplně jakýkoliv život, ale na druhou stranu jsou základní věci jako bydlení, stabilní práce nebo finanční jistota pro spoustu lidí mnohem hůř dosažitelný než dřív. To znamená, že člověk cítí obrovský vnější, ale i vnitřní tlak na nějakou seberealizaci, ale zároveň velmi málo nějaké jistoty, ze které by mohl vycházet nebo čerpat. A z toho podle mě právě pramení i to, proč momentálně přichází tyhle burnouty mnohem dřív. Nevyhoříš až po 20 letech v jedné práci, ale klidně už na začátku dospělosti, protože máš pocit, že musíš pořád dohánět život, který ti někdo slíbil, ale který je reálně čím dál nedostupný.
2: Já mám pocit, že tyhle trendy jako just a kid with responsibilities nebo že se označujeme za ty dospělí v light verzi, hodně trefně ukazují, jak náročná a složitá ta současnost pro mladý lidi vlastně je, že i když jsou ty trendy na sítích hlavně teda nějaký memy nebo ironizující videa, tak se ale vlastně vůbec nedivím tomu, proč to jako je přetavovaný právě do toho vtipu, protože ten humor je často taky vlastně jako super coping mechanismus, protože co jiného bychom měli vlastně dělat.
3: No, jasně.
2: A zároveň jsou, myslím, tyhle trendy hrozně důležitý v tom, že nám to celkově ukazuje, že dospělost se obecně stává například daleko víc ekonomicky nedostupnou. Že dřív byly třeba s dospělostí hodně spojovaný milníky, které byly relativně dosažitelný, právě třeba to vlastní bydlení, stabilní práce, rodina, finanční jistota, což jsou dneska věci, které jsou pro mnoho mladých lidí úplně mimo. To vlastní bydlení si myslím, že to vlastně jako ilustruje naprosto nejvíc.
3: Zároveň to nejsou jenom finance, je to třeba i právě to, jaký tlaky na nás působí z pohledu kariérního rozhodování a možností, které se třeba i díky sítím zdají být neomezené a my tak nikde moc nedovedeme najít ten cíl, ale vidíme před sebou neustále něco, co bychom v tom dospělém životě mohli nebo měli dělat.
2: Je to tak a myslím, že tohle vlastně hodně trefně pojmenováváš, že je to zároveň taky ta doba, která má spoustu možností, ale obecně málo jistot nebo nějakých pevných hodnot, což asi souvisí i s tím, jak současná společnost obecně vypadá. A jak my už se tak trochu chýlíme k závěru, tak mě to opět nedá tu nezmínit nějaký super akademický koncept. Takže dnes si k tomu asi propůjčím slavný pojem tekutá modernita od polského sociologa Zygmunta Bauma. Humana, která popisuje to, že všechny struktury, hodnoty a vztahy jsou v současnosti v neustálém pohybu a proměně, na základě čehož potom lidé vlastně musí čelit životu v nejistotě, neustálé flexibilitě, a to tím teď myslím v tom jakoby negativním kontextu, a čelí taky obrovské individualizaci, což prostě obecně ten život extrémně stěžuje, a myslím si, že vlastně tohle taky může být jeden z faktorů, který narušují nějakou naší jako představu sami sebe a toho, kým vlastně jsme, jestli už odpovídáme tomu, co by se od dospělých lidí mělo očekávat, nebo co se od nich očekává, nebo jací by měli být.
3: No každopádně doufáme, že jsme vás alespoň trochu utvrdili v tom, že v tomhle pocitu nejste sami.
2: Pokud ho zažíváte.
3: A pokud se s námi třeba chcete podělit o vaše zkušenosti, kdy jste si nepřipadali dospělí, budeme rádi. Děkujeme, že jste poslouchali, a nezapomeňte na Filmovku, kde nás můžete 27. července slyšet osobně.
2: Přesně tak, jak to řekla Sáry, moc díky za to, že jste to s námi vydrželi až sem, a budeme se na vás těšit, a hlavně se na vás budeme těšit osobně, a do dalšího dílu nebo do Filmovky se mějte co nejlíp a užívejte si prázdniny, pokud nějaký máte.
3: Tak, mějte se krásně.
2: Pa, pa.
3: Pa.

0: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: She wants a man. A man she gets.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 40 minut ve čtvrtek 9. července a já už pro vás mám tipy na koncerty a živou hudbu dneska večer v Praze. Začínáme v kolektivu Petrohradská, kde od 19 hodin vystoupí Adriana Morn. Ta pro svou tvorbu čerpá inspiraci v sakrální hudbě a používá vokálové modifikátory, syntetizátory, klávesy i dronové plochy. To je Adriana Morn dneska večer v Petrohradská kolektiv. V pražském Rock Café na Národní dneska večer vystoupí The Real McKenzies. To jsou kanadské legendy Celtic punku, kteří už více než 30 let spojují punkovou energii s tradiční skotskou hudbou, folklorem i námořnickými písněmi. Jako support s nimi vystoupí kapela Fail Together v Rock Café dneska ve 20 hodin. A poslední pozvánka putuje na loď Cargo Gallery, kde dneska od 19 hodin vystoupí Ice Cream Never Ground, kteří jsou hlasití jako bouře. V Cargo Gallery se představí s divokým mixem rocku, metalu, hardcoreu, punku a herní hudby z aktuální desky Making the Ground. To jsou Ice Cream Never Ground dneska večer v Cargo Gallery.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Co mám s tebou dělat, pekárek?
5: Největší práskačský pohov jsou řidiči.
4: A do dna.
6: Ty jsi nabural geniálního!
4: Tu si kamaráde nacvakáš a na kočírování můžeš zapomenout.
7: Filmová retrosérie Volha.
8: Jo, nechaj řídit a mě kvůli pár plechům šouknou se.
7: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: On Air s Karlem Bloody.

0: 10 minut před pátou na rádiu Wave doznívají Bully Soccer Mami s trackem Lose You. Ještě než bude pět, tak zazní skvělý Ventolin anebo Diet Sick, no a hned po páté na vás čekají Adam the World nebo Kadeka. Ještě do půl šesté je tady pro vás Kas Vladyka.
1: A já jsem nadšená.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do...

To byl americký rapper Kvadeka na rádiu Wave, 5 minut po 5. Nám pokračuje poslední společná půlhodinka s Kasem Vladykou v tomto krásném čtvrtečním odpoledni. Doufám, že si ho užíváte. Je 9. července, svátek má Drahoslava a Drahuše, takže všechno nejlepší Drahunky, Drahoslavy, Drahuše. Nám pokračuje poslední společná půlhodinka, protože v 17:30 na vás už čeká nová studovna. Do té doby si dáme nějaké ty novinky ze světa, a to z kultury, ale dokonce i ze sportu. No a z našeho čtvrtečního playlistu už jsou před námi nové Ibeji, Amen Dunes nebo Island Mint.

17 hodin, 17 minut, to byla domácí kapela Island Men s trackem Tsunami na rádiu Wave. Ještě než se za malou chvilku rozloučíme a vy si budete moct poslechnout novou studovnu, tak mám pro vás ještě jednu krásnou novinku ze světa, která se týká světového mistrovství ve fotbale. Já vám sice nepovím, kdo s kým hraje, vyhrává, prohrává, nebo co to je offside, protože tyhle věci úplně nespadají do mé sféry zájmu. Nicméně mě potěšila zpráva, že na velké zakončení tohoto světového mistrovství ve fotbale se chystá velký poločasový koncert. No a na tom koncertě zahraje Justin Bieber, Madonna, Shakira a kapela BTS, což je za mě velmi zajímavá dramaturgie, taková, ve které si každý popový fanoušek a faninka najde to svoje, takže na to já se moc těším. Jsem rád, když se takhle sport a hudba spojí a je z toho prostě takový kulturní event, který si může užít opravdu každý. To bude tedy 19. července v New Yorku a samozřejmě taky asi na televizních a internetových streamingzích, takže se těšíme na hudbičku, no a před námi už jsou TK Maidza, Laocoon nebo JPEG Mafia.

0: To byl JPEG Mafia na Radio Wave, máme 17 hodin a 26 minut a čtvrteční odpoledne už je u konce, protože vy můžete poslouchat z Brusunovou studovnu. Ta navazuje na minulý díl s novinářkou Veronikou Capákovou, kde byla řeč o nové knize Generační konflikt, kterou vydala se svým kolegou ze stejnojmenného podcastu Petrem Honzejkem. Psala ji částečně na Guatemala, kde se věnovala i španělštině. V rozhovoru s Anetou Štokrovou probírali také gap year, práci na Islandu a taky její cestu k žurnalistice od studií přes novinářské začátky až po projekt Novinářky bez přetvářky. Tady už je nová studovna a od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Ve studovně vítám znovu novinářku a spoluautorku podcastu a knihy Generační konflikt, kterou můžete znát i ze sítí z profilu Novinářky bez přetvářky, Veroniku Capákovou. Vítej podruhé.
3: Ahoj, díky moc za pozvání.
2: V minulém díle jsme se bavili o tom, jak vznikala kniha Generační konflikt a o čem je. A ty jsi psala tu knihu taky v Guatemale. Tak pojďme navázat na ten minulý rozhovor. Proč právě v Guatemale? Jak jsi tam dostala?
3: Já jsem se tam dostala skrze nadační fond nezávislé žurnalistiky, protože oni vypisují grantový program, který se jmenuje Talent a je určený pro mladé novináře a novinářky v Česku na jejich rozvoj a může to být cokoliv. A já jsem si říkala už delší dobu, že bych chtěla se rozvíjet v druhém jazyku. Učila jsem se španělsky, takže jsem si říkala, že bych ráda jela na nějaký kurz španělštiny do zahraničí. A shodou okolností jsem na sociálních sítích viděla, že je populární celkem Guatemala jako místo se naučit ten jazyk. Že tam můžete, jsou tam programy, kde žijete u guatemalské rodiny, můžete tam, jste tam, oni vás tam ubytují, dají vám jídlo za nějaký poplatek a potom chodíte do školy, kde jeden na jednoho máte učitele jenom pro sebe a ten vás učí. Vlastně je to u jezera Atitlán, je to krásné místo, takže tam blíží jezero, za vámi je sopka. Já jsem si říkala, tak to zkusím a zkusím si o ten grant požádat a nakonec jsem ho získala a mohla jsem tam jet.
2: Co to obnášelo žádat o ten grant? Musela si psát třeba nějaký motivační dopis nebo něco takového?
3: Musela jsem psát motivační dopis, asi se tomu dá říct. Vyplňovala jsem takový formulář, kde jsem popisovala cíl toho projektu, proč o to žádám, kde pracuji a co třeba z té cesty můžu přivést. A já jsem řekla, že vlastně pracuji v Hospodářských novinách a že můžu vlastně přinést nějaký i texty z té cesty a že můžu potom ještě natáčet nějaké videa právě na ten náš profil Novinářky bez přetvářky. A takhle to bylo.
2: Jaké texty potom vznikly? O čem jsi psala?
3: Já jsem psala právě o tom studium španělštiny, vyloženě o tom, proč se jezdí do té Guatemaly. Díky tomu grantu jsem udělala svůj první rozhovor ve španělštině, takže jsem měla velkou radost. Sice jsem moc nerozuměla těm odpovědím a pak jsem si to musela zpětně všechno dohledat, ale vlastně dělala jsem tam rozhovor s ředitelem té jazykové školy a to byl jeden text a druhý text byl o reportáž o kávových plantážích, o kávě, protože Guatemala je producentem kávy a skoro každý tam má kávové políčko a pěstuje kávu.
2: A žila jsi teda u té rodiny nějaké?
3: Žila jsem u guatemalské rodiny, u guatemalská mamka se jmenovala Lety a vařila strašně dobrá jídla. Bylo to úplně naprosto boží, měla jsem tam svůj pokoj, měla jsem tam i další právě studenty, takže nás bylo asi 6-7 a třeba po večerech jsme hráli hru, která se jmenuje Loteria a to je něco jako bingo. A byly takové jako španělské kartičky, takže i díky tomu, vlastně, že jsem žila v té rodině, jsem se dál učila španělštinu.
2: Měla jsi nějaký takzvaný kulturní šok, něco, co tě překvapilo na té kultuře?
3: Určitě, protože Guatemala je barevná, ale chaotická země. Tam jedete 30 kilometrů 2 hodiny autobusem. a nejsou tam zastávky. Takže vy nevíte, kdy jede ten autobus. Vy tam prostě přijdete a počkáte a ten autobus buď pojede nebo nepojede. Ty ženy tam nosí furt stále tradiční guatemalské oblečení, tak je to takové jako krásné, protože je to úplně jiná kultura a zároveň tam ale vidíte jako velkou chudobu třeba. Vidíte tam tuktuky, se tam mísej, jsou tam plno marketů, kde každý něco prodává, každý se snaží, protože tam není moc práce, takže lidé pak prodávají to, co třeba vypěstovali na svých polích nebo ryby, které chytili. A tak pro mě to byl jiný svět úplně.
2: Jak jsi mezi tímhle vším dokázala najít čas na psaní knížky?
3: No, byla to jedna z těch obětí, co jsem musela udělat, ale zas tak velká oběť to nebyla, protože já jsem si řekla, já jsem žila v městečku San Pedro, La Laguna, právě které je jedním z těch vesniček nebo městeček podél toho jezera Atitlán. A já jsem si řekla, že když teda musím tam psát, protože se jinak to nedá, tak aspoň si to udělám hezké a chodila jsem různě po kavárnách a tam jsem psala a většinou po večerech, po nocích.
2: Kdybyste chtěli vidět víc o knize Generační konflikt, tak si určitě pusťte ten minulý díl, kde jsme to probírali víc. Jsi mladá novinářka, lidi tě můžou znát taky z Instagramu, protože jak už jsme říkali, jsi součástí profilu Novinářky bez přetvářky. Pojďme představit ten váš projekt. Kdo jsou Novinářky bez přetvářky?
3: To je projekt tří mladých novinářek z různých médií. Katka pracuje v Seznam zprávách, Kristýna v České televizi a já tedy v Hospodářských novinách. A my se snažíme sdružovat lidi, kteří se zajímají o novinařinu, snažíme se ukazovat zákulisí novinařiny a práce v médiích, snažíme se ukazovat, že to je ta nejlepší práce na světě, kterou můžete dělat, ale že sebou obnáší taky spoustu strastí a starostí a nervů a tlaků, co musíte prožít.
2: Měla jsi to vždycky tak, že jsi chtěla dělat novinařinu?
3: Docela dlouho už jsem věděla, že bych to chtěla dělat. Někdy od 9. třídy nebo na základce už jsem strašně to toužila potom tuhle práci dělat. Dělat rozhovor s kýmkoliv, kdykoliv, o čemkoliv, to je úplně krásná věc.
2: A jak jsi to potom měla, když jsi se hlásila na vysokou, jak jsi se rozhodovala, kam jsi se hlásila?
3: Já jsem chtěla hodně na žurnalistiku, takže pro mě to bylo jisté, ale nedostala jsem se na poprvé. Zkrátka jsem to neudělala, takže jsem se potom přihlásila znovu a nakonec jsem studovala v Olomouci žurnalistiku a pak magistra jsem dokončila v Praze.
2: Co jsi dělala během té doby, než se znovu hlásila a dostala?
3: Měla jsem vlastně rok, kdy jsem šla na nějakou jinou školu a tam jsem nebyla vůbec šťastná. A věděla jsem, že tohle dělat nechci a že právě chci se zaměřit na tu novinařinu, takže už jsem se fokusovala na to, abych zvládla ty přijímačky. A já většinou ty špatné věci pro ty dobré zapomínám. Takže já už jsem tady ten rok, kdy vlastně mi nebylo moc dobře kvůli tomu, že jsem se na tu novinařinu nebo na tu žurnalistiku nedostala, zapomněla.
2: Tak aspoň jsi zjistila, že je to opravdu to, co teda chceš dělat a za čím si jít. Máš nějaké tipy pro někoho, kdo by se chtěl hlásit na žurnalistiku a teď myslím tu v Olomouci a potom tu v Praze?
3: Tak především bych možná doporučila sledovat profil Novinářky bez přetvářky, protože tam vlastně všechny ty tipy máme. A doporučila bych se zajímat o svět, o Česko, o média celkově. Doporučila bych číst nějaké oblíbené třeba novináře, zjistit si něco o nich, sledovat. Protože ta novinářina je vlastně o tom se kolem sebe rozhlížet a to je jako důležité, takže tohle bych doporučila a možná i jako si předem přečíst třeba nějaké knihy, protože to k těm přijímačkám třeba v Praze potřebujete.
2: Tak pojďme rovnou na ty tipy, na oblíbené tvoje knížky, podcasty, filmy, cokoliv, co se týká tématu a měli bychom si to poslechnout, přečíst, vidět.
3: Tak z filmu z novinářského prostředí bych vám doporučila film Když promluvila, nebo The Help, Všichni prezidentovi muži, Spotlight, nebo České vlny. To si myslím, že jste... To je takový základ těch novinářských filmů, který stojí za to vidět. A z knížek můžu i nenovinářské?
2: Klidně.
3: Protože já jsem nedávno četla trilogii od islandského spisovatele Jóna Kalmana Stefanssona Raj a peklo, lidské srdce, smutek andělů. Možná jsem to teď obrátila, ale to nevadí. A ta trilogie popisuje příběh islandského chlapce. A ta kniha je protkaná různými dalšími lidskými osudy, popisuje nesnadný a tvrdý život na Islandu, protože tamní příroda vám nedá nic zadarmo. A já na tu knihu nějak často myslím, protože je krásná. Je, jako ten autor je mistr slova a to bych vám doporučila přečíst.
2: Je to i kvůli tomu, že máš k Islandu vztah, protože tam jezdíš pracovat přes léto, nebo jak to máš?
3: Mm-hmm. Jo, určitě. Já teda Island, to je můj druhý domov. Já jsem tam začala jezdit, když mi bylo 20, tak jsme tam poprvé přijeli s mým přítelem a začali jsme tam pracovat na jihu Islandu v jednom hotelu. A já jsem se do toho Islandu úplně zamilovala, protože to je... Krásná země, která je drsná. Jsou tam drsné podmínky, protože půlku roku je tma jenom a půlku roku, nebo část toho roku je jenom zase světlo a zároveň opravdu tam je průměrně kolem 10 stupních, takže máme tam pořád zima a je tam hodně velký vítr, ale jako ta příroda je neskutečná. Jsou tam vodopády, horký prameny, v některých částích to vypadá jako na Marsu a všude jsou ovce. A já jsem se do ní hodně zamilovala, no, tak možná to je i tím.
2: Trošku jsme odbočili od té novinařiny, ale to vůbec nevadí, protože si říkám, že některé studující, kteří třeba teď mají i čeká právě nějaké pracovní léto, tak by možná ocenili i tyhle zkušenosti. Tak kdybys měla dát nějaký tip ohledně té práce, ať už konkrétně na Islandu, nebo takové to work and travel, jestli jsi to měla taky takhle.
3: Mm-hmm. No já bych určitě doporučila všem, aby někam vyjeli takhle, protože to je zkušenost, která vám dá toho tolik. Já z toho čerpám prostě pořád. A naučíte se ten jazyk, nebo naučíte se anglicky pořádně, ale i hodnotu peněz, i prostě budete mít nové kamarády, i nějaké jako vzpomínky, procestujete ty země a takhle. Takže já jsem to vlastně udělala tak, že my jsme si říkali, ty jo, kam bychom vyrazili a v létě pracovat a slyšeli jsme o Islandu, že to je dobrá země, kde se za prvý dá dobře vydělat a my jsme věděli, že nemáme na to, abychom jí mohli jen tak procestovat tu zemi. Ona je hrozně drahá, všechno tam stojí fakt hodně peněz a říkali jsme si, tyjo, to by bylo fakt super se tam podívat a zároveň tam i pracovat a něco si odvést. Takže jsme začali rozepisovat e-maily po různých hotelech. Já myslím, že já jsem obepsala snad všechny hotely na celém Islandu a odepsali nám ze dvou. A ten, v tom jednom jsme pak právě začali pracovat.
2: Takže nevzdávat se a fakt obepsat úplně všechno, co jde.
3: Přesně tak. Po jedný třeba špatný zkušenosti se hlavně nevzdat. To je hrozně důležitý a prostě pořád je bombardovat.
2: A co jsi dělala za práci a co ti to dalo?
3: Já jsem dělala servírku a dalo mi to taky trpělivost, ale taky spoustu zážitků a já jako víc než na tu práci vzpomínám na to okolo. Já mám i hrozně hezký vzpomínky na Vánoce na Islandu, kde jsme byli vlastně dvakrát. Udělali jsme si tam s těmi lidmi, kteří tam taky pracovali, tak takový jako společný Vánoce. Jsem tam třeba dovezla cukroví a byl takový pěkný.
2: A ne, jak dlouho jsi vždycky vycestovala? Protože na týden, dva se to nevyplatí. Byl to vždycky nějaký delší časový úsek?
3: Já jsem tam jezdila na 2 až 3 měsíce každé léto a to si myslím, že pak se to už vyplatí, i něco vidíte, něco si odvezete nějaké jako finanční. Já jsem se tam vždycky jela vydělat, protože ta práce v médiích jako je boží, ale co se týče těch financí, tak je to jako hodně obtížné a když začínáte a chodíte na stáže, tak ta média vám jako nedají placenou stáž. Takže já jsem se tam jezdila i vydělat na to, abych se pak mohla věnovat té práci v médiích.
2: Bude to i teď? Plánuješ nějakou cestu ještě? Nebo to už si nechala za sebou jako nějakou studentskou záležitost?
3: Ne, já se na ten Island chci vracet určitě, protože mě chybí si lehnout tak do toho islandského mechu uprostřed ničeho, kde jsou jenom v dálce slyšet ovce a nebo nějaký vodopád a od toho místa, kde jsme vlastně pracovali taky kousek ledovec a ten mi chybí hodně. Zvuky praskajícího ledovce mi chybí, takže já se tam určitě chystám.
2: Pojďme se vrátit k té novinařině. Ty jsi před chvilkou zmínila ty stáže, tak to mi hnedka evokovalo jako další tip, který vlastně můžete zařadit nějak do svého životopisu, možná ještě předtím, než se klidně hlásíte na tu žurnalistiku, zkusit si někde tu práci jako takovou. K tomu studiu. My se často s lidmi z oboru bavíme o tom, jestli to studium přímo na té žurnalistice je pro tu následnou práci v novinařině to nejlepší. Jak to vnímáš ty?
3: No já jsem ten typ, který říká, že ano. Znám spoustu lidí kolem mě, kteří říkají, že to studium jako nemá smysl v tom, že můžete tu práci dělat i bez toho, což ano, jako můžete, ale já jsem spíš zastánce toho, že vám to studium té žurnalistiky do té práce přinese mnohem víc, než kdybyste ji nestudovali, protože tam máte předměty jako etika žurnalistiky, my jsme ji ještě měli s Václavem Moravcem, což je hodně cenné, taky se tam začnete bavit s lidmi, kteří pracují v těch médiích, lépe se dostanete do toho mediálního světa, protože on je hodně uzavřený. A když třeba jsou nové pracovní pozice, tak většinou se nikam nevypisují a vybírá se z toho mediálního rybníku a je dobré mít ty kontakty už takhle jako v mladém věku, takže já furt si stojím za tím, že je to vhodný to jít studovat.
2: Já s tím souzním, my jsme se vlastně potkali na magisterském studiu tady v Praze. Ty máš trošku srovnání s tou Olomoucí, vím, že to je teda v Olomouci bakalář a tady v Praze jsem měla magistra, ale čím je třeba ta Olomouc jiná, nějakým přístupem nebo je to úplně stejné?
3: No já jsem už dlouho z Olomouce, takže nevím, jak je to tam teď a vím, že tam je teď mnohem víc lidi z praxe, což oceňuji, protože mi to tam předtím dřív trochu chybělo a teď vím, že jako se snažili to obměnit a že tam dojíždí spoustu novinářů, kteří jako tu práci dělají a to pro mě bylo hodně cenné vidět někoho, jak opravdu prostě pracuje, jak přemýšlí a nějaký jako typy prostě do toho začátku, protože vy vlastně jako nevíte pořádně. Tam je spoustu věcí v té novinařině, co vám nikdo jako neřekne na tom začátku, takže i proto proto děláme tady ten profil těch novinářek, ale pro mě vždycky ten kontakt s těmi lidmi z branže byl hrozně cenný.
2: Mně k tomu tématu ještě napadá, že v Brně mají to studium bakalářské, doufám, že to je tam i teď, že to mají postavené tak, že ty studuješ žurnalistiku a k tomu si vybereš ještě nějaký obor, ve kterém se specializuješ, ať už je to kultura, politika nebo něco dalšího. Hmm. Tak jenom mě to napadlo, že to tady může zaznít jako taková inspirace. Podívejte se určitě na to.
3: Určitě. Ještě vlastně v Olomouci

0: i právě ten první, jak stresové to povolání je, jak rychlé to musí být, potom nějaké udržování kontaktů, jako jak se bavit s těmi lidmi, je to taky skill nějaký, který musíte umět a který vás vlastně nikdo nenaučí. Takže tohle jsou asi ty hlavní důvody.
1: Co děláš ty, jak zvládáš stres?
0: No, já bych hrozně ráda měla na to nějaký recept, ale moc nemám a myslím, že se to u mě trochu klidní tím, jak čím déle jsem v té práci a čím víc jsem možná jako sebevědomější, znám to prostředí, vím, jak se co má dělat, psát a podobně, tak tím méně z toho stresu mám, ale myslím si, že to tam pořád bude, protože vždycky jsou nějaké třeba mimořádné události, na kterých se musí pracovat. V těch médiích je hodně tlak právě na tu rychlost, tak to vnímám, že tam vždycky asi bude a že budu s tím ještě muset nějak víc pracovat.
1: A co přesně děláš, jenom abys to vysvětlila?
0: Já jsem vlastně novinářka, která pracuje v domácím týmu nebo domácím zpravodajství a primárně se fokusuju na politické zpravodajství. Na politiku chodím hodně do sněmovny, mezi poslance. To je třeba jedna z věcí, kterou tě nikdo moc nenaučí, jak se v tom prostředí pohybovat. A to tě asi naučí opravdu jenom ta praxe, jak se s nimi třeba bavit. Ta novinářská práce je o tom, abyste zjistili vlastně informace, abyste co nejvíc zjistili informací, tak jak to z nich dostat? To vás vlastně nikdo nenaučí. To musíte až nějak jako tou cestou, nebo těmi vlastně ti kolegové vedle vás vám to pak třeba řeknou, jak, co jim funguje, jak rozmluvit hosta, který nechce mluvit, nebo má tam nějaký zábrany a takhle.
1: Ty už jsi zkušenější, ale pojďme se vrátit do doby, do těch úplných začátků, co bys třeba někomu doporučila nebo poradila. Já se třeba vzpomínám i na takové věci, že jsem šla dělat rozhovor a teď mi jsem jako myslela, že nahrávám ten rozhovor na diktafon a on mi samozřejmě selhal a vypnul, nefungoval mikrofon, takže jsem pak z rozhovoru a vlastně neměla ten záznam. A takovéhle věci. Co bys třeba poradila, nebo stalo se ti taky něco takového?
0: Jo, stalo. Měla jsem 2,5hodinový rozhovor s respondentem a ta nahrávka se nějak poničila, takže se nahrálo jenom prvních 7 vteřin a pak zbytek ne. Takže jsem mu pak musela strapněně volat a omlouvat se, že prostě mě zradila technika, ale on byl jako hrozně laskavý, takže jsme to natočili znovu. A takže jo, stanou se tady ty nepříjemnosti, ale s tím se prostě hold nějak počítá. Já bych jako třeba doporučila, když začínáte, se chytnout nějakého zkušenějšího kolegy nebo kolegyně a trochu z nich čerpat, zeptat se jich, jak oni to vidí, jako s čím si třeba nevíte rady, jak se v nějakých jako situacích třeba zachovat nebo jak se orientovat. Oni jsou většinou velmi jako otevření a i když se může zdát, že někde ta novinářská komunita je třeba toxická trochu, tak já jako v tomhle vidím obrovský plus, že jako většinou se vám fakt snaží vyjít vstříc a pomůžou vám.
1: Já mám taky pozitivní zkušenost a taky bych chtěla říct, že přesně to k těm začátkům patří nějaké ty chyby v uvozovkách, ty zkušenosti, ze kterých se nějak dál poučíme a posuneme se. Novinařina je taky hodně o tom samovzdělávání. Pořád potkáváš nějaká témata, musíš o tom hodně načítat, zjišťovat si informace. Kde a jak se ty ráda vzděláváš? Kromě teda Guatemaly a toho, co už jsme řekli.
0: Jo, tak já si vždycky něco tak vymyslím a něčeho se chytnu a tak snažím právě třeba teďkon jsem si dala za cíl, že se chci věnovat tomu druhému jazyku a věnovat tak, abych jako uměla třeba číst jako nějaký třeba novinářské texty, líp se právě umět domluvit v té španělštině. Takže já si potom jako vyhledávám, tady chodím na kurz, vyhledávám si různé informace

0: A co se týče jako dalších věcí, tak poslouchám různé podcasty, ale i zpravodajství hodně sleduju, jako snažím se být v obraze tady tím způsobem a mě hodně dávají i ti hosté nebo ti lidi, s kterými se bavím. A to mi přijde na té novinařině fakt skvělé, že vy se můžete bavit s různými lidmi, s kterými byste se normálně nepotkali a který vám fakt dají hodně, protože mají jsou taky úplně jiný bubliny. Jsou to lidé, kteří třeba jsou na nějakých vysokých úrovních, nebo jsou to psychologové, sociologové, jsou to jako vzdělaní lidé, kteří mají co říct a vy si z nich taky můžete jako vytáhnout ty věci. Takže já i čerpám z těch našich hostů, kteří k nám přijdou do podcastu.
1: Já úplně souzním s tím, že je to velmi obohacující povolání. Hostkou studovny byla novinářka a spoluautorka podcastu a knihy Generační konflikt Veronika Capáková. Děkuji, že jsi přišla a díky za všechny tvoje tipy a zkušenosti.
0: Moc krát děkuji za pozvání a mějte se hezky.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Starter. Starter. Hit paráda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas.
1: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
0: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: Čelisti.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na Rádiu Wave.

0: God bless ale Karlovy Vary.
1: To je nějaká propaganda, ne?
0: To je strašný. Jedna velká šťastná rodina jménem Čelisti, pochopitelně. Je tady Vítek Šmarc.
1: Ahoj.
0: Je tady Tomáš Stejskal.
2: Ahoj.
0: Šárka Kvitterková.
3: Dobrý den.
0: A Aleš Tuchlý, samozřejmě. A Hadí pramen 93 stupňů dneska v hlavy. To jsou nervy.
1: To je zase někdo zve.
0: To
1: ale je tady větší ticho než minulý rok, teda musím říct.
0: Pochopitelně, dneska bylo strašný témata, prosím tě. Jo, téma smradí, tím to celý dneska otevřeme. Jo. Pojedeme jako tematicky. Jo. Samozřejmě dostane se na soutěž, na horizonty, na všechno možný, ale téma školní výlety a taky sedím trošku ty dětský odběry. Ty seš na ty fyzické tresty trošku.
1: My jsme říkali, že teďka začal trendovat to téma, že vlastně děti je třeba fyzicky trestat, mm-hmm. jo, seriál My vás naučíme. A teď vlastně
0: Korejci jako to propagují dlouhodobě,
1: samozřejmě. Ale Christian Mungiu se přidal jako z pozice artového filmu.
0: Prostě začínáme rovnou Zlatou palmou. Minule jsme tím končili, teďka tím rovnou začínáme. Christian Mungiu, samozřejmě král rumunské nové vlny, ať už si myslíte, že to existovalo nebo neexistovalo, to hnutí nikdy. Za všechny své filmy získal X cen v Cannes, za tohleto tu nejvyšší, po druhý už, ten jako za svůj debut. A mám pocit, že scénář takovýmu filmu dokáže napsat on a možná tak další 3 až 4 lidi na planetě. Je to masterpiece.
1: Jo, je to vlastně trošku změna. Myslím, že to je jako jeho divácky nejpřístupnější film, protože vlastně vystavený jako takový klasický rodině soudní drama. Opět ty jeho různé perspektivy, to, jak se nám ten příběh ty jedné rodiny rumunský, která vlastně se snaží koexistovat v tom velmi, řekněme, liberálním systému norským, tak jak vlastně nám to ukazuje z různých stran, z různých perspektiv a neustále nás nechává v té morální nejistotě a sám je vlastně docela konzervativní, což mu v Cannes některý dali sežrát, ale mi to vůbec nevadí.
0: To má taky mírně v morální nejistotě.
2: Mně to právě přišlo pozoruhodně, jak jsme ho sledovali ten jeho přesně ty pečlivě vystavený obrazy té postkomunistické společnosti, z které jsme se mohli jako učit, jak by se třeba v Česku dal točit nějaký film, co je kritický k minulosti, k přítomnosti, mm-hmm. a teď najednou se přesunul jinam. A je to jako konfrontace těch dvou světů, to je rumunsko-norské velmi konzervativní křesťanské rodiny, které bychom měli všechny důvody nefandit, ale on ten scénář vystavil tak, že vlastně ze začátku máme pocit, že ten norský úřad na ochranu dětí je jako spíš ta jako špatná instituce a samozřejmě to takhle jednoduché nezůstane a jak jako se to vrství a vrství a vrství, tak máme spoustu jako důvodů pochybovat o všech těch jako složkách, nejen o tom střetu teda té rodiny s tím úřadem, o to, jestli bíjí nebo nebíjí děti a jestli plásnutí přes zadek je to stejné jako fyzické násilí.
0: A ty jsi dostal přes zadek dětství?
2: To má málo. Podepsal jsem se negativně. Na rozdíl od těch dětí, kteří žijí jako v láskyplné rodině a občas dostanou malý flákanec, tak já jsem trpěl jako nedostatkem této medicíny.
0: Jak jsi trpěla ty, Šárko? Málo taky.
3: U tohohle filmu málo. Vůbec. Málo vůbec. To u toho nejde trpět. To velký téma, který se tam řeší, jsme tady teda hned najeli na tu trestající linku, nekompromisní.
0: Že ta tresta, to
3: přesně,
0: tě,
3: ale je tam i ta osobní svoboda versus vládní nebo nějaký celospolečenský konsenzus, což je jako hodně žhavý téma současných dnů. Ten příběh je komplikovaný, soudní spory komplikovaný v tom smyslu, že přesně jak už se tady jak zaznělo, že se nelze přiklonit ani na jednu stranu a že vlastně ty sympatie se neustále mění. A to je vlastně u na první pohled tak jednoznačný jeho tématu, jako jsou fyzické tresty dětí, opravdu jako důkaz síly toho scénáře a Christiana Mungiu jako vypravěče.
0: To je taková šachová partie zvláštní, prostě každá ta replika posune nějakou tu mocenskou rovnováhu, vždycky vychýlí o milimetr, neustále se to vlastně přehodnocuje, jako vlastně věřit. Lidi se poslouchají kultivovaně, ale stejně se neslyší nějakým způsobem, což málo dokáže stvárnit takhle komplexně. Jedeme rovnou dál, řekli jsme film Šťastná rodina a teď už jsme u soutěže, Šárko. První švýcarský film vůbec jiná kvalifikace soutěže, to je šokující. Já, který svůj helvécký kříž táhne na zádech, samozřejmě zdravím mistrovství ve fotbale, všechny hráči porazí tu Francii.
1: Bylo to trošku kříž,
0: to hrajou, no, s Argentinou, nevadí. Prosím, tak u tohoto filmu si můžeme říct, že asi dominuje především ženský herecký výkon, tam bych typoval cenu.
3: Určitě vlastně to je i zároveň spoluscenáristka toho filmu, pokud se nepletu. Na jednu stranu jako jednoduchý příběh, prostě takový klasický jako sociální drama v tom, že sledujeme svobodnou matku se dvěma dětmi, která vlastně sérií špatných rozhodnutí dojde k tomu, že jí ty děti vlastně odeberou, takže zase odběry dětí tady máme.
0: Bouchla kuchyň, Vítku, zase bouchla kuchyň, jak u vás posledně.
1: Odběry, no.
3: A vlastně já si ten film cením hlavně za to, že my, i když tu hrdinku opravdu jako sledujeme a máme kolikrát chutí opravdu upřímně promluvit do duše a vyčinit jí za ty špatné rozhodnutí, které dělá.
0: Zároveň tak si ho obejmul trošičku.
3: Tak přesně tak zároveň jako emocionálně jako chápeme, proč to dělá. No.
0: Chápeš, když něco děláme emocionálně aspoň. Racionálně to pochopit většinou nelze, ale
1: emocionálně sobě. Ani emocionálně už si
0: to držme. Dlouhodobě držme, jo, prosím tě, jo. Myrsiny Aristidu, jenom velice stručně film, který zapadá do toho jenom velmi částečně. Je to vítěz divácké ceny ze Sundance, což se ukázalo opět jako mírný jako red flag, film, který je jako kompetentní herecky, amerického kinematografii obecně jako nevídáme. Je to vlastně solidně natočený, ale jak to u těch filmů bývá, najednou to je strašně po srsti a ve finále, jo, příliš jako zlatavá hodina, jo, golden hour a příliš do sentimentu, takže i když jsem tomu vlastně držel palce, tak nakonec trochu za očekávání.
1: Málo to kypřilo teda.
0: Málo to kypřilo.
1: Kypřící prášek.
0: To víc trošku nakypřit, i když samozřejmě nesmírně fotogenické děti tady v tomto případě, jo. A tatínek, který zjišťuje, že vlastně může to dítě využít a hezky s ním krást. Jo, nechtěl jsi někdy využít někoho ze svých synů na tohle ty...
1: Hele, oni jsou,
0: drobný lopež,
1: oni jsou podobně šikovní jako já, ten mladší si včera zlomil ruku, takže yeah, jako i na
0: vzadu. Zdravím ho, Vincent, který?
1: Ne, Beník
0: si zlomil ruku.
1: No jo, to viděl, že
0: schodek. Já naštěstí od Šimona zprávy z tábora nemám, nevadí. Já jsem poslat pohled, neposlal jsem. Otec roku? Já myslím, že ano.
1: Každý
0: roku. A vždycky jsem byl. A posláme se po 3 týdny poté, prosím vás. Je 3 týdny po varech. Co děláš? Co to má? Co děláš 3 týdny po varech?
2: Já nevím, to je ten zombie horor, pokračování.
0: No, pochopitelně. A v tvý režii. Narážím na další samozřejmě soutěžní snímek, tentokrát teda hodně drtivý, Miroslav Terzi. Za mě jasná cena za režii, když to takhle tady vyhazuju, ale to je z režijního hlediska jeden z nejlepších filmů, co tu byl v soutěži za x posledních let, jako rámování toho filmu, kamera, vůbec režijní vedení, famózní film o šikaně a hodně nekompromisní.
1: Jo, Miroslav Terzič svůj předchozí film Stehy vlastně měl v berlínský panoramě, je to prostě tenhle ten jako kalibr balkánskýho režiséra, ta jeho odtažitost, schopnost diváka jako nechat se trvávat v dlouhých, zdánlivě příliš dlouhých záběrech, film, který je vlastně až hororový. Ono to jako něco má vlastně z toho zombie filmu, jo. Ty děcka působí trošku jak ze zombie filmu, vlastně je to o nějakém zlu. Na mě vlastně,
0: odkud to přichází?
1: Očito jako režijně kompetentnější, o to víc mě trochu zklamal ten scénář tý poslední třetině, kdy si myslím, že tam je až příliš nějaký apelativnosti, trochu to působí jak v festivalu Šokr z nultejch let.
0: Konec, vlastně, jo, trošku Haneke chudých, ale teď jsme prostě strašně přísní jenom na poslední scénu, která je příliš doslovná. A jinak jemu se fakt fenomenálně daří trefit takový ten sweet spot mezi tím, že vlastně ty jeho kompozice na jednu stranu slouží ději a druhou stranu jako jedou nějakou vysokou estetiku. Většinou umí ten režisér jedno nebo druhý, on to vlastně výborně kloubí.
3: Je to opravdu jako stylisticky nesmírně šikovný režisér, ale nejsou to jako bohapustý exhibice, ale fakt to slouží tomu, aby vás to víc jako vtáhlo do prostě příběhu naprosto jako vynikajícího pedagogického nápadu, kdy poté, co jeden ze studentů ze třídy, kdy byl šikanován, spáchá sebevraždu, tak tahle ta skupina studentů jede za odměnu na výlet. Prostě.
0: Samozřejmě.
3: Takže
1: podobně, se velmi povede.
0: Podobně jako ve filmu La Gradiva, to je poslední film tady z té výletní jako sekce, snímek, který měl docela velký praise v Cannes, obrovský kritický nadšení. Tady jsme se trošku jako, tady máme trošku schizma, rozešli jsme se, Tomáš chvilku nemluvil, pojď na tenhle ten školní výlet.
2: Hele, tak jako já jsem celou dobu jako přemýšlel, proč to má takový úspěch. Jako jsou tam všechny ty věci, které by mohly fungovat, ale bohužel na mě nefungovaly vůbec. Jako nějakým způsobem jsem jako ocenil to, že to je nějaký jako kolektivní jakoby portrét nejistot dospívání, který jako sice se odehrál na tom výletě francouzských studentů do Itálie, ale do Pompeji, ale prázdniny to nejsou. Jedou do toho nejšpinavějšího města dnešní Itálie, do Neapole a pak po ten Vezuv, kde ta špína, prach a láva padá, prostě vody jak živá. Jako s touhletou nějakou metaforou tam jako neustále pracuje.
0: S metaforou vrstev, který v tom filmu nenacházím teda osobně.
2: Jakoby nějaký způsob jako chápal, že to má být opak nějakých prázdnin, že to má být jako hodně protisrstý film, který nějakým způsobem jako vyobrazuje hrozně moc postav a dává nám poměrně jako málo informací, stojí na nějakých pomlkách a tak, ale vlastně jako nenapojil jsem se na žádnou z nich, byť chápu, že jako byl nějaký záměr je udělat nějak jako realisticky a ukázat ty děcka jako takový, jak jsou.
0: Je to vlastně absurdně roztahaný, řekl bych, že tady chyběl intenzivně dramaturka, ale Šárka to vidí trošku jinak.
3: Já to vidím trošku jinak a vím, proč s tím máte ten problém, jaký máte.
0: Ty zase víš?
3: Já všechno vím. Protože tohle je film, který já jsem si překřtila, že to je taková smetana z Alice Rohrwacher.
0: To nemusím, pravda.
3: Právě. A já s tou její filmografií taky občas jako bojuju, ale tady mě to přišlo, že vlastně ty věci, pro který si tý Rohrwacherový můžeme cenit, tak jsou jako ještě jako koncentrovanější a nadnesenější. Je to nádherná věc za mě, prostě ukazuje se, že poslední dny na střední jsou fakt jak poslední dny Pompeji, jako jo. Je tam nějaký seismický otřes.
0: Já jsem ho právě čekal. Erupce. Pro mě ty filmy automaticky mi najíždějí a proto jako jsem byl velice překvapen, že ten ne, ale to se nám zdá, La Gradiva se to jmenuje, ale ve většině recenzí se najednou v textu bude Gravida.
1: Gravida.
0: Je to film těhotný významy, ale jako já jsem to úplně nevzal. Jedeme dál, prosím vás, další song, aby jsme se vůbec dostali k něčemu dalšímu. Posloucháte Čelisti z Karlových Varů. Hadí hlavy.
1: Proč jsme skončili?
0: No, samozřejmě.

0: Future Islands, nádherný. Šárko, co jsi říkala, že je tady co?
1: Trošku to tady smrdí.
0: Jo, čím? Co je tu oblíbený smrad, Šárko?
2: No, nevíš.
1: Ty jo, nevím.
0: On to rychle tohleto sypat.
1: Česnek, ty tvoje, ty bramboráky, co žereš vždycky. Jako...
0: Vás, přátelé, já jim 3 vošouchy denně a je to fantastické. Jako dá mi to strašně
3: ty,
0: dobře.
3: Ty před termálem, jo?
0: Ne, ty ne, zrovna, ty nahoře. Ty jsou fenomenální. Prosím nás, jdeme na příznačný vstup, který se jmenuje Smrt pozdnímu kapitalismu. Vítek se s tím intenzivně stotožňuje.
4: Už jsem to vyhlásil několikrát, stále to nepřišlo.
0: Vítek prožívá bílé noci a co? Pere černý prachy, což je samozřejmě název bulharského soutěžáku. Kristina Grozeva a Petr Valčanov jsou vítězové Karlových Varů z předchozích let, snímek Father, my máme rádi jejich snímek Glory a podobně, vždycky mix takový dardenovského dramatu, černý komedie, jak se jim vede letos.
4: Hele, oni se vlastně vracejí trošku k té receptuře Glory, což byl film o nádražákovi, který najde pytel peněz a bohužel je vrátí, což mu zničí život. Tohle to je jakoby z opačné strany, to je o lidech, kteří jsou velice nečestní, přivydělávají si úplatky, což jak zdá se v Bulharsku jediný způsob, jak jako přežít a na něco si vydělat, a je to důchodcovský nebo předdůchodový pár, který sní o tom, že si udělá výlet do Petrohradu, aby tam viděl ty slavné bílé noci.
0: I tvůj sen.
4: Bohužel v čase odjezdu dojde k takové jako nečekané události na Ukrajině. Cestovní agentura buď zkrachuje, nebo prostě otočí peníze a oni zůstanou v takový jako zvláštní, v tom zvláštním bezvětří, v té zoufalé situaci, rozkládající se společnosti a rozkládajícího se světa, a sledujeme rozklad toho vztahu partnerského vlastně. Jo.
3: No jako zatímco ta Glory, kterou považuji za jejich nejlepší film, tak byla taková jako pozoruhodná, až jako kafkovská pouza nějakou jako vlastní důstojností, řekněme, a tady ten motiv vidíme taky, no, že jakoby tady ze začátku jde hlavně o prachy a nakonec se to jako, když teda překonáme to téma toho, no, pak začne jít taky i o život, no, a jako ten film jako stále nějakou jako pozoruhodnou bulharskou satirou, teda jako té společnosti, kde úplně by nikdo nechtěl žít, a o nějakém takovém jako středostavovském maloměšťáckém jako nevkusu. A
2: slušný pobřeží, to vidím.
3: Ale jako zároveň jako trošičku se to jako rozpadá na konci, byť víme, proč ty postavy jako tápou, bloudí, a tak i ten film bloudí s nimi, ale je otázka, jak moc je to jako nosný, no, pak v té poslední třetině.
4: Glory byla vlastně film hnaný dynamikou, tý jako takřka thrillerový zápletky, kdy se ta hlavní postava snaží získat ztracený předmět a úplně mu to zničí život. Tady zhruba ve 2/3 jakoby opustíme ten motiv honby za těma ztracenýma penězma a začneme sledovat jako psychologický dopady činů toho páru na jejich vlastně vzájemný vztah. A musím říct, že to je jako scenaristicky hodně rozklížení. Tam jsem si trochu vzpomněl na Otce. Oni nejsou tak dobrý scénáristi, jako jsou režiséři místama. A vlastně mi to trošku přijde jako takový to úplně stereotypní panoptikum Balkánu a východu. Mizérie, všechno jako špatně, všechno prorostlý korupcí. Je to vlastně bezvýchodný, ale chci zdůraznit, že ten film jako umí být jako velmi vtipný a trefný ve svých nejlepších momentech.
3: No,
0: něco podobného hlavně s tou rozpadlostí v poslední třetině lze říct o druhém snímku, o kterém budeme mluvit, ten se jmenuje
4: Rozpadá v poslední
0: třetině. Hanba a peníze, Vítku. Prvního máme až moc, druhý věčný nedostatek.
4: Prachy a vlasy, nedostatek.
0: Prachy, vlasy, nedostatek. Nervy. Film, který měl vlastně premiéru na Sundance a odnes si taky velkou cenu poroty v té soutěži World Cinema Dramatic, takže docela velký doporučení. Stojí za ním režisér Visar Morina, který vlastně před 11 lety tady dostal tuším cenu za režii. Nicméně ten jeho nový film, to zase taková ta zpráva, zase podobné jako o světě, ve kterém jako ty mezilidský vztahy už dávno nahradili jenom nějaký jako transakce a mám všechno vlastně má nějakou transakční povahu. Ta lidská důstojnost se vlastně měří výhradně nějakým jako ekonomickým úspěchem. Tentokrát lidé jako pozdního věku, řekněme, nebo středního produktivního věku přecházejí do města. Samozřejmě je to zase temná spirála jako dějů v pozdním kapitalismu. 2/3 je to jako nesmírně kompetentní, tak jako bezešvě natočený, byť možná to lehce protrahovaný, ale zdá se, že u těch filmů je teďka problém, jak to vlastně ukončit, odkud to vzít. Tak. Skončí určitý typ jako peripetií a nakonec on to řeší takovou jako neúplně šťastnou metodou nějakého jako temného snu, krutosti, z kterého se pak jako probereme, ale přesto zůstáváme v tom područí prostě jako kdo velí komu a chudí, prostě jsou na tom katastrofálně. Celou tu myšlenku a ten vibe té věci strašně takzvaně feelím, ale bohužel myslím, že scenaristicky nakonec se doplatil sám na svou ambici.
4: Ano, jako víc té bezvýchodnosti, to je případ těch 3 týdnů poté, jo? Završit film, který je jako brutálně bezvýchodný, je vlastně strašně těžký, bez nějaký návodnosti nebo rozpadlosti.
0: Je to pravda. Jedeme dál, Čelisti, Radio PES.

0: Nejlepší kapela na světě, nenaděláš nic, slow dive, pomalu se ponoříme, nebo se ty hlavou. To je nečekaný host. A zároveň nečekaný film, jo. Snímek Matse Mengela s fantastickou Trinity Home, velká ozdoba letošní soutěže. Když jsem rozděloval ceny, tak tady uděluju rovněž za mě jasný křišťálový globus už od té první scény. Já vlastně jsem rád, když vidím nějakou scénu, nějaký záběr, který jsem ještě neviděl, jo. Tady ten pás toho auta, který se kodrcá po silnici, ukazuje, že to nebude jenom taková ta klasická skandinávská škola. Samozřejmě dostaneme ty kinetické detaily a polodetaily, dostaneme zase model rodinná oslava, někdo vytáhne černýho Petra, ale myslím, že tady našel zase nějaký jako fantastický spot, jak se s tím scenaristicky popasovat trošku jinak.
1: Jo, protože Dogma 95 už je jako dávnou minulostí, takže nesledujeme žádný jako hyperrealistický, veristický film. Je to film, který má zcela jako jasnou hudební i vizuální stylizaci, je natočený vlastně docela jako nepříjemným, pomalým, takovým observačním způsobem a člověk čeká jako, jestli se z toho nestane v jedné chvíli nějaká komedie, nebo aspoň absurdní komedie, ale on je to spíš film o životě s člověkem, který má nějakou psychologickou poruchu, zároveň o životě s matkou, která je celý život totálně nečitelná.
0: A zdravíme tvoji maminku.
1: Dívám se významně, ale že to známe tohleto, jo. Takový prostě člověk, který přijde, vlastně vy víte, že ho jako milujete a že to člověk, který vám je nejbližší, ale nikdy nevíte, co udělá jako v dalším tahu a jak rozvrátí váš jako pečlivě sešněrovaný život, se kterým třeba vy i sami nejste ani tolik spokojený.
0: A se shodneme, že tonálně to vlastně strašně dobře vybalancovaný, prostě mix nějaký ty náznaků černý komedie, hluboký tenze.
1: Já jsem cenil, že to vlastně nikdy jako nesklouzlo ani tam, ani tam. Ono toho humoru tam za stolik není. Ne. Ty scény, které jsou trochu humorní, jsou vlastně vždycky spíš nepříjemný. Mm-hmm. Ten film je velice seriózní, má velmi zajímavou hlavní mužskou postavu. Já jsem říkal, jako Martin Svoboda trochu v našem. Malinko Vojty Kočárníka jsme v tom ještě viděli, ale vlastně je to
0: v submisi,
1: je to psychologicky dobře postavený právě na motivu té submisivity a zároveň jako mateřský dominance, maminka nepřítel. Mm. Samozřejmě člověk si vzpomene na Přišla v noci, byť tohle to jako podstatně méně veselý a extravagantní.
0: Jo, jo, výborná věc. Pokračujeme Filipiňánou, což míříme do úplně jiný sekce. Jsme v horizontech, snímek Rafaela Manuela a tady aspoň jeden ostrůvek slow cinema. Filipíny, takový třídní boj na greenu, Tomáku.
2: Je to tak, no, je to jako důkaz toho, že golf je nejsmutnější a nejnudnější sport na světě, ale ten film je mnohem, mnohem víc, no. Je to debutující režisér, který opravdu jako natáčí v pečlivě komponovaných statických záběrech a jako jede v tom žánru slow cinema, ale na rozdíl od velké spousty zástupců tohle žánru, který dají na nějakou jako všednodennost, tak tohle je zároveň jako velice pečlivě stylizovaný film, který opravdu ukazuje ten luxusní resort, kde prostě podobně smutnými účastníky místního mechanizovaného provozu jsou jak ty podavači míčku a ty pomalu jako otroci, co pracují teda jako v tom sídle luxusu, ale vlastně podobně smutné postavy jsou i ti, co ty míčky odpalují, vlastně všichni tam zírají netečně do prázdna a je to zároveň jako se tam daří do těch podivně jako
0: vystavených jako včera večer, obrazů. Stejný pohled.
2: No, ale jako zároveň jako tam je jako, že jo, prostor pro jako velice dlouze pečlivě komponované gegy a zároveň ten taky jako velmi smutný kontrapunkt, že on je to zároveň jako film o nějakým jako
0: vlastně napětí mezi luxusem, nějakým vykořisťováním.
2: Ale je to, že to vlastně i o nějakém jako postkolonialismu a dědictví té rozháraný určitě země a dovede to nadspat na ten jeden jako resort, kde teda se moc radostí neodpalují.
1: Tomáš mučky sice nenávidí golf, ale včera teda zahrál třikrát pivní birdie večer, jo.
0: Otřesný. Jo, tak byl podobně, bylo to taky lehce seriální jako ten film, jo. Ono to je taková vlastně jako malátná, zároveň jako znepokojující satira, ten tón, ten je tam taky trefný vlastně velmi pečlivě dobře, vlastně společnost založena na nějaké jako nerovnosti, moci, neviditelných pravidlech. Ale Vítku, abych já nabral dech, tak se musím prosit do dějin něčeho, co jsme vždycky milovali, a to je Concrete. My jsme milovníci betonu. Pozor, jako ten film našeho oblíbence Johna Wilsona, o kterém si můžeme rovnou říct, že mu asi mnohem víc sedí ten půlhodinový formát, ten epizod, než celovečerní jakci formát, tak musím říct, že od té doby si těch prasklin a švů všímám podstatně víc. Ale ty vary, zalitý, okamžitě zalit betonem.
1: Je to jako vždycky, opakuje tu metodu, kterou známe ze seriálu, to znamená, že se chytne to, čeho zrovna jako trápí jeho, ale nikoho dalšího na světě, zdá se, a odvine z toho fascinující, meandrující esej, která ho zavede opravdu do jako do velmi zajímavých složek lidské společnosti. Musím říct, že zatímco v těch kratších formátech
0: toho seriálu, znáte se tady s pánem?
1: Neznáme, bohužel, ale se známíme se potom. Jo. A zatímco během těch 20 minut on většinou byl schopný dojít k nějakému jako velmi přirozenému vyústění té svojí eseje, tak tady trošku cítí, že se s tím jako pere, že to jako hledá a trochu se k tomu nutí, ale pořád to má spoustu skvělých momentů.
0: Má to brutálně silný start, že jo, tady tě navnadí, tak, jo. No. Je to plný zase těch jako digresí, tentokrát pro mě jsou jako mírně křičovitější, než jsme zvyklí, zápas s tou 105-minutovou stopáží, ale furt neznám tomu velký sympatie a myslím, že můžeme jako předohlásit, že v rámci festivalu Film a architektura se s ním jako popasujeme v říjnu.
1: Velkou chutí, John Wilson vždy
0: Tak, prosím tě, a teďka krásný, smutný svět. Je pro tebe svět spíš krásný, Vítku, nebo spíš smutný? Já mám jasno, jo, poměrně.
1: To není kontradikce, nemůže být jako krásný i smutný zároveň. No, já tomu věřím, je to tak v tom filmu.
0: To je film, který teďka je v nějakým top 3 jako divácký soutěže, má obrovský hodnocení na ČSFD a tak dále, lidi na něj opravdu reagují jako rejvácky. Je to film, který přišel z Berlína a doputoval do horizontu.
1: Já myslím, že z Benátek, ne?
0: Z Benátek. Každopádně libanonský režisér Cyril Aris vlastně debituje na poli jako celovečerního hraného filmu, předtím dělal dokumenty Tanec na pokraji sopky, na okraji sopky, na pokraji zhroucení, ale na okraji sopky, prosím tě, jo. Každopádně tentokrát se věnuje zase jako Libanon, taková ta země, která tě furt nutí volit, to znamená jako odejdu, zůstanu, propadnu nějaký jako rezignaci, nebo je tam nějaká naděje. Je to taková romantická kronika, která se sklene přes 30 let, je v tom trošku jako magie a náhod. Já nejsem úplně jako striktní fan tyhle věci, je to za mě spíš takový jako lehký nadstandard. Na diváky to funguje, je to ale v tom ohledu velmi dobře vymyšlený. Je to film, který ukazuje, že jako tím, jak bych to chtěl říct zletně, že tím nejobtížnějším partnerským vztahem někdy může být ten vztah té samotné vlasti a v tom to jako poměrně obstojně.
1: To se nám tady ještě vrátí.
0: To se nám ještě samozřejmě vrátí. Ještě drobný slovo snímek na pořád Sandra Wollner. My si ho necháme na to, až vstoupí do distribuce. Z tohoto důvodu o něm Vítek nemůže mluvit. Chci jenom jednou větou říct, že i když ten film má půl hodinu pro mě těžce diskutabilní, tak formálně to patří k jedním z nejodvážnějších filmů vůbec tyhle sezony. V čelisti je Radio Wave a my pokračujeme zase za chvíli.
1: Vyšláme na pořád.
0: Na pořád, furt to budeme tady. Za hodinu, za dvě zase.

0: filmu o Irsku tady.
1: Plný Feniánu tady samozřejmě. Zdravíme Marka Kazince, tady jako severoirský, zároveň skotský. Zajímavá dvojí identita,
0: ale to strašný,
1: on to vibí oboje, takzvaně.
0: Jo, dobře.
1: Samozřejmě. Prosím vás, hodně mefistofelský dialektiky, rozjíždíme to tvrdě s Vítkem, jdeme na Karlovarský pramen. Takový jako dva filmy, oba to mají v tom názvu.
0: Počkej, ale můžeme vlastně začít horkým pramenem, který zažil tady Stejsky. Ty jsi nabral do dlaní pramen, který měl jakou teplotu?
2: Naberu. Jenom 56 stupňů, to se dalo.
1: Jsi málo opařený, se mi zdálo v dnešním vysílání, ale to ještě doženeme, samozřejmě vnitřně impregnovaný. Horký pramen, prosím vás, to je snímek, který byl na festivalu v Sundance, tady je uváděný v Horizontech. Je to vlastně debut syrsko-amerického režiséra Ramziho Bashura, víte, ho velmi dobře zná. Je to taková melancholická, zároveň jako jemně ironická road movie, která se možná snaží skrz ty svých postavy trošku inovovat ten žánr. Libanonská matka, již v Americe narozený syn, ale na to je tam vlastně málo invence. Je to film, který se lidem líbí, zase taková trošku poselství, líbivá věc, ale vzhledem k tomu, že nejenom Sundance, je těch road movie ročně 74.
0: Už se točí na zakázku.
1: Tak máme trošičku ty nároky jako vejš, není to samozřejmě jako špatný, je tam několik jako velice pěkných míst s tím stopařem a podobně. Ukazuje to, že ten domov teda není jako místo, ale je to nějaký jako stav mysli nebo vztah, který musíš vlastně znova objevovat. Je tam takový drobný mini Jarmušovský twist, čerpá to i z této tradice, ale přece jenom jako invence tomu mírně chyběla, ale řekněme v kategorii just solid taky. A co pramen s Aňou Geislerovou? Kolik má stupňů?
2: No hele, to nevím, no, ale...
0: 27!
1: A 27, ale!
2: Zrovna Aňa Geislerová je ta trošku potíž toho filmu, protože...
1: Soutěžní snímek.
2: Bavíme se o soutěži Ivan Ostrochovský, vlastně jako talentovaný filmař, jako, řekněme, jako evropského formátu. Je to vidět čistě na té formě.
1: Vidět?
2: To je jako prostě vidět, že ten film má nejen ambice, má nějaký jako zajímavý přístup k tomu těžkému tématu sterilizace romských žen, prostě jakési okresní zapadlé slovenské nemocnici, osmdesátky, normalizace, a že on k tomu nepřistupuje k tomu jako heavy tématu, jako způsobem, který by se nabízel, není to tak jako klasický sociální drama nebo něco podobného, nebo nějaká obžaloba těch institucí potažmo celý té doby, ale vlastně to jako v mnohem tak jako lirický až jakoby krásný film plný nějakých jako detailů, prostě jako až haptických kvalit, no, a to do první půlky mě teda jako hodně neslo jako v tom, že to je pozoruhodně vystavený jako a jakoby
1: to hodnější český film poslední, no, to,
2: ale bohužel právě, no, jako Aňa Geislerová hraje tu ústřední postavu, tu doktorku, která z nějakého důvodu tam jako žije s jakýmsi prostě slovenským bohémem v takové prostě podivně krásné haciendě.
0: Čechovská hacienda.
2: A vlastně jako v těch postavách je až příliš tajemná na to, abychom nějak jako žrali, jaký vztahy mezi nimi fungují. No, ten ústřední je samozřejmě mezi tou lékařkou a mladou sanitářkou poloromského původu, ženy, které jsou jako nějak jako generačně sociálně jakoby daleko od sebe, navážou takové zvláštní přátelství. Zprvu je to nějak nosný, ale pak fakt se mu to jako rozpadá trochu pod rukama, no, a zůstává ta přelídka těch jako esteticky promyšlených voleb, který ale jako ta forma prostě úplně to neutáhne, no.
0: Nejsilnější na tom filmu je výkon Simony Boledovičové, debutující herečky, která právě v roli té mladé sestry je jako fascinující. Je to vlastně jediná postava z masa a kostí ve filmu, který na to, že ho točí jako zkušený dokumentarista, který podobně jako Peter Krekeš je třeba skvělej v práci s tím jako reálným materiálem, s těma reálnýma lidma. Nejsilnější scény jsou právě paradoxně ty, kde se pracuje třeba s těma reálnýma jako romskýma nehercema. Ty mají jenom takovou zvláštní autenticitu a magnetičnost. Ale nikdy ten film působí jako, jestli si tady říkal, že Miroslav Terzič vlastně to působí režijně zcela ustátě ten mezi estetikou a vypravěčstvím, tak tohle je film, který sklouzává jako k hyperestetizaci. I ta normalizace tam vypadá vlastně velice jako současně. Ale je to zvláštním způsobem jako nefunkční, zmrtvělý, a na to, že to vypráví o tak temném tématu, který je vlastně důležitý jako vlastně obnovovat a oživovat v lidské paměti, že tady k tomu docházelo, to říká strašně málo. A člověk tomu snadno může zůstat úplně chladný, i když nechce.
1: Vy rozhodně málo neříkáte, a jestli to bude první český film, tak dva budou ještě za chvilku, až tři možná dokonce. Jdeme dál, Tomáku, ty seš můj don, stejně. Vždycky budeš.
2: To jsem rád.
1: Arigato.

0: Mane a Sartre. Prosím, já už jdech doma ty Hegly a Sartre. Prosím vás, udělám si takovou mezihru. Šárka by nám ráda řekla něco o filmu Karel a já z roku kolik? 34?
1: 1942.
0: 42, výborně. Plachta a kůň teda, nebo co jde?
1: Jindřich Plachta s koněm.
0: Jak to, že to tady není? To
1: nechápu.
0: Jsou poklady návratů k pramenům.
2: Musíme to zrestaurovat do příštího roku. Já to doma vemu do počítače.
0: A o ta sklenčka tam bude hrát nově. Samozřejmě narážíme na Bohdana Karáska, Karel já a ty jeho předchozí titul, ten český mumblecore, který pěstujeme v Čelestech standardně úplně. Jeho nový snímek Mistrně na mě dělá takový jeden trošku už uhlazenější a o to přece jen trochu víc křečovitý záležitosti, ale Tomáku, tobě středně najel.
3: Hele, mně se to líbilo vlastně popravdě víc než Karel já a ty, že mi přijde ten tvar nějakým způsobem čistší. On prostě navazuje, že jo, na tuhle tu linii té mladý americký indie kinematografie, která je postavená na nějakých přirozených, trochu improvizovaných dialozích, jsou to často jako hodně low budget filmy a jsou nějaký v obyčejnosti a on s tímhle pracuje nějakým tím, řekněme, i dědicím, já nevím, už jako Erika Romera, těch prostě filmů, kde se hodně konverzuje a zároveň v tomhle novém filmu je hodně cítit jako otisk Richarda Linklatera, jak ty lidi chodí před tou kamerou, ale zároveň tohle teda není jako žádný jako romantický drama, nebo naopak se na tom cením, že on jako vypráví bez nějakého potřeby dělat nějaký krize, dělat jako vypráví o mezilidských vztazích, ale jako i když jsou třeba v nějakých zlomových fázích, jako v tom předchozím filmu, nebo tady jde opravdu jako o jedno setkání, tak ono se tam opravdu skoro nic nestane, je to obyčejná procházka Libercem, ale přesto je to nějakým způsobem jako pozoruhodný, subtilní drama o nějakým jako empatii a ochotě a schopnosti naslouchat, což mě přijde, že je vlastně jako obzvlášť dneska hrozně jako důležitý, jako jsou to důležité hodnoty, které jako míň a míň pěstujeme.
0: Prosím tě, a co Vyvolený Tomáše Mělníka? Jeho předchozí titul Cesta do Říma zbudil takový jako mírný posměch, aspoň mezi některými z nás. Tady jsem zavnímal jako podstatně větší praise. Tak co, v jakém se to jako nacházím poli?
3: Nečekal jsem nic, no, protože kombinace Miroslava donutila co by vypraveče jakési pololoutkové, hodně divadelně stylizované pohádky, nepohádky, tak to jsem jako spíš byl jako dopředu vyděšen a vlastně ten tvar nějak jako hrozně zvláštně funguje, tak je v tom jako cítit taková jako podivná bezelstnost, která by jinde jako působila naivně, ale tady to dovede být okouzlující. Ten protagonista, který se prostě z nějakého jako nechtěného dítě, to je prostě plot prostě nějakého incestního vztahu, tak se stane prostě dostane do nějaké rybářské rodiny, tam je nešťastný, pak se dostane do kláštera a sní si ten svůj sen o tom stát se rytířem. Opravdu bezbázně a hany. Trošku jsem si vzpomněl na seriál spin-off hry o trůny Rytíř sedmi království, kde taky ústřední postavou je takový jelimánek, který jako vpadá do toho krutého světa a vlastně se tam nehodí. Tohle je teda není dvoumetrový obr, který by někoho masil mečem, ale přesto to v sobě má takovou jako zvláštní jako místě lehce seriálnou poetiku. Místo tam scény opravdu jak z nějakých hodně starých českých pohádek, takové ty opravdu děsivé, atmosférické. Jindy to jako skoro připomíná, když se třeba objeví Martin Dejdar, tak přemýšlíme, jestli náhodou nejsme u Monty Pythonu, ale úplně nejsme. Ono jako není občas jako jasný, jak moc je to myšlení upřímně a jak moc podvratně a to mě na tom vlastně bavilo.
0: Hrozný ozák. A já na závěr jeden úplně KO film, jo, kde by se Holuby proměnili ve zlato, Pepa Lubojacky, nesmírně talentovaná režisérka, zcela zasloužený vítěz nejlepšího dokumentu z Berlinále, který potvrzuje, že teda česká dokumentární škola momentálně tvrdě zabíjí, připomíná Kláru Tasovskou, místně jako Liboši Jarcoviákový. Tohle je film, po kterém nebudete moct mluvit, možná nebudete moct ani vstát ze sedadla, prostě osobní deníkový záběry, různý textový intervence, AI animované fotografie, a zatím všem jeden příběh vlastně generačního traumatu. Tohle je film, který si schováme do standardního vysílání na pořádný rozbor, jenom říkám, že to patří k absolutně nejlepším filmům, které tady jsou a jeden z nejlepších českých filmů posledních let. Mistrovský dílo a jedeme dál. Už nás budou čekat vlastně jenom zklamání a topy. Sundáš si svůj top, svůj crop top dneska?
4: Ne, nikdy.

0: No, vy si myslíte, že vysíláme teď a my vlastně vysíláme od 5 do 6.
1: Je to matoucí.
0: Takže podle mě všichni lidi přijdou od 6 do 7 a my tady nebudeme. To je nevěřitelné.
1: Ale to je zklamání ze života prostě, jo. Taková jako noetická trilogie naše.
0: Z ničeho nic. Čelistě pořád ještě Aleš Vítek, Tomák a Šárka, muž, kterého miluji. O tom vám teda nic neřeknu, samozřejmě řeknu vám to jedno zklamání, aspoň jsem oni nechtějí hejtovat dneska nikdo z nich, jo.
1: Ne.
0: Tak já aspoň řeknu, že Ira Sachs bohužel pro mě ztrácí jako významně relevanci. Je to snímek, ve kterém se opět Rami Malek domnívá, že je herec, ale není to tak.
1: To
0: je to průhled kulturního prostě queer milie New Yorku 80. let, což by mě potenciálně jako opravdu zajímalo. Ten nějaký ironický tón volím čistě proto, že to je film plný velmi otravných manýrismů, kterýmu chybí nějaký rytmus, tempo a struktura. A vlastně přesto, že jsem se na něj poměrně těšil, a Ira Sachs se mám velmi rád. Jeho snímek s Alfredem Molinou tehdy byl naprosto zásadní a myslím, že pro tu queer komunitu dělá hodně a jeho filmy byly dřív velmi dobrý. Tenhle úplně nevím, co dělal v kánský soutěži, je mi to trochu líto. Každopádně ta dominanta tohle vstupu budou top 3 naše filmy.
1: A my budeme nacvičovat revoluci.
0: Pochopitelně, nácvik revoluce paní Šárky Hitrokový.
2: Přesně tak, vytahuju svojko a srp.
0: Majorka zkáza, pojď.
2: Já jsem si vybrala jako jeden ze svých topů, chtěla bych tady zmínit dokument, který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes, odkud si taky přivez cenu za nejlepší dokumentární film. Je to počin režisérky Pega Ohangarani, což je předtím, než začala točit film, tak to byla herečka, vlastně už dětská herečka, můžeme ji znát třeba z filmu Tři ženy. A ten její film mě velmi příjemně překvapil zase v tom, jak jednak je jako velmi dobře jako koncepčně postavený. Je to 5 kapitol, který nabízí takový průlet iránskou historií posledních 50 let, končí to v současnosti a zároveň je to nějaká jako osobní rodinná kronika skrzeva, kterou se ty velký dějiny vypráví. Takže je to taková střihová koláž, která pracuje s fotkama, animovanýma vsuvkama, i desktopovou estetikou a vlastně to propojení toho osobního a toho velkého politického je vlastně vtahující, výmluvný a protože ten film opravdu byl jako dostřihávaný jako několik málo týdnů předtím, než byl přihlášený do Cannes, tak je to velmi jako naléhavý film.
1: A je to český film vlastně, jo, technicky. Ono to je česká jako produkce, česko-iránská teda, takže zase český dokument.
0: Šárka zase vtahující a výmluvná, ale pozor, teď přichází velká chvíle mě a Tomáka. Shintoismus, čistá zenová projekce, jo, seniorská utopie, film Ryusuke Hamaguchiho, kterýho asi znáte díky filmu Drive My Car, který právě dostal Oscara. Nemyslel jsem si, že natočí ještě v životě něco lepšího a je to tady. All of a Sudden je pro mě ten film tohoto festivalu, který si budu pamatovat ještě hodně dlouho a především jeho první hodina z 3 hodin 20 patří k tomu nejlepšímu, co jsem možná vůbec kdy viděl. Já musím na začátek zmínit, že to má v sobě několik aspektů, které když vidím samostatně ve filmu, tak už mi cukají koutky. Angažované divadlo, seniorská utopie, doslovné vlastně grafy o kapitalismu, maňásci, nedej bože. Z nějakého důvodu to všechno neuvěřitelným způsobem funguje a většinou z těch 3 hodin jsem opravdu probrečel. Mistrovský.
3: Já jsem to hodně podobně a právě

0: Když jsme třeba bavili o tom filmu Gradiva, tak tam vlastně jsem cítil, že tady použije snad jako skoro jako všechno, co si nějak asociujeme jako s francouzskou artou, kinematografií, ale moc mi to nenajížilo a tady ty jsi to vyjmenoval některé ty prvky, které potenciálně by mohly být jako velmi otravný, ale Hamaguchi nejen teda, že jako úplně jako excelentní scénárista, vůbec jsem nechápal,
1: to je neuvěřitelně jak někdo napsaný, může
0: napsat 3,5 hodinové jako hodně konverzační, ale nejen konverzační drama a jako vystavit do
1: nejen... Jako je to regulární román.
0: Přesně tak. Jako
2: to je adaptace, že
0: jo? Nejen ty jednotlivé scény, ale to budování toho, jak se na své věci vrství. Ale jako, co si myslím, že je ten jako klíč k tomu úspěchu, že jo, nějakým způsobem to takový to trošku francouzský intelektuální pozorství přežehl takovou tou japonskou estetikou, nějakou trpělivostí, něčím jako velmi jemným a přirozeným. A je to jako film, který vypráví vlastně o nelehkých tématech, o smrti, rakovině, o péči, o seniory, ale zároveň jako hrozně něžnej a vtahující, opět jako velmi jako taktilní a ty scény, kdy se do sebe zamotávají hromady postav a masírují si kodidla, tak to je už něco jako úplně
1: tohle magický, by nikdo v životě neustál, něco takovýhleho, je to film hlavně o tom, jak se z nemožného může stát možný a i vlastně ten jeho styl kopíruje tuhle tu myšlenku. Nevěřil jsem, takovýhle film jsem ještě neviděl. Vítek má možná tam mírný nějaký semínko pochybnosti v střední polovině, kde se dostáváme do toho kapitalistického vysvětlování.
2: Já plně souhlasím s tím, že první hodina pro mě byla naprosto magická. Tam jsou momenty, kdy vlastně jakoby mimo slova nebo právě v tom přepínání z francouzštiny do japonštiny se dějou jako naprostý zázraky. Ve chvíli, kdy to přejde k takovému trošku jako didaktickému přednášení o podstatě kapitalismu, o té metodě humanity, tak se mi zdá, že to vlastně někdy až jako příliš repetitivní, vždycky mě to trošku nějakou doslovností vyhazovalo, ale uznávám, že to spojení těch francouzských postupů s tou japonskou zenovou zahradou, s takovou tou zvláštní snovostí, díky tomu odpustíte vlastně tu naivitu, je to film o nějaký jako utopii, jo, žitý, tak to samozřejmě pozoruhodný je.
0: A zároveň to není jako film, kde by postavy pili čaj, místo toho jedí instantní nudle a říkají Siri, aby jim změřila, kdy budou jako dostatečně prostě vylouhovaný. No.
1: Tak je to v tom melancholickým měžným scénáři celý, krásným vedením obou hereček, kteří dostali v obě cenu v Cannes, pro mě mi to klidně tu Zlatou palmu mohlo dostat, jo, i když jsme Mungia jako chválili, tím se vracíme trošku na začátek, ale úplně na samotný závěr, tady máme film, který jsme viděli dneska, úplně začerstva a pozor, rovnou musíme říct, že já, Vítek a všichni samozřejmě dlouhodobě razíme teorii, že jediný správný film má maximálně 77 minut. Tady jsme se tomu natěsno přiblížili, kromě Quentina Depie už to zvládá i Pavel Pavlikovský, taková jeho černobílá trilogie, Akademický ořez, Po Idě Oscarové a Studené válce, tu máme snímek Domovina, Vaterland, samozřejmě dominanta Sandra Hiller v černobílých filmech, k tomu se vrátíme ještě v distribuci, nicméně jeho snímek Domovina tu trilogii završuje opravdu ve velkém stylu.
2: Se tady bavíme hodně ve filmech, kde se přednáší, tady se taky přednáší, sledujeme Tomase Manna, který se po válce vrací do Německa, aby proslovil dvojici přednášek, které oslavují Goetheho. Ale vlastně, jestli jsem někdy u Olove Sade měl vlastně trochu problém se do toho vcítit, tak tenhle film mě tou svou akademičností vtáhnul opravdu do hlubin té rozvrácené země. Je to film nejenom teda o poválečném Německu, o poválečné Evropě, ale film o hledání blízkosti mezi Tomasem Mannem a jeho
1: dcerou. Mana padá trošičku na tebe z toho filmu.
2: Ale hlavně je to film o hledání domova a harmonie ve světě, který je plný až příliš dokonalých harmonií. Jo? Je to film, kde ideologie zpívá, což já hrozně jako miluji. Něco, co u Pavla Pavlikovského známe, ale tady to pro mě dotáhlo do zcela dokonalé formy.
3: Já jsem ráda, že já jsem konečně s panem Pavlikovským, že jsme našli společnou řeč, protože
2: řeč
3: já se...
2: Řeč pospolitou.
1: Tylko popolsky.
3: Přesně. Já jsem vždycky měla pocit, že to je takový podchlazený studený čumák, salonní čumák. Jo. Ale tady je teda vlastně ještě o něco studenější než bejval, že vlastně nějaká ta melodramatická linka ta úplně vyletěla
1: a
3: jako do voken.
1: A poslední scénu.
3: A přesně, a připravuje si tu poslední scénu a baví mě na tom, že to je film plný různých jako protikladů a kontrastů, nejenom teda mezi těma dvouma zeměma, mezi těma dvouma Německema, ale i v tom, jak ten film je vlastně vystavený jako ten kontrast té lehkosti, důslednosti. A fakt jsem měla pocit, že koukám na něco kouzelného.
2: Rigidita Tomase Manna, ten přísnej jako August Diehl, který je neuvěřitelný.
1: Herecky fantasticky zvládnutý, ten styl je zase jako strašně, on je člověk disciplíny, ten Pavlikovský, ale pozor na druhé straně nějaký jako muzičnosti, je tam jako v oboje, pracuje jako s prázdným prostorem nějakým způsobem a vlastně to nejdůležitější často zůstává, když se díváme na tvář herce jako někde mimo obraz, ještě si to dotváříš sám.
2: Ta jeho muzičnost právě tady vyplývá z toho, jak ten film je zdánlivě rigidní, on si opravdu těma refrénama, těma hudebníma skladbama připravuje pole pro tu závěrečnou katarzi, která pro mě byla naprosto očistná.
1: Vlastně to on umí už ty struny válce.
2: Takhle mě film už dlouho nerozebral, poslední scénu.
1: No, každý ten záběr působí jako fotka, ale zase není v tom jako samoučelná krása, je to prostě jako estetika, která se slouží nějakým jako emocím, nejdřív jako chladu a pak emocím.
2: Takhle mají vypadat filmy, které jako točí akademicky, jo, někdo, protože to jsou filmy, kde ten akademismus slouží.
1: Nepoužíváme jako pejorativum. Šárko, máš tomu ještě
3: konečně, něco? Konečně.
2: No, stane se to jednou za čas.
1: Jako rovnou, my to vždycky tematizujeme, jo, ten čas. Jo.
2: Čas je pouhopohe prozatím, to známe.
1: No longer making time, říkali slow dive. 18:03:10, jo, říkali. Ale prosím vás, vy máte úplně jiný čas. Jo.
2: Váš čas není náš čas,
1: pouhopohe prozatím. Ale v podstatě nějakým způsobem to vrcholí. Vítku, máš ještě nějaký zenový, šintoistický, ideálně modro na závěr?
2: Nenechte si diktovat jako cizí čas. Jo. Žijte ve svém čase.
1: A když už tak pouze od čelistí, prosím vás, Šárka Kmitterková.
3: Papa.
1: Tomáš Tejskal.
0: Dobrou noc.
1: Vít Šmarc.
2: Buďte dobrý, čau.
1: Aleš Tuchlý. Buďte hnusný.
2: Počkej, se máme.
1: Papa. Zase za týden. Přišlo to z nenadání celý. Už to tam puste, to jsou nervy. Díky.

0: Čelisti.
1: Filmově kritický predátor.
0: Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Tady Kája.
4: A Pavel a náš pořad Psycho.
3: Hele, Pájo, víš, co je psycho? Když tě zavřou do jednoho baráku nebo místnosti a teď se na tebe kouká strašně moc lidí živě skrze kamery.
4: Mm-hmm.
3: Nepřipomíná ti to něco?
4: Jo, vězení.
3: Taky. Mě to taky trošku připomíná náš minulej díl o astronautech.
4: To každopádně, no.
3: A taky mi to trošku připomíná současný reality shows.
4: Takže chci říct, že psycho jsou reality show.
3: Totálně.
4: To každopádně. Ale mě tam ještě, co mi přijde jako psycho na reality show, je, že takhle někoho zavřou do nějaké jako místnosti nebo do nějakého prostředí, koukají se na něho kamerou, ale pak se na to všichni ostatní koukají a baví je to.
3: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
4: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo, takže v tom se nechám podat.
3: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
4: Ale jo, to si první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady
3: tu reality show. A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
4: Jasně, jasně.
3: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
4: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že jo, tuhle tu část. No.
3: Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-2005, něco takovýho.
4: To už si 100% měla přístup k internetu.
3: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
4: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
3: No, tak to. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže tam jsme to sjížděli, ale jsme vlastně, jakoby dneska, že ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden se má vlastně na to koukat.
4: Vladko nějak se jako hrozně, že jo, tím proslavil.
3: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
4: No právě.
3: No.
4: Ale mě to zase jako připomíná, že to je vlastně jako dost podobný jako s těma letama na měsíc. Jo? Takže taky jako všichni lidi se koukali na to, jak tam teda přestáli a vylezli ven, tak to bylo jako, že všichni to viděli. A pak ty ostatní vlastně daleko zajímavější z vědeckého pohledu mise, tak už jako nikoho zase až tak moc nezajímalo.
3: Jo. A ještě tehdy bylo hrozně, a dneska už to bereme jako normu, jo, ale že tam byla nějaká jako kamera, nebo že tam byly kamery, které jeli jako 24/7, oni byli jako zavřený v nějaký místnosti, nějaký vile, kde byly prostě ty kamery a ty jsi mohla jako jít někam podívat na nějaký jako live stream. A jo, byly to věci, že přesně ležej tam na gauči, vařej si oběd, jo, ale co mě přišlo vždycky zajímavé, a to se vlastně, když jsem si dělala jako rešerši k tomuhle dílu, jako o všech těch reality show, protože já si pamatuju, jak jsme to fakt prožívali. My jsme měli plakáty těch lidí a teďkon jsme hlasovali těma SMS-kama. Si připadám jak totální boomer teďkon, jako když to říkám, jo, ale že jsme opravdu jako to prožívali, když byla ta první, druhá řada. Jako dneska, že jo, teďkon jsou jako fakt ty live streamy jako normální. Máš k tomu jako hodně bonusového materiálu různě na těch soukromých televizích, kde si to musíš jako zaplatit. Což je třeba pro mě problém jako ty reality show sledovat, protože si tohle neplatím. Televizi jako mám nějak připojenou, ale jako nesleduju a jako určitě ne v tenhle čas. Takže jako je blbý se k tomu dostat. A zároveň třeba nebyly jako ty sociální sítě. Jo, a to je jako úplně jiný, ale co mi taky přišlo zajímavý, že se tam vybrali úplně jako lidi, který jako že v těch prvních řadách, že tam bylo jako lidi, kteří jako vypadali různě, byli, já nevím, malí, tlustý, hubený, tohle to, měli křivý zuby, žlutý zuby, víš, jako byli jako...
5: Takový jako různorodý.
3: Jo, jo, jo. A teď, když se kouknu na Love Island, tak nic proti plastickým operacím, jo. Ať si každý dělá, co chce a je to jako jejich věc a jako samozřejmě, ale všichni ty lidi vypadají prostě stejně.
4: Hm, jo.
3: Jako ty holky, a hlavně nejhorší je, že ty holky, že jim je třeba 24. A já bych jim jako řekla jako mnohem víc.
4: Mě by jenom zajímalo, co zatím je. Jako, trochu si myslím, že zatím bude nějaká úvaha prostě efektivity toho pořadu. Že asi prostě jako lidi baví více koukat na tyhle ty jako nějak jako umělohmotně krásný lidi. No. Ale co se týče, co jsem jako našel k tomu za nějaký studie, tak logicky se prostě zaobírají tím, jestli třeba účastníci těchto z těch reality show, jako reality TV, tak jestli jsou třeba víc narcistní. Jo? A ano, nepřekvapivě ano. Ale je to docela zajímavé, že oni jsou třeba ještě jako víc narcistní, než jako jiný ostatní jako vystavený profese, jako třeba herci, jo, nebo sportovci, v těch zase taky, jakože teda narcistně jsou na tom většinou jako o kousek jako víc narcistnější než zbytek populace. Tak tyhle jste jako účastníci reality TV jsou jako ještě víc, jo. Takže jako,
3: to je jo, tom, a mně ještě i přijde, že...
4: A je docela i zajímavý, že jako lidi, kteří se koukají potom na tu reality show, jsou taky jako vlastně jako víc narcistnější, než třeba lidi, kteří to úplně nevyhledávají. Jo, takže je to jako s tomhle tam jako trochu svůj k svému. Možná by to vysvětlovalo to, co se ti jako nelíbí na tom, jak to má tendenci jako odejít od toho, že teda tam dřív tam měla tu jako variabilitu různých lidí a dneska jsou všichni takový jako vyumělkovaně krásný, že to může být vlastně jo, jako ten efekt toho, kdo se na to kouká.
3: Hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme jo, ty výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
4: Jasně.
3: A pak jsou takový ty přežívací.
4: Jo, jo.
3: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
4: Jo, to je pravda, no.
3: A mně se líbila jedna teze, já jsem koukala na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
4: No, ano.
3: A to je úplný opak toho, co my jsme hledali u těch astronautů, že my hledáme lidi, kteří budou spolu hlavně fungovat.
4: Ale jak jsem říkal v minulém díle, prostě jo, je to vlastně vybírání přes jako tím samým mustrem, ale chceš jako přesně ten jako opak toho. Jo, že astronauti, kteří spolu mají fungovat v šílených podmínkách, vlastně tam nemá vzniknout to drama. A zase na druhou stranu ty vytvoříš jako šílený podmínky a dáš tam ty lidi tak, aby tam to drama vzniklo, aby to bylo zajímavý.
3: Já jako teda ještě, když se vrátím trošku k těm seznamovacím reality show nebo k těm vyvoleným a tak, to bylo taky jako dobrý, jo, že my jsme měli, když vyšli vyvolený, tak jsme měli takovou tu jako představu, že ta produkce tam do toho nezasahuje, že opravdu sedí za těma polopropustnýma zrcadlama a jenom to jako natáčej. No a dneska už víme, nebo i třeba ty řady, jak postoupily, že ta produkce to podporuje, nebo třeba těm lidem jako podává alkohol.
4: Jasně.
3: Mimochodem všimnul si, že v těchto reality show, když tam mají skleničky, tak ty skleničky jsou jako zabarvený, že nejsou čirý, jo? Že jsou třeba zlatý, stříbrný, ale není tam vidět, kolik máš pití. A to je kvůli tomu, že když to stříháš, tak nemůžeš porovnat, hele, tady měl víc pití, tady ho měl míň a pak ho měl zase víc, to je divný.
4: Ale vzhledem k tomu, že náš pořad střihám já, tak tomu velmi rozumím, proč to takhle mají, aby to šlo.
3: Ještě, že nejsme vidět. Ne, ale mně to jako přišlo jako zajímavý jako takový detail, ale vlastně to dává strašně smysl a je pravda, že třeba, proč jsme si vybrali Survivor a Zrádce, je o tom, že tam třeba ta produkce necpe ten alkohol, necpou tam tyhle ty věci, které jako ty lidi jako můžou jako nějak ovlivnit na nějaký jiný jako úrovni. Ale zároveň se tam jako vybírali v nějakých řadách docela zajímavý jako prototypy. A já se jako právě chci zaměřit tady právě na tyhle show v Česku. Teď on to proběhlo jako několik řad, jo, jede to pořád a my jsme tady nějaký Robinsonův ostrov, to pak jako nějak ztroskotalo.
4: Čekaj, Robinsonův ostrov, ok, dobře.
3: To, takže ta původní, jako to bylo původní nějaký něco jako původně...
4: Tak se myslím jmenovala ta původní švédská show, ano, který, ano, se ano, jako
3: který se
4: potom odvodil.
3: Ano, ano, právě odvodilo, pak se koupila nějaká licence toho Survivora a teď to točí nějaká turecká produkce, která jich točí víc. A je pravda, čeho jsem si jako všimla, že třeba tam dávají důraz na věci, které nás nezajímají a že tam je třeba docela důležitý ten kulturní kontext.
4: Okay. Vůbec, když jsem se podíval na to, na jako historii těchto z těch Trotto Survivora konkrétně, tak mě k tomu napadlo, že vlastně úplně jako pradědeček těchto z těch show, tak byly takový ty jako starý dobý věci, jako Pevnost Boyard například.
3: Jo,
4: takový ty
3: jako, tak Ješiho hrad.
4: Tak Ješiho hrad, jasně. A nebo,
3: to vždycky dávali v neděli před obědem.
4: Moje oblíbená Stopa Xapatánu, kterou taky už je jako velmi generační záležitost.
3: To neznám já, ale...
4: No právě, no právě.
3: Ale já jsem o 10 let mladší, takže se to nepočítá. Ale jo, ale nebo my ještě jsme měli taky ten Fear Factor, že jo?
4: No a ještě to, co bych jako tam klidně zařadil, co se českého prostředí týče, tak jsou jako bakaláři. Jo? A teď proč? Jo? Protože to byly vlastně jako nějakým způsobem sebraný příběhy, který někdo sfilmoval. Tak zase to nějak s tou realitou souviselo. Jo? Pojďme k psychologii.
3: Pojďme k psychologii. U těch Survivorů je zajímavý, že tam prostě jako nemají to jídlo a tak, ale musí tam ještě hrát nějakou jako sociální hru. Ze začátku jsou to dva kmeny, které jdou proti sobě, pak se v nějaký chvíli spojí, což je taky zajímavý, takový ten in-group, out-group efekt.
4: Okay.
3: A jo, hrajou tam nějaký věci proti sobě, ale mě v tomhle víc baví zrádci. A já jsem ji nějak intenzivně jako nesledovala.
4: Městečko Palermo v televizi.
3: Jo, je to městečko Palermo a pokr dohromady, bych řekla.
4: OK, dobře, že tam vlastně ještě něco navíc, než,
3: jo.
4: než jenom, že tam hledáš, nebo že hledáš mafiána, tak nehledáš jenom mafiána, ale často dělá něco dalšího.
3: Jednak těch mafiánů je víc, pak jako můžou z tebe udělat mafiána a ty to můžeš odmítnout.
4: OK, a když seš mafián, tak nějak jako víc vyhraješ, jo, to vlastně?
3: No tak ty můžeš být ten, co vraždí.
4: No to jo, ale kdybys to vyhrál jako mafián, tak vyhraješ víc. Já teď nevím, jak to funguje.
3: Ne, tam je to, jestli jsem to pochopila správně,
4: aha,
3: tak je to tak, že ty tam hraješ jako různé hry a třeba v tom Survivoru máš jako jasně danou částku na začátku. Prostě vyhraješ tolik a tolik peněz.
4: Jasně. Prostě
3: a ty tady v těch hrách jako si jakoby ten rozpočet přibíráš. Mm-hmm. A je to třeba tak, že máš nějakou hru a tam se řekne, jo, musíte dělat tohle a tohle.
4: Jo, takhle, že vlastně tou hrou jako vytvoříš ten balík peněz, který pak někdo zhrábne.
3: Jo, přesně tak.
4: Okay.
3: Přesně tak.
4: To je rozumný, to je chytrý.
3: Jo, a pak se jako...
4: Takže to vlastně tě vede k tomu, aby ty lidi spolupracovali, i když spolu kompetujou.
3: Přesně tak. A tam jsou třeba takové jako věci, že...
4: To už
3: ano,
4: je...
3: musí, ale abyste měli ten balík peněz,
4: to už je
3: do
4: hodně
3: toho cíle jak... se musí dostat aspoň 4 lidi.
4: A to už je hodně jako z modelů evoluční psychologie.
3: No právě. A je to takový jako právě zajímavý, že mě baví jako na těch zrádcích, že tam třeba vezmu jako nějaký známý osobnosti typu Luděk Staněk nebo Jan Tuna nebo třeba herce herečky, ale pak tam vezmu úplně jako random lidi. A ty si můžou jako vytvořit svou vlastní osobnost. A co mi ještě přišlo vtipný, že u nás ty dvě řady, co teďkom proběhly, vlastně vyhrály dvě ženský.
4: OK.
3: To je jako zajímavý. Jo, jako jsou tam samozřejmě i nějaký, jako ty soutěže.
4: To může být jenom statistický, ten, jo, jo, jo. Dvě řady, víš co.
3: Jo, tak... jasně. Ale to je to jako... Je to jako
4: nevyhrou třikrát chlapy nebo něco.
3: No, jasně, Ježišmarja. Ale mně to přišlo jako vtipný, že měli takový jako odlišný ty strategie.
4: Mm-hmm. Hele, já možná ještě bych, úplně to nepředpokládám, že by tady někdo nebyl, kdo by si nikdy nezahrál městečko Palermo ve společnosti, ale řekněme, že jo. Co to znamená, v čem to spočívá, co to ty vlastně zrádci, na co to navazujou, jak ta hra vypadá, ta úplně nejjednodušší společenská. Jo, že vlastně jako se sejdou lidi, mají nějaký role, který se rozdají, každý dostane jako tajně, si vylosuje nějakou úlohu a je tam pár takzvaných mafiánů. Který mají tendenci v průběhu, jsou tam takové jako fáze, přes den se lidi spolu baví a dohadujou se, kdo teda je ten mafián a nebo ne, a v noci můžou mafiáni takzvaně vraždit.
3: Jo.
4: A dělají to tím, že se jako domluvějí a vlastně jako všichni se jako nesmí dívat ten okamžik, ty mafiáni se probudějí, někoho vyberou a je to založený na tom, že vlastně potom během toho v uvozovkách dne se mezi sebou ty jednotliví hráči jednoduše baví a říkají si, seš mafián, nejseš mafián. A je to docela zajímavý hrát mezi kamarádama, protože jsem zjistil, že jako když to hrají s lidma, který znáš, tak je fakt těžký být mafián, jo? Že,
3: jo, protože
4: že to je prostě na
3: tobě
4: vidět. Jo? Jo, že,
3: no hele, no. My jsme to hráli se sourozencema. Já Jasně. mám 3 sourozence. Já prostě poznám, když můj brácha lže.
4: Mm-hmm.
3: A jako,
4: no, jasně, no.
3: Jo, a je to hrozně těžký, takže já si právě myslím, že tady to muselo být hrozně zajímavý. A ještě, co mě napadá,
4: no.
3: Že tam jsou ty známý osobnosti,
4: aha.
3: Tak jako máš je nějak nakoukaný.
4: Jasně.
3: A ty jako je číst, jakože oni nemohli mít moc tu roli, jako kdy lžou,
4: aha.
3: Nebo ta role, kdy lžou, musela být pro ně možná náročnější, než pro člověka, který tam jako
4: ale nelže. Ale to je pravda, že vlastně, když tam přicházíš z této jako pozice, tak seš tam jako trochu... Zase, pokud jako ta tvoje persona, kterou máš prostě pro že, svět, není nějakým způsobem opravdu hodně odlišná od toho, jak člověk funguje jako normální, prostě ta tvoje osobnost, tak to musí být docela těžký. Mě právě jako zaujalo, jak jsme se o tom bavili spolu, že vlastně ty holky, které to vyhrály, tak jako si vzali jako různý strategie, ale často, kdy to bylo založené na tom, že vlastně už od začátku úplně jako ano. Tam nebyly úplně za sebe. Jo, aby právě na nich nebylo vidět, jestli kecají nebo nekecají, protože vlastně jako celou dobu
3: už vlastně,
4: tak trochu kecali.
3: Já jsem poslouchala jako různý podcasty od těch tvůrců, jako Vojta Kotek.
4: To mě tam taky zaujalo, že Vojta Kotek tam dělá teď takovýho cefura už. Te.
3: No jo, ale to je prostě on je hot jako strašně.
4: No,
3: sorry, not sorry,
4: ale,
3: jako.
4: Ale už je v roli ocefura, že jo, tak to je.
3: No, ale je hot. Takže, ale jako otec fur je můj hrmě. Ale ne, ale spíš tam šlo o to, že oni si jich třeba ptali i v tom castingu, když prošli do nějakých jako bližších kol,
4: jasně.
3: Že vlastně kde nejvíc zalhali, jo? Co je to tvoje největší lež. A já jsem si říkala, tyjo, jako co bych jim jako řekla, protože vlastně jim nechci říct tu pravdu. Takže bych zalhala o té lži. To je úplně jako hrozně myšlenkový pochod zvláštní.
4: Mm-hmm.
3: A pak si říkám, jako já jsem člověk třeba, který jako vidí o lhaní a o lži hrozně moc,
4: okay.
3: Že už vlastně neumím jako lhát, protože vím, že by to bylo někde vidět.
4: Hele, jasně, my jsme se o tom bavili, že bychom udělali třeba jako jeden pořad, který by byl vyloženě jenom jako zaměřený na lhaní a co o tom jako psychologie ví, neví a tak dále. Mě na tom já teď udělám takovou jako drobnou synopsi, jo? Protože ona vlastně lež jako taková neexistuje. To, co jako ty čteš na lidech, je, no. Že oni se jako nějak přitom cítí. Jo? Mm. A buď to se cítí nějak jako jinak než normálně a ty třeba zachytneš ten rozdíl. Jo? Mm. A to může být cokoliv. Jo? Můžou se cítit jako provinile, že ti lžou, nebo se můžou cítit natěšeně, že jim na to skočíš. Jo? A všechno tohleto vlastně se o tom dá říct,
3: no,
4: že jako
3: právě...
4: na tom je založený to, že nějakým způsobem můžeš detekovat lež. A zase, když toho člověka neznáš, tak tu pravděpodobnost máš nižší. Jo, jako když se dělali takový ty právě jako schopnost číst lež a toho člověka vůbec neznáš, tak lidi fakt jako v tom nejsou dobrý. Jo, prostě to nedokážou
3: no, a to právě
4: rozlišit
3: ty
4: nad úroveň náhody.
3: Příručky, takový to CIA, jako hele, on si šahá na nos a kouká doleva.
4: No,
3: prostě
4: ne.
3: To je fakt hloupost. Jo. Často i třeba to, že je člověk nervózní. Já mám ráda jednoho toho bývalého vyšetřovatele, agenta, který to jako byl i třeba nasazený na různý agenty nebo špiony, co tady byly třeba ze Sovětského svazu a tak, takže třeba říkal, hele, tam paní byla fakt nervózní celou dobu, jo, prostě se drbila, byla rudá. Tak jsem se jí zeptal, co se dělá, a říká, já nevím, jestli mám dobrý parkovací lístek.
4: Jo,
3: jo prostě jo, že... člověk může ano. být a zároveň, já jako se zabývám těma vyšetřovatelema a tak,
4: aha.
3: Ono být u výslechu je už samo o sobě velmi stresující.
4: Jasně.
3: Takže ten člověk, že se chová jako divně, je prostě daný tou situací jako takovou.
4: Ale to je trochu jako nemlich to samý jako třeba v nějaký jako psychoterapii, že taky jo. Vlastně to, co vidíte jako tu emoci, tak jako je vždycky na místě vlastně si dá do kontextu, zeptat se toho člověka, odkud se vzala a tak dále. Může to souviset s tím, že co, že mi propadá prostě parkovací lístek a najednou prostě se chovám jinak. A v tomhle tom je docela zajímavý, že když jsme u těch vyšetřovatelů a třeba psychologů, tak když se jako studovalo svýho času, kdo teda by byl lepší na odhalování lži, tak nepřekvapivě to psychologové moc jako na to dobrý nejsou, protože v jejich popisu práce většinou je lidem věřit. Jo? Takže
3: ty a ty máš... vyšetřovatelé jsou v tom lepší, protože v jejich popisu práce je lidem nevěřit.
4: Přesně tak. No. Takže špioni, vyšetřovatelé tak v tom vycházeli, že teda jako v tom na tom byli přece jenom.
3: Jo, ale to je prostě zase takový ten bias toho, jenom protože je to jako jejich práce jsou na to jako naučený. Spíš
4: jasně.
3: Nevěřit a proto jim to spíš vyšlo.
4: Tak.
3: než to, naopak vlastně je to i nějaký jako jejich jako psychická zátěž, protože třeba doma.
4: Jasně,
3: je to, jim to může překážet a tak.
4: To měl ten krásný příběh s tou kamarádkou, která její táta, vyšetřovatel, tak jako měl tendenci spíš jako nevěřit v různých situacích, v dospívání.
3: Ano, než věřit a vlastně, a jo, jako, jak mi říká můj kamarád, taky policajt, vyšetřovatel, správný policajt je aspoň jednou rozvedený. Je pravda to, že ty vyšetřovatelé jsou prostě nastavený nějakým způsobem a je to jako každý máme nějakou práci. Představ si, že jsi prostě stavební inženýr, jezdíš po stavbách, děláš ty revize, no tak prostě jdeš kolem baráku a vidíš tam ty odchlíplý okna a tohle a tak to vidíš, že jo?
4: Jasně.
3: No a my jsme akorát, to máme na lidi, no, to je horší možná.
4: A to stačí, že jsi jako partner někoho, kdo něco takového dělá, už taky máš to prostě,
3: jo,
4: když
3: jo,
4: ho tam vykládá, tak už máš to vnímání taky jako pozměněný.
3: Jo, přesně.
4: Tam je vlastně zajímavý z psychologického pohledu, co tohle z toho umožňuje. A to, o čem se v psychologii jako mluví a to, co je prostě zajímavý, tak je vůbec jako ta naše schopnost toho čtení, toho nějakého jako společenského pole. Jo. A tohle vypadá, že je něco třeba... Jo, jako proč máme třeba tak velký mozky, jo, že to může souviset, jo, jako když se podíváš na nějaký jako naše vzdálenější příbuzný, tak měli ten mozek poloviční, taky už uměli rozdělávat oheň, vyrábět nástroje a tak dále. A vlastně to, že se rozvinul člověk do současné podoby, tak může, nebo jeden z těch nápadů proč, tak je, že byl schopen vlastně pojmout jako daleko víc jako myslí ostatních lidí, jo, že si prostě namodelovat, co si kdo myslí, nebo co kdo dělá, nedělá, myslet za roh, jo, že tenhle ten si o mě myslí, že já mu teď kecám, mluví se o takzvaném Dawkinsově čísle, jo, že my jsme schopní, jako člověk je schopný zhruba pojmout vlastně jako 100 lidí ve svém okolí, že dokážeš s nima mít nějaký druh vztahu, jo. To znamená vlastně si jako modelovat
3: nějakých mysl. Já si pamatuju, jak vzniknul Facebook a teď najednou, oni tam mají 300 přátel, ale Dawkinsovo číslo říká, že je to jenom 140. Jak to můžou být vaši přátelé?
4: No, že to jsou známí a tak dále.
3: No,
4: že?
3: Jasně, no.
4: Ale jo, jako vlastně se uvažuje o tom, že třeba proč má člověk jako v současnosti takhle velký mozek, je skutečně o tom, že aby byl schopen pojmout jako tolik vztahů, jo, že aby byl opravdu schopen se pohybat v takhle jako velký společnosti a že to mohl být ten jediný rozdíl oproti těm jako našim nějakým předchůdcům, co vedlo k tomu, že v současnosti je prostě ten jako člověk současný moderní člověk jako tak rozšířený a ty ostatní tady nejsou. Prostě jenom krsto, že jsme schopní vlastně jako pojmout daleko víc lidí. A vlastně všechno tohleto, jo, jako ta schopnost si říct, hele, tenhle ten člověk, asi bych ho, já nevím, nějak přepral nebo nepřepral, je to kámoš, není to kámoš, tak tohle všechno za A funguje v těch hrách a za B, to ty lidi, kteří to jenom na to koukají, tak jsou schopní to tam vidět. Jo, jako, ale co jsem chtěl říct, jo, jak mluvíš o tom, že jim to tam jako různě stěžujou a vlastně vytvářejí situace, který jsou takový jako nezávidění hodný, jo, že to je vlastně jako těžký, tak s tím souvisí taky jedna věcí, která se studuje a to je vlastně jako lidská, řekněme, tendence nebo emoce, jako vlastně v češtině proto máme jako krásný výraz škodolibost, jo, což je takový jako doslovný překlad toho jako německého Schadenfreude, což se jako spíš používá v literatuře. To je docela zajímavý, jako Němci proto mají tenhle ten krásný výraz a my jsme to teda převzali jako tu škodolibost a třeba v angličtině proto není samostatný výraz, tak se používá ten německý. Ale je to vlastně jako taková, jako řekněme, tendence lidí mít radost z neštěstí druhého člověka. Jo. A to je jedna z věcí, která se studuje, je to něco, co, o čem se bavili už já nevím, Platon a řecký filozofové. A je to vlastně jako zajímavý, zase to souvisí s tou celou naší výbavou, jako pohybu ve společnosti, sledování nějakého svýho, jo, jako jak si stojím ve společnosti, jestli mě ty ostatní třeba nechtějí prostě vystrčit někam na kraj. A škodolibost budeme pocitovat vůči někomu, kdo, já ne, třeba vůči nějakému jako politikovi, který ho nemáš ráda. Jo, někomu, kde je na nějaký jako vysoký pozici.
3: Jo, úplně užíváš si to, že se mu teď nedaří.
4: Tomhle
3: já
4: člověku.
3: Si pamatuju, že jsme se vlastně o něčem takovým bavili kdysi dávno na přednáškách jako o manželském poradenství s Pavlem Ratem. A jsme se teda ptali, jako hele, proč teda jako koukáme na ty výměny manželek? Tak on říká, no protože chceme vědět, že je na tom někdo hůř než my.
4: No jasně, no.
3: Jo? A ono, já si pak právě říkám, hele.
4: To ti dá tu zprávu o tom, jo. OK, nejseš na tom, jo, jako dá ti to vlastně ten přehled o tom, no, jak na tom seš ve společnosti.
3: Já mám prostě, jo, přesně.
0: Domácí úkol.
3: Hele, umíš si představit, že by si šel do nějaký takovýhle reality show?
4: Že bych šel do nějaký takovýhle reality show? Asi jo, asi by byl hrozně špatný, ale
3: Já si jako taky říkám, že občas na to koukám a jako nějakým způsobem ty lidi jako obdivuju. Protože já jako jo, chvilku vydržím držet nějakou jako štábní kulturu. Ale pak jako bych to
4: nějakou
3: nedávala.
4: Nějakou jako masku, jo.
3: No,
4: že tam prostě
3: ale
4: něco.
3: Jako bych to pak nedávala, že jo.
4: Ne, bych to taky nedávala. Já jsem jako vždycky byl hrozně rozklepaný, když někde jako pokra a podobné věci taky neumím.
3: Oni teda jako říkají, že prej údajně ty lidi, když jsou tam ty kamery, že si jako na to zvyknou, že to přestanou řešit. A
4: ale kamery,
3: jako
4: kamery, jasně, takový ten prostě stage fright toho, že teda na tebe kouká kamera, to si dokážu představit, že to potom jako odfiltruješ. Ale vůbec jenom to jako třeba vědět o sobě, jsem co zrádce, mafián a mám to prostě před ostatníma skrývat, to by mi fakt jako nešla.
3: Já jsem nedávala ani bank.
4: No jasně, no a já to...
3: já neumím si představit,
4: že
3: by tady...
4: Já to znám prostě, jo, jako když to hrajeme s kamarádama, no, tak je to fakt jako těžký, jo, to prostě je to udržet.
3: Ale a já jako když lžu... jako na mě je to prostě poznat.
4: No, ano.
3: Jo, a ještě čím víc vím, jak je to na mě poznat, tak tím je to ještě víc poznat, jo, takže tam já bych to nedávala.
4: No, jasně.
3: A já ani neumím třeba taky tomu Survivoru, já jsem na to fakt koukala i jako nějakou chvíli jsem to sledovala, i ty jako zahraniční, i ten český, a mě tam jako fascinovalo to, že umějí ty aliance, a říkám, jak bych to měla udělat, jako jak to ty lidi napadne, jako nebo já možná jako můžu působit v tomto jak hloupě, ale mě to prostě vůbec nedává smysl. To právě to se mi líbilo jako Mikýř, že jako on to hrál, takže on tam šel tehdy, že jako to vlastně vytrolí, jo, že jo. To bude mít jako trošku na párku a ha. A on to takhle hrál, ale pak mu došlo, že jako nemusí to mít na párku, že jako mu to fakt jde. A ještě on to měl i dobře nakoukaný, on věděl, jako o co jde. A pak to začal hrát fakt vážně.
4: A on čel do Survivora nebo do...
3: Do Survivora.
4: Do Survivora.
3: A on ho vyhrál, že jo.
4: OK. Wow.
3: A on ho vyhrál a bylo to právě takový, jako já jsem to právě tehdy sledovala, jo, protože on o tom jako mluvil, udělal si ty tetování, že to má těch nějakých 12 úkolů, co tam jako má udělat, jako nějaký, jako všichni, jo, jasně, jako tohle z toho. Ale já jsem jako třeba byla docela dost přesvědčena o té jeho jako psychologické hře, že on je jako myslím si, že jako je jako jednak vysoce inteligentní, ale i jako má vysokou tu emoční inteligenci, jo, že jsem si říkala, to by jako šlo. A jako byl to jako nějaký atlet, nebo jako dělal snowboarding, že jo. Takže jako má jako dobrou jako tu sportovní průpravu, jsem si říkala, jo, to zvládne. Ale myslím si, že ho kluka bude štvát, že nemůže jíst, jako jo, to asi jo. Ale bylo to jako hrozně zajímavý, jakoby, jak on tam byl jako nejdřív jako, že ha, srandy, a pak ho třeba podrazil jako nějaký jeho kamarád. A on byl z toho fakt jako nešťastný, jo. A myslím si, že tady v těch situacích, kdy ještě jak seš tam deprivovaný spánkem, hladem, tak je takovýhle podrazy jako...
4: No a to je zase jako zatím zajímavá ta psychologie, proč to vlastně s námi tohleto dělá, jo. Tohleto je zase nějaká univerzálie, něco s čím se dokážeme ztotožnit. Když nás někdo podrazí, tak nás to prostě rozhodí. Protože jako se fakt jako vyplatí jako dlouhodobě z nějakého evolučního pohledu jako být z toho rozhozený, třeba tomu člověku nedůvěřovat. Jo? Skutečně tam, jo, když se vezme to vězně o dilema, tak opravdu mu tam dá ten ban. Ale potom zase, jo, takový to odpuštění, jo, takový to ban, jasně, ale někdy to zvládnu přejít, tak to dělá potom.
3: No a já si právě říkám, že i vlastně i tím, jak je to tam jako uzavřený ten sociální jako kruh,
4: jo.
3: Ty nemáš jako možnost jako utéct jako někam jinam. Že říkám vlastně, ono je tak, jako, když jsi šikanovaný jako v nějaký třídě, jo. Musíš tam chodit každý den, je to hodně špatný a nemůžeš se bavit jako s nikým moc jiným, že jo. Tak mě to tak jako napadá, no.
4: Jasně. Hele, OK. Dobře, děkujeme moc za pozornost. Tohle to bylo z našeho dílu pro dnešek všechno.
3: Loučí se s váma Kája.
4: A Pavel. A náš pořad Psycho.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho.
5: s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
6: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
2: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Krásný sveteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita.
1: A Šamán, čau.
0: Ahoj. A taky tady s sebou dneska ve studiu máme hostku Adélu Konečnou, která vystupuje pod jménem Orinoko a která taky stala za prvním trackem, který nám tady dneska zazněl a jmenoval se Flute 3. Tak já zdravím ještě Adélu, ahoj.
2: Ahoj.
0: A Adéla tady vlastně ve Špíně dneska s náma není poprvý, ale tentokrát jsme ji poprvý pozvali jako producentku, protože nedávno vyšlo její debutový EP Overload. Ale já bych se ještě ráda trošku vrátila zpátky v tom čase, protože my jsme tady vlastně byli tak zhruba před 3 lety, kdy si tady vlastně hovořila především jako členka kolektivu Hlubina, který působí v Olomouci a pořádala tam spoustu DIY koncertů a akcí s hodně, hodně širokým žánrovým zápřahem od punku až po jazz. Tak myslíš, že bys nám zvládla nějak tak trošku sesumírovat, co se u tebe od té doby, kdy jsme se tady viděli naposled a slyšeli, změnilo? Jo. I třeba ve vztahu k té Hlubině, kdyby chtěla.
2: Jo, no, největší asi změna byla ta, že jsem se minulý rok přestěhovala do Prahy, takže v Hlubině už nejsem natolik aktivní a polivili jsme tam, co se týče organizování koncertů, protože už je to náročnější dělat na dálku, ale furt tam nějací jako core lidi jsou a drží to a minulý rok jsme to switchli do pořádání takových jako workshopů a začali jsme dělat workshopy zaměřený na zvuk, hudební produkci a nějak prostě nějaké jakoby poslechové cvičení a sem tam možná ještě uděláme nějaký koncert, je to takový ještě nejasný, jak to bude dál. A no, od té doby, no, přestěhovala jsem se do Prahy a vydala jsem první EPčko konečně, který jsem chtěla vydat už dlouho, ale furt se to tak jsem to odkládala a teď na to přišel už dobrý čas.
0: A myslím, že my to EPčko dneska taky dost ještě rozpitváme. Jenom bych se vrátila k těm workshopům. To děláte jenom v Olomouci, nebo třeba i to tak, jako, jak se tomu říká, nabízíte po republice? Nebo jestli s tím jakoby jezdíte někam jinam? Protože na to mi přijde, že to je takový model, který se dá dělat vlastně trochu na dálku, na nějakém jakoby místě, ale dá se to jako víceméně snadno přenášet někam jinam.
2: Jo, jo, teďka jsme právě měli poprvé výjezd do Prahy a dělali jsme v čistírně ve spolupráci s Evou Koťátkovou takovej workshopový den pro děcka i pro dospělí a teďka bude mít další na festivalu Trať. Takže si myslím, že jsme vlastně takový pojízdný, no, s tím.
0: Že my se do toho určitě dneska tady ještě víc zahloubáme, ale kdybyste někdo chtěl nějaký posluchový workshop nejenom pro děcka, tak rozhodně víte, kam se máte obrátit.
1: No, ty jsi říkala, nebo vlastně jsme se tě pozvali kvůli tomu, že jsi vydala to EPčko, ale to, že jsi odstěhovala z Olomouce a trošku si vyskočila jako z toho pořádání nekonečního těch koncertů, bylo to to, co ti jako uvolnilo ruce, aby se k tomu konečně dostala i jako víc k té tvorbě?
2: Určitě, že mi přijde, že vlastně organizovat akce, eventy, ať už workshopy nebo koncerty, vlastně bere hodně kapacity, energie a tím, že jsme pak zpomalili, tak jsem měla víc času na svoje věci a ty, co jsem furt odkládala, jsem teď najednou měla prostor vlastně je dělat, no.
1: A ty už jsi zmínila, že to je vlastně tvoje debutový EP, což mě překvapuje, vzhledem k tomu, že tady pod tím jménem podle mě hraješ, já nevím, určitě víc než 5 let, že jo? A jak to, že je to první, jako se s tomu nedostala, nebo tě nahrávání vlastně tolik netáhlo, jak to je?
2: No, někdy mě to asi netáhlo, nebo to nepřišlo důležitý, že jsem měla furt vždycky nějaký koncerty a vlastně jsem to, že jsem chtěla hrát víc než vydávat a to se mi nějak dařilo, ale pak jsem si říkala, že to je vlastně škoda, že nikde nic úplně nemám pořádného, za co bych se ráda jako postavila a teď si to pustila, když budu mít chuť nebo někomu prostě zazdílela. A tím, že jsem ještě byla ve vícero nějakých jako kapelách nebo projektech, tak ty pro mě byly vždycky jako větší prioritou a to svoje jsem si vždycky nějak odkládala na pozdějic a oddalovala to a teď vlastně jako utlumilo víc věcí a měla jsem teď víc času na tu svoji tvorbu. Takže no, nějak jsem na to netlačila a vlastně jsem to spojila i s tím, že jsem dokončovala studium na FAVu a vlastně jsem si řekla, že co kdybych z toho udělala diplomku vlastně svoji a takhle si to jako sfoukla, že si udělám to IPO, kterým vlastně celou dobu sním a říkám si, tak příští rok, furt to oddaluju a teď jsem si říkala, jo, chci tu školu dokončit, tak to můžu si udělat jako takový deadline svůj vlastně.
0: Jo, taky příjemný s užitečným, prostě se spojíš. Je taková velká tečka a zároveň je to ten debit, takže se vlastně otvírá teďka jako spousta nových možností.
1: Já myslím, že tady o tom se budeme bavit za chvilku a teďka bych pustil...
0: Už je čas na píseň.
1: Další to píseň z tvojeho playlistu.
2: Ano.
1: Tak, co bys tam dala teďkon? Jestli
2: já
1: to má...
2: bych tam pustila proč? Píseň Two Motorbikes od producentky Shit Kid, kterou mi teď nedávno ukázal kamarád a je to příjemný vibe.
1: Tak jo, výborně. To zkusíme.
0: Těšíme se na to.
3: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Shit Kid, Two Motorbikes a hnedka na to nám navázala Sodom Land, skladba Dog Days a oboje do dnešního playlistu přinesla Adéla, vystupující pod jménem Orinoco, kterou tady dneska máme ve studiu a budeme se ještě mnohem víc do detailu bavit o jejím debutovém EP Overload. Ale ještě než se do toho zanoříme, tak můžeš nějak okomentovat Sodom Land, co jsme si pouštěli hned potom.
1: Na Sodomland jsem narazila chvíli předtím, než měli koncert v Praze minulý podzim a hodně mě to nějak strhlo energií a ten koncert ještě víc a fakt po dlouhé době to byla věc, kterou jsem si neskutečně užila, takže a myslím, že mě hodně i nějak ovlivňují tím, že je poslouchám dost, takže proto.
0: Výborně, to myslím absolutně výmluvný o komentování tady výběru tracku.
2: A my se vrátíme k tomu tvému EPčku Overload. Ty v popisku k tomu EPčku píšeš, že tím hlavním tématem, který ty nějak zastřešuje, je všeho obklopující hluk, který jako máme nějak okolo sebe, jestli jsem to dobře pochopil. Je tady to něco, co hodně řešíš třeba i jako osobně, prostě ten hluk, který je všude?
1: Jo, jako neřekla bych, že to bylo tím stěžením tématem toho EPčka, ale tím, že jsem to vlastně měla pod tou diplomkou, tak se tam musí nějaký teoretický keci prostě nabalit.
0: Omáčka.
1: Ale ano, je to hodně jako osobní téma moje, že mi přijde, že čím jsem jako starší nebo čím více zabývám tím zvukem, tak tím jsem jako na to citlivější a vlastně je to pro mě jako zajímavý vztah k tomu, protože jako miluju jako noise music a hlasitou intenzivní hudbu, ale zároveň jako v běžným fungování mě to dokáže hrozně jako vytáčet vlastně a je to doma nebo kdekoliv jinde, že už fakt nedokážu bez noise cancelling sluchátek nikde úplně fungovat a nebo na nějakou to jakoby, na nějaký to jakoby akustický sdílení veřejného prostoru prostě, že mi přijde, že no, jsem na ty hlasitosti nějak vysazená a doufám, že to bude lepší, že si nějak zvyknu.
2: No, zvlášť po přestěhování do Prahy. A pracovala jsi teda tady s tím jako tématem nějak při tvorbě přímo toho EPčka, třeba jakoby při vytváření těch songů a tak?
1: Jo, já jsem původně myslela, že budu chodit jako si dělat nějaký jako field recordings na nějaký moje oblíbené místa, kde jsem začala jako pozorovat to, že ať si jdu někam do lesa a teď si tam chci nahrát teda tu atmosféru lesa, tak stejně tam prostě slyším ty auta někde vzadu nebo letadla a teď prostě si říkám, hej, tak jako kde je takový to příjemný ticho, jako na který jsem byla vždycky zvyklá, že už to tady v tom lese prostě není, jak si ho třeba pamatuju. A myslela jsem si, že jako budu používat jako zdroj zvukovej přesně ty nahrávky z těch různých míst, kde jako nějak prosakuje ten noise, i když ne jako vizuálně, když jsem na tom místě, ale prostě zatím jako nějak jako sluchově, jo. Ale nakonec mi spíš ty nahrávky dali jen nějaký, že mi to s tím úplně nešlo skládat, že prostě ten field recording je to něco, z čeho ráda dělám samply, ale vlastně jsem si říkala, chci vlastně dělat písničky, víc taneční věci a ne až takové jako experimenty, takže mě to spíš něco jsem z toho využila na nějaký jako sample, ale něco jsem vlastně vůbec nepoužila a ten můj prvotní plán vlastně úplně jako spadl, jak jsem si ho nějak vystavila, no.
2: No to mě vlastně přivádí k tomu, že jsem si říkal, že když jsem poslouchal ty tvoje jednotlivý tracky, co jsi vydávala jako fakt jednotlivě v těch posledních letech, mi přišlo, že jsou jako hodně rozdílný, že některý jsou třeba plochy a některý jsou právě třeba beaty i vlastně na tady tom novém EPčku je hodně těch beatů, tak jestli to je nějaká věc, kterou jsi musel jakoby projít těma různýma jakoby typama tvorby, než se to nějak sedlo, nebo se to ještě pořád vyvíjí, jak tady to máš vlastně?
1: Jo, já si myslím, že to bude furt vlastně vyvíjet, ale jo, přijde mi, že jsem se chtěla jako vyzkoušet, vždycky jsem se namočila do nějaký jako bubliny, teď víc experimentů, pak zase jako víc taneční hudba a vlastně mi přijde, že jsem byla hodně i ovlivněna tím, kde jsem jako studovala, že jsem byla i na to jako hudební prostě škole, kde jsem cítila, že je nějaký, možná tohle, co jsem si vytvořila sama, nevím, že musím dělat víc jako nějaký teda ty experimentálnější, složitější věci, které vlastně jsem došla k tomu, že mi to vlastně až tolik nebaví, ale naprosto to jako respektuju. Ale vlastně mi to hodně taky dalo a mohla jsem si vyzkoušet jako nějak, o čem to je, třeba nějaký žánry a tak, a nějak je ochutnat. Ale pak jsem si stejně došla k tomu, že já chci prostě dělat ty beaty a víc jakoby dance music, a to mi přijde, že mi úplně nebylo jakoby dovolený na to, v tom prostředí, kde jsem jako byla, v tom hudebním, jako na to jako v rámci té školy, mimo to samozřejmě, jo. Takže, no, takže to takový nějaký proces a jsem zvědavá, kam to zase bude dál, že teď už možná budu mít dost tady té hudby a zase svičnu úplně do něčeho jiného, no.
2: No, my jsme si tam jedno z těch témat právě napsali i, jak vypadá vlastně vydávání a tvorba desky, která je spojená s tou školou, protože my jsme tady zvyklí, tady v tom pořadu většinou se bavíme o tom, že k nám kapely říkají, jak si prostě vydali desku sami, nebo jak se domluvili s nějakým labelem.
0: Otravovali labely, rozesílali.
2: Ale vlastně nikdy jsme tady neměli nikoho, kdo by dělal jako hudbu třeba spojenou s diplomkou a vydal to na labelu, který je spojený s tou školou, tak jestli nám můžeš říct vlastně, jak tady to vůbec i pro tebe probíhalo, jestli jako je to spojený i třeba s nějakým jiným typem tlaku, jako vydávání disky těma způsobem.
1: Vlastně, no, slovo vlastně tlak bych vůbec jako nepoužila právě na té FAVU, kde to vzniklo, na umělecké škole v Brně, kde mi přijde, že jsem konečně jako cítila, že mám prostor dělat na to, co chci po té hudební akademii. A ten samotný i FAVU label, co tam vznikl tak hrozně jako sám a volně a bez nějakého, podle mě, jako nějaký jako nátlaku, a tak nějak organicky všechno to tam začalo vznikat a vznikla kolem toho podpůrná hodně jako skupina lidí, skvělých lidí, co se tam jako navzájem motivujou extrémně, a já jsem byla jako celou dobu spíš opodal toho FAVU labelu, takže jsem si říkala, spíš to jako vydám sama, ale pak jsem se jim ozvala, že když tady vlastně studuju, tak jestli to nemůžu vydat pod něma, a byli pro, takže jsme to tak spojili a samo to tak nakonec dopadlo. No,
2: no a co to znamená vydávat album jako součást té diplomky? To mě taky zajímalo, jako, jak vlastně tady
0: musíš
2: to probíhá.
0: Musíš obhajovat to album před komisí.
2: Jo, přesně, tady to mě taky zajímalo.
1: Ano, musela jsem dělat koncert pro komisi. Jako mohla jsem si říct, jak to chci, jako, že jsem k něj mohla jenom pustit ty tracky nebo jim dát odkaz na ty tracky. Ale vlastně u mě to je hodně furt spojený s tím živým vystupováním, takže jsem jako v 11 ráno jim udělala koncert. A bylo to v pohodě. Mi přijde, že vlastně ti členové a členky komise byly hodně otevřený a jsou tam na FAVU hodně vlastně otevřený tomu médiu jako hudby, navzdory tomu jako vizuálnímu umění. Takže jsem tam cítila se jako vlastně pohodlně v tom.
0: Jo, líbil se jim koncert v 11 dopoledne.
1: Taky probuzeníčko prostě.
0: Nice. Já se obávám, nebo myslím si, že zase nazral čas na to pustit si něco z playlistu, co jsi přinesla, tak co si pustíme a proč si to pustíme?
1: Tak další věci pustíme písničku Crucial Backup od kapely Keiko Say, která je právě z tady toho FAVU labelu. No, takže... Tak.
0: Výborně, tím se to aspoň tak doilustruje. Takže jdeme na to, Keiko Say.
3: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Keiko Say, Crucial Backup a hned na to navázala Europa Take Everything. Oboje z playlistu, který si přinesla do dnešního dílu Špíny. Orinoko a o Keiko Say už jsme se bavili v minulém vstupu, ale jak se tam dostala ta Europa, jak se to objevila, protože zrovna shodou okolností, když jsme dělali minulý týden Špínu, nebo posledně, když jsme dělali Špínu, tak Šaman mi to nadšeně ukazoval, že to objevil a já jsem tomu taky docela propadla, byť jsem neměla úplně čas poslouchat nový věci a zrazu se to tady objevilo, což nám udělalo velkou radost. Tak jak ta Europa se propašovala do playlistu?
1: Europa se propašovala přes jinou písničku, kde měl na featu Charlie Osborne, kterou teďka jsem začala být součástí jednou kolektivu Breakfast, ranních koncertů a teď jsme jí dělali koncert, takže vlastně přes ní jsem se k tomu dostala a celý to album mi přijde úplně neskutečně skvělý, takže jsem ho tady chtěla mít, aspoň jeden song z toho, no.
0: Výborně, my za Špínu taky vřele doporučujeme dát si celý album.
2: Teďka jsme se před chvilkou bavili o tom, že tě to táhne k těm beatům, že vlastně jako ta taneční hudba je asi něco, co prostě je s tebou hodně spojený. A vlastně mě napadlo se zeptat, jestli ještě hraješ i DJ sety, protože vím, že dřív to dělala docela. Tak jak máš tady to? No,
1: právě, že jsem to nikdy nedělala,
2: já jsem to měl nějak spojený s tím, že jsem myslel, že jsi hrála třeba na pafu a tak.
1: Ne.
2: Jo.
1: Ale no, teprve teďka začínám, no, že jsem třeba před 2 měsíci mám měla první DJ set někde a přijde mi to vlastně zajímavý koncept zábavný, že jenom můžu vlastně pouštět ty písničky, co mám ráda a co vibuju do té atmosféry lidem a no, možná to teď budu nějak střídat.
0: A pod stejným jménem nebo bude nový moniker?
1: To jsem si říkala, že bych mohla možná něco jiného vymyslet. A
2: se necháme překvapit.
0: To se ještě uvidí.
2: Jaký to vlastně je, jako po tolika letech tvorby, když jsem se teďka dozvěděl, že jsi nehrál DJsky.
0: Přemýšlel do budoucnosti.
2: Jsi tam jako stoupnout a pouštět vlastně tracky bez toho, aby tam člověk před sebou měl prostě milion nějakých kloutítek, který sami vydávají zvuky a můžeš toho kdykoliv prostě pokazit. Já vím, že tady toho se dá taky pokazit spoustu, ale přece jenom asi to musí být jiný pocit. Jak to máš?
1: Je to pro mě víc takový, že to je spojený s tím, jak objevuju třeba jinou hudbu a teď mám jako, že to je vlastně zabere úplně stejný čas, jak dělání hudby, takže mi to vlastně přijde mi, že ten pocit je vlastně stejný, nějaká ta jakoby nervozita může být podobná, ať už tam hraju jako DJ set nebo live set, ale vlastně to vlastně přijde v něčem jako hezký vzdíl tu jako hudbu, co není moje ani, ale mám k ní nějaký vztah.
2: Já vím, že když jsem vybíral nějaký věci na nějaký pouštěčky a tak, že jsem měl takový jako zvláštní pocit zodpovědnosti, že to jakoby vlastně dělám pro ty lidi, když to tu je hudbu, že si tak člověk dělá hlavně pro sebe a ty lidi jako to přijímají, když budou chtít, tak mi to přišlo v tomhle jako takový hrozně, jako taková výzva zvláštní.
1: Jo, to určitě, no.
2: No, ale ještě vlastně mi přišlo zajímavý, že ty seš tak jako jednou nohou právě v tom akademickém prostředí, o čem jsme se bavili, jako v těch školách prostě hudebních, a tou druhou nohou si byla fakt intenzivně v takým tom DIY prostředí a řekl bych, že to jsou jako dvě hodně odlišné věci a jestli se ti to nějak jako prolínalo tady, jestli to má nějaký vlastně pojítka tady ty dvě prostředí, nebo jestli to někde jde proti sobě. Protože myslím, že tam může být často i třeba jako nedůvěra v těch prostředích, to taky jako, nebo jako vzájemná nedůvěra mezi tady těma dvěma jako skupinama třeba lidí, co jsem tak jako pociťoval já, tak by mě zajímalo jako pohled insiderky. No.
1: Ty vado. vlastně jsem si teď prošla jako třema školama, na jedné stala jsem a každá je úplně odlišná a přijde mi, že jsem cítila určitě nějaký jako velký nepochopení jedné nebo druhé strany, ale přijde mi, že jsem tam jako byla schopná protlačit vždycky nějak to, co jsem chtěla a stačilo se s těma lidma jenom většinou jakoby pobavit, ať už to byli ti učitelé nebo tak, a vysvětlit jim to, když to pro ně bylo nějak nepřístupný. A častokrát jsme i třeba došli k tomu, že tam nějaký to pochopení jsme vlastně našli, no. A pak na té FAVu mi přijde, že tam je mnohem nějaký větší vztah k tomu DIY, ale zároveň i není, takže nevím, přijde mi, že ten FAVu byl to dobře jako nějak propojuje. A nevím, no, nesnažím se to jako vnímat jako dva odlišný světy, nebo nesnažila jsem se to tak brát úplně, no.
0: Mně to třeba přijde jenom jakoby, že třeba u té jamu, že je to takový, že to fakt beru, že je taková nějaká jako, ale to je jako můj pohled zvenčí, že je taková jako rigidnější instituce, že tu FAVu beru spíš jakoby, že tam, že to je víc jakoby o dialogu, že i ten způsob, jakým jsou vedený ty jako výtvarný ateliéry, bývá trošku jakoby jiný, i tím, že tam jako třeba nevím, jako prostě znám, blablabla, tak tam je to vše, že tam to jako dává smysl, že tam řekneš jakoby, jo, dělám aj tohle, z toho všichni, jo, super, to zní vlastně bezva, ale jakože mi to přišlo, že právě na té jamu, jakoby tam, to možná bylo, že jestli to nebylo třeba i náročný nějaký, nebo tak, nebo jakože to v pohodě, nějak jste se něčeho dobrali vždycky v klidu.
1: Tak co se týče jamu, tam mi spíš chyběla nějaká různorodost, co se týče zastoupení jako v pedagozích, a ať už se to týká genderu nebo různorodosti vlastně jako žánrové, že mi přijde, že tam nějak učí tu kompozici a vlastně nechtěla jsem jako skládat tu hudbu pro ty učitele, ale vlastně pro sebe, ale často mi přijde, že jsem se do toho takhle jakoby pušovala i nevědomky, ale vlastně pak tam i byly osobnosti, co mě hodně jako inspirovaly a díky kterým jsem si mohla vyzkoušet jiné věci a vlastně jsem za to vděčná a nedokážu říct, jak je to jako teď, myslím, že se to posouvá, ale pomalu a no, ještě když jsem tam začínala, tak jsem tam fakt neměla žádný ani spolužáky, že jsem nastupovala jediná do ročníku a to je pak taky jako náročnější vést tu diskuzi jako sama za sebe za ten jako department oproti jakoby s těm pedagogům. A teď mi přijde, že už se to jako rozrůstá, že tam si lidi už troufají víc.
2: A máš pocit, že okolo nějakých z těch škol, teda asi jako teďka myslím na tu FAVu, že tam vzniká nějaká jako samostatná scéna. Teďka třeba jakoby jsem se vzpomněl přesto na stockholmský EMS, kde vlastně podle mě okolo toho vznikla nějaká jako scéna, která je hodně propojená i s tím undergroundem, jakože Pius Medi s tím byla spojena, Maria V. Horn, prostě dalších spoustu lidí, kteří třeba vychází jakoby z noizový scény, ale pak jako prošli nějakým jeho strukturovaným prostě vzděláváním a vlastně jako ta škola, která je s tím spojená, tak to nějak jako propojila i tady ty lidi. Tak jestli něco takového máme vlastně.
1: Jo, myslím, že ten potenciál je tam fakt velký a je to i možná díky tomu, že ta jako FAVu tam nemá vyloženě nějaký osnovy a výuku zaměřenou na kompozici hudby. Je tam fakt jako ale je tam super studio, jako profi vybavený studio a jsou tam ty jako nástroje a teď je to na těch lidech, jako jak se to chtějí naučit používat a občas tam jako přizvou lidi na nějaký lectures nebo workshopy, co mi přijdou děsně jako zajímavý a aktuální a tím, že tam je větší skupina těch lidí, co tam jako tvoří a začínají s tou hudbou, tak mi přijde, že i se obohacují pak navzájem a vlastně to vzniká i bez toho, aniž by tam byl vyložený předmět na nějakou jako na dělání beatu, prostě, že to vzniká prostě samo mimo ty osnovy i školy, no.
2: Využívala zhodně to studio, takhle je to jako věc, která člověka nakopne k tomu, dělá prostě nový věci?
1: No, já ani vlastně ne, ale v něčem to bylo příjemný přijít do studia, kde jsou prostě profi bedny a teď si to poslechnout a zní to úplně jinak, jak doma na sluchátkách. A vlastně, no, vlastně být v tom prostředí ti dá trošku jiný jako setup a setting, než když jsem doma prostě v pokoji a že jsem pak zjistila, že je fajn mít nějaký prostor, kam můžu chodit, jak jsem si pak tady našla v Praze zkušebnu, že jsem si to udělala takový rituál, že jdu na tu zkušebnu a tam se zavřu a budu se dělat, co chci a no, víc to nějak oddělím od toho jako domova.
2: No, tak já myslím, že teďka budeme zase na další track,
0: Ne, já jsem koukala, jak už tam sjíždíš na ten playlist právě.
2: Jo, ale já právě koukám na ten playlist a já myslím, že bychom teďka měli točit zahrát tvůj song. Protože jsme zatím hráli jenom jeden, a aby nám to pěkně vyšlo.
0: Přesně tak a zároveň ať máme větší představu ještě.
1: Tak teďka si pustíme další track z mého alba Skep.
3: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Špína.
1: Špína.
0: Na rádiu Wave.
2: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli skladbu Skap od Orinoco a hnedka na to nám navázal Josef 2K a skladba Fun. A já se tě zeptám, proč jsme si hráli Josefa 2K dneska?
3: Josef 2K mi dělal právě mix a master na mým EPčku a taky se podílel vlastně nějak, jako i produkcí na nějakých trecích, že jsem mu nechala jako volnosti tam klidně udělat nějaký jako klidně víc crazy věci. A strávili jsme nad tím fakt hodně času a společně jsme to dali pak do nějakého tvaru, se kterým jsem byla spokojená a jsem mu za to mega vděčná, že tomu dal ten čas a dali jsme tomu nějakou péči, co to chtělo. A sám teda dělá tracky a doufám, že je taky někdy vydá, takže jsem chtěla pustit něco od něj a jo, jmenuje se Josef Korbel, kdyby někdo chtěl třeba master mix, doporučuju. Takže tak.
2: Přesně, má se kam ozvat, nejenom na workshop, ale i na master a mix. A náš dnešní rozhovor se bohužel pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Nicméně, já bych se ještě vrátila ráda úplně na takový pomyslný začátek. My jsme se tady dneska sešli hlavně kvůli tvýmu debutovému EPčku Overload, který vlastně vzniklo po fakt hodně dlouhý době toho, co vlastně vystupuješ. A ty jsi i na začátku zmiňovala, že pro tebe byly stěžení ty koncerty, živý vystoupení, vlastně jsi i zmiňovala, že jsi teďka čerstvě namočená jakoby v kolektivu Breakfast, který dělá ty ranní koncerty, dělali jste tu Charlie Osborne, teďka je jedno z těch posledních, tak vlastně jaký typ koncertů a akcí tobě jako Orinoco nejvíc jakoby sedí, co máš jakoby nejradši, jestli je to, protože je to hodně často, je to i hudba, která může znít někdy přesně nějaký jakoby na festival, někdy odpoledne při nějaký jako ambientnější stage, nebo jestli jako radši hraješ fakt v noci, nebo i, no, jako co? Když jsou ty koncerty tak důležitý, tak jaký druh je ten nejlepší?
3: Jo, to zrovna řeším, no, že to by byl ideální koncert, kam by mě třeba někdo oslovil, nebo pozval, nebo prostor, a, nebo den, jakoby teda čas. A že si říkám, že vlastně mám furt tak nějaký jakoby tomu jakoby klubový scéně. A takže asi no, nějaký jako klub by byl nice, a ale myslím, že dokážu vlastně hrát i něco víc jako poslechovějšího a shiftovat to prostě mezi poslechovým a tanečním setem, že furt mi přijde, že si to ráda nechávám otevřený ty sety na, nějak, na tu situaci, ve které jsem, takže furt nad ním mám nějakou tu kontrolu, kde ji můžu jako víc jako naorientovat do toho jako tanečního vibeu nebo víc jako poslechovýho. No.
4: Když jsme u toho, tak čekajte teďka nějaký akce, přece jenom si vydala EPčko, tak se dá očekávat, že asi budou nějaký akce, tak jak to máš teďka naplánovaný?
3: Mám teď potvrzený jenom jeden koncert 23. července v Přístavu v Karlíně, což mají tam nějaký koncept, co se jmenuje Concert for Sunset a bude to jako u vody, takže to vlastně není vůbec klub a říkám si, že tam ani možná to ípko hrát nebudu, takže si říkám, že možná nějaký jako víc dronovější ambientní set do té pohodičky k záporu slunce. Ale uvidím, no, třeba taky, to sedne.
2: Ale záleží, jaký bude počasí, jestli se jako bude padat jakoby za ten obzor nějaká rozžhavená koule, jak před 14 dněma, tak bude tvrdý dronění, asi by se bude hodit.
4: A vlastně, když jdeš na život, tak ty to přizpůsobuješ, jako do jaký míry hraje velkou roli improvizace u tebe, když vlastně teďka jsi říkala, asi možná budu hrát víc drona, tak jak jsi vlastně schopná to modifikovat takhle?

0: Vlastně sampler, ze kterého jsem schopná odehrát ty tracky, vlastně dost podobné podobě, jak jsou vydaný, ale mám i jiný nástroje, na kterých můžu prostě hrát, co chci, i na tom sampleru vlastně, nebo ty tracky můžu nějak modifikovat a rozsekávat na jiné věci, takže je to vlastně dost jako variabilní, no.
1: A improvizuješ hodně takhle, nebo spíš si prostě připravíš věci na ten konkrétní, prostě na tu konkrétní akci.
0: To se taky právě u mě furt střídá, že teďka si říkám, že si to chci připravovat a mít to víc vlastně promyšlený ten set a už se jakoby nepodřizovat tolik tomu venue, že už si taková, mám tady svoje věci, tak je zahraju a tak, jak jsou a nebudu to jako přizpůsobovat tomu místu nebo těm lidem, aby jim to sedlo do nálady, prostě třeba tady k západu slunce, že? Takže teďka jsem si sama nachytala.
2: Já myslím, že to je úplně nejlepší zároveň pozvánka tady na tenhle ten koncert, protože rozhodně nemůžeme vědět, co můžeme čekat a jestli nám to teda bude sedat do nálady nebo prostě půjdeš tvrdě proti tomu.
0: Přesně to.
1: No tak jo.
2: Tak jo, to je asi ale zároveň taková tečka s tím dnešním naším povídáním, tak já jenom ještě zopakuju. Orinoco, nový EPčko, debutový Overload na Favu labelu. Vyjde to vůbec digitálně, nebo to bude, teda digitálně, vyjde to vůbec, jakoby digitálně to vyšlo, vyjde to vůbec i nějak jakoby hmatatelně?
0: Ano, v jednání jsou možná CDčka.
2: Takže pokud někdo máte v autě CD mechaniku, si myslím, že je ideální na to, na cesty, takový tanečnější vibe. A jinak teda...
1: Discman.
0: Ano.
2: To, tak to je jediný, co nemám, to je z těch dřevních dob. I když možná, taková krabice ještě jedna.
0: Třeba vrátí,
2: ve sklepě. Každopádně vidět Adelu můžete naživo 23. července. Přístavu, při západu slunce, nikdo neví, co zazní, ale teďka tady na závěr, než se rozloučíme, zazní rozhodně ještě poslední skladba z tvýho playlistu, tak co jsi vybrala a čím to dneska uzavřeme?
0: Ano, uzavřeme to Catherine Moore a její skladbou Property, to je srdcovka.
2: Tak to je úplně ideální zakončení, tak ještě jednou díky moc, že jsi za náma dorazila.
0: Já taky moc děkuji za pozvání.
2: Zatím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: What's up, zdravíte tým Excalibur, je tu další zelený čtvrtek a s ním porce knowledge boostu, muziky a zábavy. Kasa, co nás dneska čeká?
2: Dík moc za slovo, Jakube, dneska nás čeká playlist od Darko Dona.
3: What up, what up, what up?
1: Čeká vás hodina muziky a hodina kvalitní žurnalistiky.
2: Yeah.
4: Vychutávajte.
1: Yes sir, jedeme, zapínáme.
5: Yo, Siva. Some boy don't know where I go and let me teach them this.

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Předtím jsem byl jenom Darko, prostě jsem dance hold on, tak jsem to k tomu přihodil. Já jsem byl docela dobře vychovaný hudebně a hrál to u nás doma. Řekl jsem si, hej, proč to tady nikdo nedělá vlastně jako fly, víš co, protože ten dancehall byl vždycky prostě fly a jakoby vlastně ten dancehall, to se tady děje, prostě není to fly. To, že Riddick viděl, jak freestyluju a vlastně, že jsme se do toho připojili oba a oba dva jsme tak testovali třeba 2 hodiny to, že teď 16, vlastně to byl jako super moment. Člověk má v poslední době hrozně pocit, že jako je to všechno o tom, co jako se chytá a tak. Ale výsledku vždycky dojde na to, že ta hudba je to důležitý.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čágo, Bélo, rytíři.
2: Yes.
1: My vás zdravíme u dalšího dílu našeho pořadu Excalibur.
2: Je tu další zelený čtvrtek, já jsem Jakub, tohle je Dominik a je tu s námi...
3: Kasabanka.
2: Yes,
1: Standa sranda.
2: Sledujete nejostřejší rapovou show široko, daleko, meče, klasicky, ready. Sledujte yes. nás na Instagramu Excalibur, / Radio Wave a všude na všech hudebních, podcastových prostě platformách.
1: Spousta bonusového obsahu.
2: A video na YouTube, video i na Spotify. Nejsme tady sami. Kdo tady dneska?
1: Máme speciálního hosta a to je Darko Don.
3: What up?
1: Čau, kámo. Praotec Ček, kdo by nevěděl.
2: Je v Praze působící rapper, o kterým se říká, že je nejlepší artist, protože miluje...
3: Dance a party.
2: A dnešnímu dní je to taky Dead Boy, co je free jak... Kartel.
3: Ano.
2: Zdar.
3: Zdar. Čau, kámo. What up, zdravím vás, boys.
2: My se vidíme co po roce a půl, ne? Jsme se viděli ve scéně s opakem Disu někdy na konci roku 24, mm-hmm. podle mě.
1: Mně to teda přijde jako včera, ale...
3: No, už
1: ale nějaký
3: dvakrát.
1: Pátek to bude.
2: Dokonce dvakrát, ano,
3: ne,
2: ano.
3: Možná.
1: Možná i třikrát si myslím.
3: Protože to bylo za tým, předtím to bylo Gaijin mm-hmm. se mnou.
1: Yes.
3: A předtím to bylo Twisted Divi.
1: Yes. Takže máme
3: takže
1: tu...
3: Takže třikrát, takže po čtvrtý už jsem
2: musím
3: tady
2: to říct, mám. Bylo to jako včera, bylo to jenom slovo. Dneska vás čeká porce Knowledge Boostu, probereme desku a musíme taky klasicky na začátek říct nějaký newsky, takže klidně ti to nechám, kámo, vykopnout.
1: Co v ulicích nového?
0: Novinky z bitevního pole.
1: Před dvěma týdny ve 29 letech, to je smutná novinka, zemřel velký producent a náš oblíbený
2: náš
1: producent.
2: Náš oblíbený producent.
1: Take Eve
2: z Memphisu. Jo, hodně nás to zasáhlo a...
1: Majitel mnoha hitů.
2: Yes, je to tak, takže je to velký, velký smutek v trapovém světě, udělal fakt opravdu velký množství hitů a jo.
1: Je to vlastně smutný měsíc, ještě vlastně Oliver Tree,
2: nás
1: opustil, což hey. Byl taky jeden z tý Lyrical Lemonade, jakoby vlastně bandy.
2: Jo, takže rest in peace oba.
1: Rest in peace všem vojákům.
2: Opatrujte se, jenom bych tomu řekl, že chudák to měl nějaký trošku jako náročný, že ne všechny producer placement byly zaplacený, takže snad to právníci dořešejí pro jeho
1: nekonečný rodinu. Problém.
2: Hej. No, dám trošku něco pozitivnějšího. Vypadá to, že se letos vrátí na scénu K.O. Crew, to jsem hodně byl překvapen.
3: Taky jsem čuměl.
2: Nečekaně s Ideou, to jsem jakoby taky čuměl vlastně.
1: To jsem taky nečekal.
2: A jo, když jsem se o tom s někým bavil, tak mě vlastně došlo, no, že K.O. Crew bylo taky trošku víc oldschoolovej sound oproti tomu taky Super jsem. Crew, takže tam asi s Ideou jakoby zaklapnou.
3: Určitě.
2: Jakoby víc, no.
1: 30. října zahraje v Praze Don Toliver v rámci svý Octane Tour.
2: To si myslím, že tady jako maestro Casablanca nadšen z toho. No.
3: Jo, dokonce jsou teďkon spekulace, protože během, vlastně on už měl tour Octane v Americe, během který pouštěl prej strašně moc jako nový muziky a i teďkon týzuje a spousta lidí se domývá, že díky tomu, že se to jmenuje právě Nitrous, ten tour, takže by ještě mohl vyjít. Jakoby rádi bychom nový album, ale spíš jasně. třeba deluxová verze jo. toho Octane.
2: Má docela jakoby teďka grind, on byl dokonce i tady v Praze, ale bylo to jenom takový to, že za DJem dával jakoby nějaký písničky, takový to, co nikdo nemá rád, když si koupí drahý lístek.
3: Tak tohle by mělo být doma full, myslím, že už se to prodává do O2 Arena.
2: Jo, myslím, že už dva týdny jsou lístky venku. No a tohle jakoby yes, načnu, to a Dominik jasně. to podle mě mega scení, řeknu jenom název toho rapera Future.
1: Yes, avizoval nový vydání alba The Real Me. Objevilo se to už na billboardech po celé Americe, což jsem viděl docela zajímavý post, že jedna nejmenovaná česká televize to nahazovala, jakože co to má znamenat, TRM, a už potom pod tím psali nějaký fanoušci Billy Eilish, že Billy bude vydávat.
2: Bílý.
1: Takže ne, nebude Billy, ale... Což já bych tak typoval, že teď bude nějaký jako podle mě měsíční rollout, takže někdy v červenci bychom se toho mohli...
2: Rád bych řekl, že jakoby po dlouhé době nevidím nějakou jakoby fotku z fotobanky, jak má Future, jak bych rád na ty kamery. Takže jakoby tleskáme. No a vlastně kdo je docela velký tuzemský fanoušek Futura, který ho často i sampluje, i na ty svý poslední desce, myslím, ho sampluje, Izomandias dropl teďka desku a
3: Exitu Palice.
2: Teda jsme na Exitu Palice, EUP, Já jsem to neslyšel, možná Kasa slyšel.
1: Já jenom ten track, kde se disuje.
2: Jo, jo, jo. A docela jako by se tam asi probral z nějaký krize, co jsem tak jako pochopil.
4: Já jsem to vzal jako v rychlosti a docela mi to bavilo vlastně po dlouhý době.
2: Za mě hezký vizuál, a co ty Kasa
3: disuje? Mě taky bavilo jo, super jo, jo. Rollout, právě ten track s tím disováním mě tam taky dost pobavil.
1: Rytmus
3: ale...
1: dostal čouda, ne?
3: Jo, baví mě tam dost spoustu tracků, na kterých teda nemá ty feety, ty jeho samotný tracky mě baví asi víc než s feetama, ale...
2: Yes, já bych chtěl říct, že náš homeboy Lucifer tam má docela dost jakoby kytarových okay, jako zářezů.
3: Super, že to říkáš.
4: To taky vlastně můj homie Christy na tom má dost beatu.
2: Okay. Okay.
4: Takže jenom dám
2: shoutout
4: teď Christymu ještě.
2: Yes, yes.
4: A to čem je.
2: Za sebe dám takový jakoby hot take, co si myslím, že znamená exit u palice. On tam má jakoby na nějakým prostě coveru jako pistolku jako jo, z ruky. A říká, přemýšlel jsem, jestli to jako neznamená, že máš prostě, víš, jako ten konec prostě asi, u hlavy ano. Prostě exit u palice.
4: To jako dává,
2: prostě...
4: Já jsem si říkal, že to je možná i party, ne? Jako, že
2: a nebo. No,
4: já jako... jsem si říkal, že to je exit u palice, že možná, že spíš i... Mm-hmm. A těžko říct.
2: Uvidíme.
1: Spousta
2: uvidíme.
1: Konspiračních teorií.
4: Myslím, že, no,
2: jo, no.
4: Exit u palice, že vlastně, že... Party exit.
2: Ano, ano,
4: exit
2: ano.
4: Od reálného života.
2: A zároveň tam je to Evropská unie, jakoby trošku no, ze hvězdičky. No...
3: A je to další, promyšlený, prosím.
2: Je to hluboko. Jistý podcastři už se v tom jakoby ztrácejí, to není náš případ, aby jsme v tom plavali jak v bahně. O to jsou tady jiní, už dlouho zajetí a lulíni bych řekl.
1: Lulínci.
2: Největší novinka, ale co se stala, je, že minulý pátek vyšla tvoje nová deska.
4: Ano,
2: Dead Boy. O ty dneska budeme se hlavně
1: bavit. O ty se dneska pobavíme. Ano.
2: Šel bych rovnou do toho, takže poprosím našeho pana OG Jingle.
5: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
1: OK, takže tady už máme cover
4: jo.
1: Nový desky.
4: Ano.
1: Vlastně navazuješ, tahle vlastně deska je mixtapes, mě říkal.
4: Je to spíš asi mixtape, než album, spíš nebo mixtape. To jako deska, řekl bych mixtape, nevím, 9 tracků, nemá to úplně jakože souvislost extra, no nějak. Ale rozhodně
1: party.
4: Jsem jakoby odbočil jako textově, řekl jsem si, že udělám víc jako fly dancehall mm-hmm. na tom.
1: Jasně.
4: Že víc jako tvrdší trošku a trošku
2: víc fly. Je to tvůj ten? Kolikátej to je release? Já jsem to nějak nenapočítal. Jako už jich je docela dost.
4: Já
2: jako,
4: už ani nevím.
2: Deska to... co rok to deska prostě.
4: No jako je to tak, že vlastně už to mám, že každý rok jako deska. Asi nevím teď.
2: Spočítáme.
4: Zkusme to, hele, tak. Byl Still In It, to bylo EPčko, pak přišlo... Ono je Reborn, jo. A nějaké ty věci už nejsou na Spotify.
2: Něco je na Soundcloudu.
4: Po Rebornu bylo Still In It 2, to byly 3 tracky, pak přišlo Outside, ne, pak přišlo Shine, pak Outside, pak Dance La Party
2: yes,
4: to.
2: Máme to. Máme to.
4: Ale nespočítal jsem to mezi tím.
2: Já taky ne. No je to docela jako dost.
4: Takže tak. Ale tam tomu Denzelu se věnuju vlastně spíš ty poslední 3 desky.
2: Ten Don se přidal, u Denzola Party se přidal Don? V Don, tom nicknameu, nebo už se přidal předtím?
4: Ne, předtím jsem byl jenom Darko.
2: Hej.
4: Vlastně tím, že jako, že asi prostě jsem Denzel Don, tak jsem to k tomu přihodil a ještě Darko je takový, jako ještě je to z filmu, že jo, takže
2: ano, no, ano,
4: máš
2: ano,
4: tam
2: ano,
4: jako
2: ano.
4: Tisíc různých artistů, co jsou Darko, tak jsem to chtěl odlišit od ostatní.
2: Jo, to se vlastně
1: Praotec že... Ček vůbec vznikl kde?
4: Protest Czech, to má docela divoký to jsou takové ty věci třeba, o kterých bych tady radši nemluvil, ale bylo to jakože s jedním kamarádem prostě a vymyslel to on.
2: Lítali hlášky prostě.
4: Lítali hlášky a Protest Czech.
2: Yes.
4: Furt to no,
2: ty už máš jako nějaký třeba ty release, co jsou třeba v hlubinách Soundcloudu, co náš investigativní tým jakoby dohledal, tak tam už jsou nějaký takový jakoby trošku denzelový vlastně jako trošku, věci, ale mě trošku zajímá taková ta DJ Witch otázka, jaká byla ta tvoje cesta jakoby k tomu soundu, jestli někdo jakoby influencenul vlastně.
4: Tak jakoby v zásadě denzel, tak jako já jsem byl docela dobře vychovaný hudebně a hrál to u nás doma, jako už
2: yes.
4: Především Bounty Killer a Buju Banton, to co já vím.
3: Ty jsi měl doma defaultně jako denzel?
4: Reggae i dancehall, jo, jako víc to bylo reggae než ten dancehall, ale cenili i dancehall a vlastně můj nevlastní otec, mámin bývalý manžel, tak on je z Gambie, Aha. A on dělal jakože ragamuffin. Já nevím, jaký jako yes. význam slova ragamuffin. Já si myslím, že to má být jakoby vlastně, když Jamajčani zandavali do boombepových beatů těmi okay. vlastně takový to, že to tak a takže vlastně, no, mi to
2: měl prostě native zdroj prostě přímo.
4: Total, no, total. A vlastně jsem jako potom dělal ten trap a trošku temnější věci, jako už dávno. A nevím, třeba cca jako 5 let zpátky jsem jako objevil zase Vibes Kartela a řekl jsem si, hej, proč to tady nikdo nedělá vlastně jako fly, víš co, protože ten Denzel byl vždycky prostě fly a jakoby vlastně ten Denzel, to se tady děje, jako i když respekt, že to jako cení, tak prostě není to fly, není to fly, no, je to prostě spíš pízácký, je to jako bosej na staromáku tohle a prostě bych jako, a měl, jako radši jsem chtěl, prostě jsem si říkal, a vlastně mi to začalo jako extrémně taky bavit, že, jako, že dělám něco, že zkouším zase něco nového, protože ten trap vlastně dělá hrozně moc lidí a to.
2: Takže ta raga je tady jakoby špatný, to má jakoby konotace, špatný,
4: no,
2: jako
4: nevím, no, prostě to není fly, víš, prostě to není fly.
2: Řekl hezky šarmantně,
4: že to není fly. A on vždycky ten Denzel byl fly prostě, jako jo. I ten Buju Banton, i když, a třeba, jo, Buju Banton byl jako hodně regečkový, jako woke, a, nebo to v tom smyslu, ale vždycky to bylo fly nějakým způsobem,
1: no,
4: což těm lidem moc asi nedochází.
1: Je to třeba těžký dostat se jako, co se týče beatů a produkcí, jak jsi to jakoby na začátku řešil, jako se dostat k nějakým takovým jako věcem, který jsou fresh, protože nějaký, co vím, no, skrz producers, tak to tady moc nikdo jako nedělá.
4: Moc ne, ale tak dělal jsem si svoje na začátku, pak jsem hledal i nějaký jako různý na YouTube, víš co, tohle z toho. Ale tím, že jako okolo sebe mám hodně šikovných producers, tak vlastně se k tomu i oni připojili a ten mix vlastně třeba na tom Denzel Party předtím, tak a i vlastně, že ona Dead Boy, tak jako je to nějaký mix-up něčeho, co dělali oni, ale rytmicky, já jsem taky do hodně věcí mluvil a tak.
1: Jasně.
4: Je to vlastně mix něčeho trošku novýho, si myslím. A to mě hodně baví vlastně.
1: Takže vlastně, když děláš s těma svýma producers, tak jim do toho třeba i jakoby hodně kecáš.
4: Jakdy, že... no, pokud jsme spolu ve studiu a děláme to společně, tak do toho kecám. Já jsem v tomhle docela postižený, já to dělám hodně. Občas se musím zastavit, abych do toho tolik nekecal.
2: Že už ti říkám, ale už to... opus prostor.
4: Ne, to je, protože už moc do toho, jako zase, já zase potřebuji, aby možná, taky každý producer potřebuje jakoby vlastně do toho něco svýho, ale whatever, vlastně mě baví i ten mix-up toho, když je to jako ten český jejich a baví mě, jak se oni snaží o něco.
2: To dneska
4: a že to baví, a že to vlastně baví a že jsem jako díky tomu i jako otevřel jim oči vůči nějakým novým
2: stylům. To je super. No. Hej, většinou je to tak, že ti producři, že jo, přicházejí s něčím novým, tohle je fajn slyšet, že se to děje i jakoby naopak. A dneska děláš ještě třeba nějaký beats, nebo jakoby už jsi čistě prostě
4: Ne, jako že už ne tak moc aktivně jako dřív.
2: Jo.
4: Ale chtěl bych, jako budu to zase to, ale vždycky objevím nějak něco starého. Máme vlastně nový, že i společně, že jo, třeba jako v tom studku, že uděláme něco společně.
1: Vím, že jsi mě říkal, že jsi jako spoluprodukoval tu věc, co máte se Zodym.
4: Jo, jasný. No, jasný.
1: A tady na tom albu něco jako vyloženě jako produkoval?
4: Tak Free Cartel, tam to vlastně je další věc, to je jako homage pro to na Jamajce, co se dělá hodně, jako ten rhythmovej.
1: Jasně.
4: A že třeba Vibes Cartel má například třeba jako 6 různých tracků s různou tematikou na jeden instrumentál.
1: Yes.
4: Tak jsem chtěl udělat, že mám Free Cartel track, který je na albu Shine.
2: Ano, yes. Na ten
4: jo,
2: jsem narazil.
4: A to byl takový
2: teďka,
4: jako
2: no,
4: love song. Mm-hmm. A řekl jsem si, že Free Cartel, že na ten beat mě, to je zrovna můj beat, a ten beat mě prostě strašně baví. A slyšel jsem to podle, řekl jsem si, hej, co kdybych na to dal vlastně úplně jiný téma.
1: Yes.
4: A že se k tomu připojil Riddick, jo. Takže to.
3: To je super. Taková tak. Správná recyklace dobrýho beatu. Když
4: přesně.
2: To je cool. Riddick se vlastně objevil i na té tvý předchozí desce, kdy spolu docela dáváte
4: a to byl taky
2: shows.
4: Můj beat vlastně. No.
1: Jak vy dva jste se vůbec dali dokupy? Spotkávali jste se jako někde?
4: Tyjo, to je vtipná storka zrovna, hele. Takže jsme byli, dřív byl bar jeden, Propaganda se to jmenovalo, jo. Byli jsme tam, on tam přišel s Joshem. Ze show CMD, jo, a jako já, když jsem opilej někde v baru nebo tak a slyším třeba dobrý beaty, tak začnu freestylovat vždycky nějak jako automaticky nějak prostě, protože mě to baví. A Riddick to má taky rád, že jo?
1: Víme.
2: Jo, no.
4: A vlastně jsme se viděli ještě jednou předtím na nějaký akci, ale tohle to bylo to, že Riddick viděl, jak freestyluju a vlastně, že jsme se do toho připojili oba a oba dva jsme tak testovali třeba 2 hodiny to, že teď 16, vlastně to byl jako super moment v tomhle tom a vlastně jsme objevili, že to a No, takže tak jsme se poznali, vlastně jsme spolu freestylovali baru. A pak vlastně, že k tomu dancehallu, on se tam strašně hodí. To je jako další věc.
1: Mega,
4: jak on má ten hlas dotiž, to byly vždycky v těch dancehallech, to je takový, že právě ty originální hlasy jsou jako dost cool v tom. Dost cool v tom, což teda taky o dost víc v tom no, používám. No.
2: Jo, to možná klidně u toho můžeme zůstat, to jsme se na to vlastně chtěli zeptat, no, že to switchování hlasu se na tady té desce Dead Boy docela dost jako objevilo, že jsem na první poslední, když jsem to slyšel, jak jsem si říkal, to je Darko?
1: Jo, lidi mi to říkali. Říká, já to znám jenom jako nějaký formant shifting.
4: Já nevím, jestli to má nějaký název vůbec. Jako
1: je byl
4: to
1: nějaký
4: to,
1: jako interpret, to, který tě v tomhle vyloženě jako inspiroval?
4: Tak Tommy Lee Sparta to dělá hodně. Yes. Ale Vibes Cartel taky, ten to taky měl, že vysoký hlas a ten hluboký hlas. A vlastně když třeba použiješ jako hluboký hlas a pak to switchneš na ten vysoký a třeba s těma autotunama, ale musíš jakoby to dát v té dobré poloze, tak je to prostě nádherný zvuk a je to zajímavé. Je to prostě, mám to rád.
2: Ono to tomu tracku aj dodá jakoby takový příjemný kontrast.
4: No, přímo, přesně tak.
2: Yes, to mě vlastně hodně potěšilo.
4: No.
2: Jak dlouho jsi s autotunem, kámoš, vlastně jakoby?
4: Už hodně dlouho. A to je taky další věc, já jsem právě to, že já jsem znal ten dancehall hodně, jakoby přesně ten jako Bounty Killer, Buju Banton, oni tolik ten autotune nepoužívali vlastně, ale taky měli ty hlasy jako hodně, že jo, hluboký a i vlastně to. Ale pak jsem slyšel toho Vibes Cartela a uvědomil jsem si ten autotune, že ho mám hrozně rád, jako a Alkaline a Vibes Cartela, všechny tyhle sty. A vlastně, vlastně jsem si říkal, to dává smysl, to musím dělat, to musím dělat.
2: Yes. No.
1: Jak vnímáš třeba vlastně od dancehall a party, co se v tvém životě jako nejvíc změnilo jako do téhle desky, jestli vnímáš nějaký změny, protože jako dancehall a party měl docela jako zásah, si myslím, jako největší z tvých projektů.
2: I v různých jako kruzích,
4: no,
2: jako fakt.
4: No. Hele, no, jak se to změnilo, to já to ani jako nějak nevnímám, prostě život nějak jde dál, já nemůžu asi říct.
1: Jasně.
4: Asi to, že jsem se víc zasoustředil určitě jsem se mnohem víc zasoustředil na můj život vlastně.
2: Jo.
4: Že jsem si uvědomil, že to někam jako můžu vlastně s tím dancehallem vlastně, protože jsem vlastně předtím byl jako dost skeptický s tím, jestli to ty lidi vůbec pochopí, ale evidentně to pochopili, za což jsem prostě strašně rád, dává mi to víru i v lidi, protože prostě vlastně člověk má v poslední době hrozně pocit, že jako je to všechno o tom, co jako se chytá a tak, ale výsledku vždycky dojde na to, že ta hudba je to důležitý, mi přijde.
1: Takže vždycky, zjistil, že když všichni tady nejsou klobása a chleb.
4: No přesně, klobása a chleb, boj, přesně, no. Ale v pohodě, jsi klobása a chleb, ale jestli to cením, víš co, pochopíš to, bomba, cením.
3: Já chtěl říct, že kolikrát je to lepší, než se chytou nějakého trendu, vykročit radši nějakého neznáma, který tebe přímo, samotného přímo, baví a když přímo, se to chytne, tak přímo. Vlastně to dá mnohem větší smysl.
4: Ano.
1: Což vlastně, ty jsi už to trošku načnul, že vlastně tohle album jsi chtěl udělat trošku jiný, jakoby, než dancehall a party.
4: No.
1: A chtěl jsi ho udělat asi víc jako tvrdší.
4: Dělal jsem tam
1: tvrdší.
4: Víc jako tvrdší tracky, ale mám tam samozřejmě i to, že jo, to, mám tam pár jako pár i sex songů.
2: Ale to k tomu dancehallu, jakoby,
4: patří hodně, velmi hodně, od tebe.
2: To jakoby známe taky, mezi tím, než jakoby vyšla ta deska, tak jste vydali s Filem vlastně ten track Gyal,
4: jestli
2: to říkám dobře.
4: Jo, tam jsem se urval, no, tam si řekl, že
1: tam
4: to, že to, tam
1: určitě,
4: se řekl, že to urvu.
1: Tam bych určitě dal lidem jako nějaký vysvětlení, protože tam začínáš sloku na Gadev jako Wolof. Jestli můžeš lidem vysvětlit.
4: Tak tohle je zrovna reference vůči mému nevlastnímu otci, který je z té Gambie a tam ten jazyk, co oni mají, tam je jakoby úřední jazyk angličtina, ale ten jazyk, který oni tam mluví, tak je Wolof.
1: Což je západní
4: a Nagadev
1: Afrika.
4: Je vlastně pozdrav, tam je to, jako, asi abych to přirovnal třeba jakoby salam aleikum, aleikum salam,
1: jasně.
4: Tak vlastně ty řekneš Nagadev a oni ti odpoví Jamarek.
1: OK.
2: Pište si.
4: Takže to je jakoby na ten Wolof gambijský jazyk.
2: No. Tam to bylo i jakoby v titulkách v tom Reelsku, jinak bych absolutně nevěděl.
4: To je taková prostě to, no, že jsem si řekl, že to tam dám ten shoutout k tomu.
1: Yes.
2: Jsi tam měli tanečnice, že jo?
4: Jo, tanečnice.
1: Mě tak napadlo, jakože nepřemýšlel jsi někdy, že bys to jakoby zakombinoval do svých live shows právě, že
4: tanečnice?
1: By to podle mě, no, že by
4: určitě
1: to jako,
4: jo,
1: podle mě mega jako fungovalo.
4: Určitě jo, 100%. Do
1: toho dancehallu.
4: To prostě nějak přijde, podle mě. To určitě přijde. Vlastně jsem si všiml, že jakoby povědomí o dancehallu tady v Česku je jako víc taneční, než hudebně.
1: To je pravda.
4: Je teď moje práce, aby to lidi pochopili, ale je to tak, že vlastně, ale i na té Jamajce je to hodně jako prostě spojený.
2: No to vlastně trošku jsme jeli, aby jsme to probrali.
4: No, no, no, no.
2: No a nicméně ty už byl jakoby s Rydymama kámoš docela dlouho, jakože málo lidí to ví, že ty zrepoval do Rydymu vlastně anglicky i do drum and bassu.
4: Jo,
2: tak co, jak vzpomínáš na tady tyhle časy?
4: A tak to byla sranda, to byla super, no, bomba.
2: No.
4: Já furt drum and bass mám jako moc rád, jako, ale už jako, rozhodně třeba nepustím si neurofunk nebo něco takového. Pustím si třeba jungly. Jaký takový ty jump upy, takový ty no anglický víc než ty.
1: Což bývá většinou víc rapový. A ty jsi vlastně první tracky nahrával anglicky, přemýšlel jsi ještě někdy, že by ses k tomu vrátil, i když vlastně do ty to hodně děláš, že spousta těch textů je jako slangových. A...
4: Mě to jako bavilo asi, ale myslím si, že pro mě je mnohem bližší vlastně reprezentovat to, odkud jsem.
1: Rozumím, yes. No.
4: Chápeš? To, a i s tím dancehallem, vlastně kdy viděl dancehall teď jakože anglicky, tak si myslím, že to ani nebude znít dobře. Myslím si, že to, že...
1: Co tě k tomu tenkrát vedlo, jakože jsi zvykl
4: na hraju? Já jsem mladý a já už nevím, no asi mě to vedlo, že jsem tolik neposlouchal českou scénu.
2: No
4: asi,
2: kusika. Byl deep in it prostě, no.
4: Právě.
1: Což vlastně dělal i hodně jakoby grimeový věci. Jo. Máš to furt rád, nebo ještě napadlo tě někdy, že bys udělal jako třeba grimeový track nebo nějakou... Jako...
4: Nějaký jsou ještě na cestě, no. Okay. Nějaký kolaborace jsou ještě na cestě.
2: Velmi jsme scenili, když jsme byli, už je to k tomu dílu, když teďka to vychází, tak je to třeba už skoro měsíc, kdy byl ten Altenburg, kde jste dávali show s Riddigem, tak my s Dominikem jsme byli úplně jako nadšení, že se to tam v posledních 20 minutách zlomilo do striktní UK Riddimovačky. Říkali jsme, je pořád. Rádně to dejte do těch lidí, edukace.
4: Ne, já shows vlastně většinu času teď jako se snažím dělat tak, že začnu těma svýma songama.
1: Jasně.
4: A pak vlastně, že jo, s Medlowem, který je vlastně jako DJ, jo. Tak vlastně tam začne potom už mixovat instrumentálky a já to dojedu, takže už na to, protože já to mám hrozně rád vlastně, jako by prostě no, taky z hlavy něco.
1: My
4: jako
1: naprosto
4: to,
1: rozumíme.
4: A to a grimy mám hrozně rád, ale mám to radši právě ještě live, než to nahrávat, takže,
1: no, jasně,
4: takže vždycky to tak a vlastně mi přijde, že to tak krásně vystupňuje na to, že vlastně začne na to pomalým tempu a vlastně to dojde.
2: Tlak.
4: A pak to skončí tím tvrdým grimem. A ten Riddick tam zrovna, že ho byl a Riddick ten to umí nejlíp, že Riddick to je nejvíc legenda.
1: No,
4: prostě jsme to jsme fakt zničili.
2: Jo, no, podle mě prostě, když to. Skončíš v pekle, tak tam prostě jede na loop Riddick, no, Riddick, no, prostě nejnovější.
1: Zároveň na desce máš bar neříkej, že dancehall je afro.
4: Jo.
1: Tak by bylo podle mě dobrý jakoby lidem vysvětlit, jaký je v tom jakoby rozdíl, protože podle mě spousta lidí si nějaký jako afro trap nebo afro plete s dancehallem.
4: Tak to hned popíšu, jo. Jde o to, že třeba jsem s pár lidma se třeba bavil, jo, slyšeli třeba ten a řekli, slyšeli nějakou hudbu ode mě a říkali, jo, že to cení tohle z toho a že taky mají rádi třeba afro věci. A jakože jakože to chápu, že to ty lidi neznají, jo, a ten rytmus je dost podobný, jako je to dost inspirovaný a vlastně ani nevím, já ani nevím takhle, jak to je.
2: Znají to slovo
4: ale, prostě. Ale vlastně jako Jamajka je druhá strana světa.
1: No,
4: a, takže nějak mě to prostě trošku sralo v tu
1: Chápu, no, zvláště v Česku se hodně roztrl pytel s těma jako afro trap
4: beatama. Ale já to mám taky rád. Jako,
1: jasně,
4: to
1: tom, jako. Ale ať víme, jakoby, ať víme, kde jsme.
2: To, kam asi Dominik míří, je přesně taková ta, jakoby, bych řekl, taková afrotrap kolotočářina, no, co tady podle s tím
4: to
2: jako, mají zpětý.
4: Jako já chci spíš jako mířit na tu
2: jemu. Hej, než jo, než no. To není tak fly.
4: Ale jsem open, ale jsem open tomu. Ne, jsem schopný udělat i něco afro, ale vlastně
2: jo,
4: to
2: jo,
4: byla
2: jo,
4: reference na to, když lidi mi říkali, že jakoby, že to vlastně,
1: no, jasně,
4: vlastně
1: je
4: dobrý jim
1: vysvětlit.
2: Jo, no, to tímhle momentem zdravím i pana Fubatana, který se k tomu taky velmi rád nám vyjádřil do DMs a
1: zdravíme Fubu,
2: všechno bylo urovnáno. Jo, no. To je velký influencer.
1: My od něj občas dostaneme výchovný pohlavek.
4: No jo, taky jsem dostal vlastně.
2: No, já kvůli tomu titulku.
4: Fuba tam jeden z mála lidí, co si to může dovolit.
2: Fuba může. No, možná bych se vrátil ještě úplně do takový, jakoby, než se ještě možná trošku hejbneme jako s tou deskou, ale jsme dokonce třeba objevili, že máš dancehallový tracky s Matem 213 na Soundcloudu.
4: Jo,
2: to jsem vůbec nevěděl.
4: Jo.
2: Hustý.
4: A tam jsem vlastně jako začal poprvé třeba jako experimentovat s tím hlasem.
1: Okay.
4: To... Jo, shoutout. Já jsem to teda sundal ze Spotify, protože mi přišlo, že to nesedlo do té mý kolekce jasně, s tom, to ale nechal jsem to na Soundcloudu pro lidi, ať si to... Ať
1: jasně, jasně. Což podle mě je spousta jako plebs. To pro ně může být
2: plebs. Milu ty plebs. No a co říkáš na jeho aktuální čunc? Musím se zeptat.
4: Moc jsem to nesledoval upřímně. Upřímně jsem to moc nesledoval. Jo, ale jako člověka je v pohodě, týpek mám rád.
2: Yes, zdravíme.
1: Funguje ještě vlastně label High on Time?
4: Už dávno ne. Už dávno ne, ale šadou všichni boji se tam tu. Ale už ne, už ne.
1: Každý si šel svůj cestu.
4: Jo, přesně.
2: A tak nejsi dneska jakoby pod žádnou crew nebo labelem, jakože
4: nejsem,
2: prostě
4: nejsem,
2: independent nejsem. Artist.
4: A se ani neplánuju upřímně, asi ani neplánuju.
2: Yes.
4: Protože ale... nejmoc lidí dělá vlastně ten můj styl, jakože. A vlastně to, a to je další věc, proč podle mě jako z Hajota jsem jako tak nějak odešel a nic vezlem ani s nima. Jenomže vlastně k tomu trapu, že to jako nesedělo, chtěl jsem to odlišit celý. No.
2: Ale hodně vlastně jakoby Double Don, prostě Felite jako s Don Bartem, jo, ten je tady taky vlastně na té desce.
4: Jo.
2: A to jsem tak pochopil, že je taková tvoje parta a ještě co nějaký ty producer, co jakoby s něma nejvíc dělá, že si můžem name dropnout.
4: Haty, jasný, Haty. Haty, co teď jsem s Christ Team dělal. Pokusím se teďko nevynechat nikoho. Silverboy, co ještě no.
2: S tím nahráváš, no, nebo to je
4: s tím
2: tvůj inženýr?
4: No.
2: S tím má taky prsty hodně, jakoby všude.
4: Jo. A ten je hlavně hrozně šikovný. A jeden z těch nejvíc zodpovědnějších producentů, co jsem kdy zažil. To je šedou všem producentům.
2: Šedou zodpovědnost.
4: Šedou zodpovědnost, přesně. Co ještě,
2: takže chodíš nahrávat do Štutka, jsi takový ten studiovej typ?
4: Jo, jasně. No. A tak jako plánuju si udělat svoje studio a zatím chodím do Štutka.
2: No jasně, yes.
1: No ještě se vrátím jakoby zpátky k desce. Máš tam vlastně tracky jako Lifestyle a vlastně první takový tři tracky jsou jako fakt ostřejší.
4: Jo.
1: Je to jako, že chtěl jsi... Jsem si já nevím, jestli je to můj subjektivní jakoby pocit, tak jsi tam víc jakoby rozmluvil o nějakých jakoby i osobnějších věcech v některých trecích.
4: A tak to já nějak dělám, jako, no, to já nějak jako vždycky k tomu nějak jako sklouznu, no. O kterých věcech myslíš teď přesně, teď?
1: No, tak jakože celkově
4: nevíš,
1: takový ty, nechci konkretizovat, ale jo. Tak co se jakoby děje kolem tebe,
4: ano.
1: Komu věřit, komu nevěřit.
4: Třeba mluv na mě s respektem.
1: Yes, přesně
4: to,
1: tak.
4: Mluv nice, jo, jasně. Tak to a to si myslím, že k tomu se dokáže přirovnat i spoustu lidí, jako minimálně v té scéně.
1: To rozhodně.
4: Jako 100%, tam jsem se vyjádřil určitě.
1: Yes. Narážíš na to dost, jakože co se týče hudby, že se potkáváš s lidma, jako...
4: No, jako tak... Jo, jasně.
1: Nebo jestli jsi zaznamenal třeba po desce Denzola Party, že třeba, když je na tebe větší fokus, tak jestli nějaký lidi prostě změnili třeba tvůj pohled na tebe od minulosti,
4: asi
1: nebo
4: spíš
1: tak?
4: Spíš v dobrém.
1: Asi spíš v dobrém.
4: Spíš v dobrém, než ve špatném.
1: No to tak většinou bývá.
4: Spíš v dobrém, než
2: špatně.
4: A to byly právě kolikrát ty lidi, o kterých třeba mluvím o tom tracku.
1: No jasně, je mi to úplně
2: a deska se vařila jak dlouho, tyjo, třeba? Že to tak rok a půl od Denzola Party, ne?
4: Já jsem to začal nahrávat jakoby ve chvíli, kdy jsem už vydával Denzola Party, takže...
1: Okay.
4: Jenom to, no, takže od září třeba.
2: Jo. Kolik tracků skončilo v šupliku, mě zajímá.
4: Nula.
2: No tak dobré.
1: Nula. A to já vlastně...
4: A nebo tak mám, ale ne na tohle ten projekt.
1: To když mě vlastně ještě posílal ten projekt, teď ještě před vydáním,
4: no.
1: Já si nejsem jistý, jestli jsem tam našel track s Don Bartem.
4: Je tam.
1: Bude tam?
4: Je tam, no, je tam.
1: Je to Kalašnikov.
4: A to je Kalašnikov a je to taky o něco tvrdší vlastně.
1: To je mega tvrdší. Bomba.
2: Dokázal bych si představit nějaký společný projekt s váma někdy, no. Držíme palečky.
4: Třeba to vyjde, ale my vždycky ty kolaborace nějak dáváme a to. A nebudu moc prozrazovat zase.
2: Máte to hodně, že jo, ale vlastně jako
4: máme,
2: spolu.
4: Máme.
2: Chemie tam funguje.
4: To je skvělý. No. Nice, a on dává dobře i na ty dancehally právě.
1: Což vlastně ještě takový ty lidi ze starý bandy, se kterýma vždycky dělal Oscar, BGS, Dundee.
4: No.
1: A tohle je vlastně Dundee, ten už asi jako...
4: Dundee, já bych chtěl, aby se revivnul, ale myslím si, že on se jako soustředí teď hodně na svůj život, ale ne,
1: na
4: ale
1: tak job.
4: Myslím si, že je, no ne, no, uvidíme co on,
1: Dundee.
4: Uvidíme co on, uvidíme
2: Dundee. Co on. Ten hybatel v povzdálí, že on nějak artist jakoby dotáhl k tomu dělat music, to jsem tak pochopil, ale.
4: No, no.
2: Taký váš idea prostě.
4: No, uvidíme, co on. Uvidíme, co on, ale shadow dandy, nazdar, zdravím.
2: No, k lifestylu ještě něco se tě chci zeptat. Hele, já vždycky, když jsem prostě někde vidím totální bombu, jakoby na Instagramu nějaký bomba reelsko, vždycky je tam Darko Don prostě v lajcích. Tak vy, jakoby jsem tak jakoby si zanalizoval, že ty miluješ podle mě ty bizarní reelska.
4: To je hezdý, to miluju.
2: A chci se zeptat, jestli víš, jaký máš třeba screen time, jako jestli na tom hodně hoříš, nebo...
4: Tyjo, ale jako měl jsem docela dost a tyjo, a je to docela, jako chvíli to byl docela problém, no. Ale povedlo se mi to nějak jako teď jakože dát pryč.
1: Máš nějaký tips pro lidi, co mají velký screen time, jak to omezit?
4: Tyjo, no.
1: Jít ven.
2: Jít ven, no. Dělat dancehall prostě.
4: No jít ven, no.
1: Jo, začít dělat dancehall.
4: Jako je to takový... třeba jít běhat, no.
1: No, a to jsem koukal, no. Že ty jsi začal běhat, ne?
4: Jo, jako
2: no,
4: chodím.
2: Že jsi, jo?
4: Přímo. Ne, běhání bomba v tom, že se pustíš hudbu a mě přijde, že za sebe vypotí všechny ty...
1: Máš jako, už nějaké jako rekordy, nebo kolik tak běháš?
4: Ne, jdu na rekordy, no. Jako jedu jo, většinou stejnou jedu. Tu a dělám to spíš pro feeling, než...
1: Pocitovka.
4: Ale to... Ale jako tak cítím to, když jakoby běhám víckrát za sebou, jak už vlastně to zvládám líp a tak.
1: Tak neplánuješ třeba nějaký maraton nebo tak?
4: Ne. Já to dělám čistě pro moje psychické zdraví.
1: No jasně.
4: No.
1: Pro pohodičku. Máš nějakou třeba oblíbenou trasu, nebo běháš tady jako...
2: Protože je rodilej Pražák, ne? Jsem to pochopil správně.
4: Jo. Ne, tak já se pohybuju okolí Palačáku, takže toto kolečko po mostech. Okay. Pak doběhnu na cvičiště, tam chvíli jsem, dám si pár nějaký...
2: Push-ups
4: tohle.
2: Jak říká Don Bart.
4: Dáváme
2: push-ups.
4: No, takže tak.
1: Yes. Sportem ku zdraví, to jo.
2: Ano,
1: to
2: ano. Já jsem se ještě chtěl zeptat, když jsme u toho lifestylu, tak ty dáváš na desce, že až bude back, tak bude Jamajka, tak mega ti to přeju, že bys tam dal jako
4: to dovolenku. Říkám v Dead Boy, ale to nevadí. Ale jo. To, ale až bude back, tak jedem na Jamajku, ano. Jo. Přijde snad.
2: Nice.
1: Už máš i nějaký tým, koho bys vzal sebou na Jamajku?
4: Jasný, Sejmího. Co, asi klidně Hattyho.
1: A už no, víš, co bys tam vyloženě chtěl navštívit? To je jako otázka na Lukáše Doupa s Egyptem. Už víš, kde bys chtěl podívat na Jamajku.
4: No, jakože tak tím, že ona ta Jamajka fakt jako moc není sranda. Jako. Ono to tam je fakt dost nebezpečný. Jako musíš vlastně tam někoho, což jsem slyšel jakoby o jedné tanečnice, se kterou jsem se bavil o tom, která tam jezdí pravidelně, že opravdu tam musíš jakoby znát někoho, aby se tam mohl pohybovat v tom, a pak tam no, máš ty vlastně. Turistické části, které jsou vlastně jako ty bezpečný. Ale takže vlastně by se to muselo vymyslet s tím, najít někoho lokálního tam.
2: Nebo
4: že bych byl prostě v té turistické části a to, co bych právě chtěl navštívit, tak je nějaká ta třeba party, to je ta street party, co oni tam mají.
2: Ke zdroji prostě přímo. To je tak na měsíc prostě.
1: Vím, že je tam nějaký, že tam je ten Wednesday, kdy ta velká jakoby jamajská
2: párka. To vím jenom, že to je středa v češtině.
1: Jo, počkej, jak se to jmenovalo? No, teď se na to klasicky nespomenu, ale prostě jakoby velká dancehall party. Něco jak Eskimo Dance, jako máš prostě v UK, tak...
4: Tak to je špatný, že to nevím teda.
2: A jamajský kůře.
1: Pak dohledám, ty vole, si můžeš hned najít datum a budeš vědět, kdy je.
4: Zle, to mi pak pošle.
2: No, a v Praze jsi teda spokojený, prostě rodilej tady.
4: Jsem tady moc spokojený. No, jako byl jsem teď v Berlíně vlastně. Vlastně jsem si uvědomil, jak ten Berlín je super, že vlastně jakoby hodně věcí tady jako napodobuje ten Berlín. Vlastně,
1: ano.
4: I v tom technu vlastně a ve všem třeba. Minimálně v tom technu a i vlastně v rapu a ve všem. Byl a tam to je vlastně, jakože, a jak tam. Jsem si uvědomil, jak vlastně tady všechno je tak trošku napodobení na něčeho jiného.
2: Jde to s tím dílem jsem vlastně...
1: Jako hodně lidí se tady snaží to dělat po Berlínsku.
4: Taky tam je dost velká tajemajská kultura právě. Třeba teď jsem tam byl na koncertě Tommy Lee Sparty.
1: Yes.
4: Což bylo jako super, to já jsem si mega užil. To bylo skvělý. To bylo
2: super.
4: To by tady nebylo.
2: No to tam nikdo nebukne tady, my si nezasloužíme to milý Sparta v Česku, bohužel. Když koukám na ty bookingy.
4: Ale i v tom Německu neměl tam moc lidí, jako.
2: Okay.
4: Neměl tam moc lidí.
1: Věřím tomu, že...
4: Furt je to, tak to je Amerika spíš, jo, a
1: no,
4: Kanada je hodně taky, tak Kanada je taky hodně majská.
2: Okay. Jsou rozesetý.
4: Takhle, no.
2: Když jsme u té hudby a u těch koncertů, já myslím, že přišel čas na to otevřít naší kapitolu, kde probereme dohloubky music, takže...
6: Kdo je král a kdo páže?
0: Excalibur vám ukáže.
2: Takže bych se tě možná rovnou zeptal, no, co aktuálně posloucháš jako za music, nějaký jména už jsme tady dropli, svoji desku samozřejmě posloucháš, jo, asi.
4: Jo, no, to už ani ne, jo, ale jakože to spíš, tak co, no, tak jako zase jsem jako dost do Denzou se pustil, ale poslouchám jako všechno možný, jako actually, že...
1: Jo, ty docela jdeš do old schoolu hodně. Co?
4: Jo, jasně, no, poslouch třeba starýho French Montana a Max Bho, to mám hodně rád, to mám hodně rád. Nice. To mě hodně baví, že jo, to Wavy Boys.
1: No jasně, starý Dead
4: Coke Boys a tohle, že jo, ne, to bylo, to je hodně hard. Yes. Jo, jako actually třeba ten 2010 New York, ten Stack Bundles, třeba ten zemřel před Kamapem a on byl společně s Jim Jonesem a vlastně s Dipsetem a tak, a ten má jakoby hodně zajímavý věci. Co ještě? The Infamous Mob.
1: Okay. Mm-hmm.
4: Infamous Mob, což jsou týpci, co jsou jako zapojen z Mob Deep.
1: Mm-hmm. No jasně. Mm-hmm.
4: Ty mají taky hodně zajímavý.
1: Byl jsi na nich tady v Praze teďka? Byl jsi na nich v Praze teďka?
4: Nebyl.
1: No, taky nebyl. Smyslný.
4: A to byl jenom Havok, že jo, s někým.
1: To byl jenom Havok.
4: No, rest in peace Prodigy, že jo.
2: Ale tak chodíš na, jakože stíháš dávat, nebo dáváš koncerty jako mimo své shows?
4: Moc ne, jenom tento malý Sparta, to byl poslední.
2: Jo,
1: a včera jsi někde byl, ne? Podle mě nebyl snad Thai Boy.
4: Jo, vlastně. A to tam jsem se tak
2: random... Jaký byl Thai Boy Digital, to mě zajímá.
4: Já jsem viděl jako kousíček zbytku, ale zabil to.
2: Eurobeatová deska, co vydal bomba. Právě jako.
4: Takže... A já to jako cením, takže já jsem, jako bylo to dobrý. Viděl jsem zbytek, protože jsem se tak random dostal k lístku a že jsme okolo, tak jsme tam jeli.
2: Yes.
4: A bylo to dobrý.
1: Vím, že tam rozlejval tyho před klubem.
4: Jo, to znamená, já jsem tam taky, že před klubem.
2: Já viděl jsem, že vylezl, že v Meat Factory, že tam bylo tam jako narváno. Když jsme u těch jakoby koncertů, já můžu za nás jako říct, my jsme byli teďka, už to je 3 týdny zpátky, kdy jsme byli v Sasazu na Fake Minkovi, ať tady jenom jakoby nepropsíme, no, byli jsme docela zklamaní, no.
4: Hele, já jsem taky něco viděl s ním, já jsem jakože...
2: Ty jsi byl tenkrát na tom Gliku, ne, když tam byl Rico Ace,
4: ty tady byly předtím, než měl ten obrovský boom.
2: Přesně,
4: jo,
2: tak,
4: vlastně.
2: Přesně tak.
4: Ale to, a taky mě trošku zklamali, protože se tam jako ukázali s někým, se vlastně úplně nebavili ani a bylo to takový, že vlastně kdybych já jako jel takhle a ještě potom dělali track, jo, ale vlastně...
2: A on pak udělal,
4: Takže mě trošku zklamal. ASD Kid měl dřív jako zajímavější beaty a on říkal, že strašně změní scénu tím novým albem. Mm. Ale moc, bylo to hodně monotónní, nebylo to až tak vlastně zajímavý.
2: Spousta těch subžánrů je prokletých a má fakt jako krátkou vlastně jako životnost. No.
4: Třeba Jerk už, to podle mě to už je pryč.
2: A ta poslední věc na ty tvý desce je tak jako lehce řízla.
4: Jo, je to jako taky dost jako už starý, ale řekl jsem si, že to tam nechám. A vlastně ten track je dobrý, takže jsem to tam nechal.
2: On je fajn jakoby vzít si prostě tady z jednoho hrníčku trošku do jiného hrníčku.
4: No, to je můj poslední Jerk.
2: Yes.
1: Z Jerku bys něco někomu doporučil k poslechu? Jako...
4: Tak YT byl dobrý hodně.
2: Ano,
4: v Prime. To asi tak YT, no.
2: Teď vyšel super Fimigere,
4: no. No.
2: To je super EP, taky už 2 týdny zpátky. A hodně jsme si teď dělali teda jakoby toho...
3: M. Hanča,
2: no.
4: To je M-Hanča, jo. To je a ten dělal něco na Jerky, jako jo.
2: Ne, to už jsme úplně mimo Jerky, že to jsou
4: hodně. M-Hančo, ten jako už je docela zajetej.
2: To už jsem dal velký
4: autotune nějak, jako...
1: To je taková pohodovka, no.
2: Jo, no. No ale co tady u nás? Posloucháš něco tady? Máš nějaký svý homeboy zase?
4: Tak homeboys, no, jasný.
2: Jsi spokojený s českou scénou, kam se vyvíjí?
4: Jo, ale jo. A tak díky třeba ten Don Bart, jo, já, a i Sejmi je dobrý, i všechno možné, jako to, jako ty lidi okolo mě spíš, asi, jo. Tak, no.
2: A draždí tě tu něco?
1: Co se tě štve?
4: Ale víš, že ani ne, vlastně mě to nezajímá ani.
1: Co s old schoolu, jel s tady na Ačkový scéně něco takový ty klasiky jako kontrafaktu?
4: Ale jo, něco jsem si pustil pár tracků, actually, co, tak jo, ale jenom letmo. A tak jako byl jsem taky vychovaný na Indie Mavičovi, jo,
1: yes.
4: Indie Mavič.
2: No, dej,
4: a co jsem si pouštěl teďka vlastně to, Coco Bello, to, rádi prodávají svý tělo, jak to bylo to, ten track, jak se jmenuje,
1: na Zlatokop? Seychelo.
4: Zlatokop se to jmenuje?
2: On to dá.
1: Zlatokop, no.
4: Zlatokop se to jmenuje, to mi dneska mi to zrovna hrálo, a jsem říkal, to bylo
1: to.
4: A vlastně to vlastně celý ten projekt byl dobrý, že jo, to.
1: Jo, to byla dobrá deska, jo, deska. Jo, a něco, jo. Co něco s jiným zvukem, co tě tady jako třeba v raném věku jako koplo, že tohle je jiný? Si vzpomeneš třeba?
4: Asi ne.
1: Asi
4: ale
1: ne,
4: tak jakoby, že...
1: No toho taky moc
4: tak ty Supercrew bylo, já jsem na ně přišel hodně pozdě. Mm-hmm. Jako, já jsem na ně přišel hodně... Smack! No, Smack. Smack. No, určitě, Smack.
2: Nejstarší newcomer prostě.
4: Smack, Smack. To bude ono, Smack.
2: Yes,
4: Smack.
2: Yes, yes, yes. No, ale tak pojďme ještě zpátky jakoby k těm dancehall artists. Mě by vlastně zajímalo, jestli máš nějaký teda jakoby top artist nebo klidně i top desky, jako co máš rád, prostě takových třeba top 5 prostě tvých dancehall artist.
4: Top 5, jo. Tak začnu Vibes Cartel určitě, Tommy Lee Sparta, Popcorn, Alkaline, Mavado, jo. A to je 5, jako já, tam je hrozně víc, jako to je to, co ještě mě hodně baví Intense. Mm-hmm. To je hodně dobrý týpek a ten se taky hodně hraje s hlasem.
2: Já doporučuji sledovat náš jakoby Instagram Excalibur_RadioWave, kde pár dní po tom vydání tohle dílu
1: bude playlist.
2: Yes. Tam si budete moct najít všechny ty jména, o kterých my tady mluvíme a zároveň v moment, kdy vychází tenhle díl, tak si myslím, že už bude venku pár týdnů náš playlist, protože jsme si řekli, že vždycky na začátku měsíce vyhodíme nějaký seznam releaseů, jakoby co bude vycházet a na konci měsíce vždycky vyhodíme naše nějaký prostě top music tips za nás.
1: Aby jsme neochudili ty, co poslouchali scénu s opakem disů.
2: A děkujeme všem, teď nám někdo psal, že máme dobrý playlisty, tak převážně děkujeme hostům, že
1: převážně děkujeme
2: hostům, dělají krásný playlisty, takže sledujte to. A víš třeba, kolikrát ty zhrál už v Praze? Zhrál jakoby...
4: No to asi už nespočítám,
2: hodně krát.
1: A měl jsi nějaký hraní mimo Prahu?
4: Jo.
1: Vím, že jsi byl na výjezdu někde snad
4: Ostrava,
1: Rychno,
4: co v Brně jsem hrál, v Náchodě jsem hrál, co ještě, abych nic nevynechal, to je asi všechno vlastně.
2: Periferie.
1: Což vlastně pro vás, který byste teď sledovali a chtěli bukovat Darko Dona, termíny jsou ještě otevřený,
4: no,
1: ne,
4: jasný,
1: na léto.
4: Plní se to. I když teďko jako to léto už bude to a taky samozřejmě bude křest.
2: Yes, to... super, kde plánuješ křest?
4: 24.7. To bude v Praze, v Sub-Zero, bývalý Underdogs.
1: Yes.
4: A 31.7. to bude v Brně.
1: OK, takže i Moravu už máš pod palcem.
2: To je dobrý, nejsme jenom pragocentrický.
1: Kde to bude v Brně?
4: No, bude to nový klub a teď mi vypadlo Véro.
1: Nevadí.
2: Najdete,
4: je to nově postaven a samozřejmě to announcenu, že jo. To...
1: Moraváci pohlídají.
2: Yes. Bude to na IG určitě. No, na Altenburgu jsem tě viděl jakoby v docela top formě, jako. Jo. Máš nějakou novou, nějaký svůj nový kondiční plán jako na live shows, nebo?
1: To běhání, kámo, víš co,
4: to dělá. To. Asi víc jako na ty instrumentálky a autotune mě hodně baví, s čím si hrát se s tím autotunem.
2: S Medlowem nějak trénujete, protože jste fakt dost sehraní.
4: Netrénujeme. Ale mohli bychom občas, ale netrénujeme. ale jako jde nám to dobře, my jsme fakt sehrani s Medlowem, jako fakt shoutout Medlow. A to je další producent, který jsem vynechal, Medlow.
2: Já jsem se chtěl právě jeden moment zeptat, jestli jsem měl pocit, že Medlow jako
4: dělá produkci. Zapomněl právě, to byl Medlow.
1: No oni chodiaci ty DJové, který produkujou, tak občas lidi úplně zapomínají, že produkují.
2: Ale já jsem jediná věc, proč jsem se na to nezeptal, bylo, že jsem právě se bál, jestli ho nestrapním tím, že řeknu jenom, že je DJ, protože to jsem dělal to stejný já, takže jsem tady otázku radši vynechal, ale pak přesně jsem si uvědomil, že máš pravdu.
4: Já jsem přesně věděl, že na něco takže šel od Medlow.
1: Ale mě mega bavilo, jak jí do sebe zamíchává jakoby věci v průběhu toho koncertu.
4: Jo,
1: jako,
4: jo,
1: že
4: zamíchá do sebe dva tracky. Dělá to tak DJsky.
2: Mně se přidal jednou nahraní Bike Jesus úplně random, ale bylo to vlastně docela super back to back. Jako.
4: Bomba.
1: Shoutout Medlow.
2: A vlastně ten track Gial to produkoval Phil, že jo, to je jedna parta, Family Therapy, říkám to dobře, nebo
4: no,
2: jsem
4: mimo? No, oni jsou Phil, Fitz
1: a Medlow
2: a
4: Radekis. Jsou to všichni?
2: Čtyři jsou, ne?
1: Myslím si, že jo.
2: Čtyři hlavy jsou. Yes. Ty jsi nikdy neskoušel DJovat třeba?
4: Jo, jakože zkoušel, ale tak jako jenom ze srandy, jo, ze srandy. Vlastně jakože chtěl bych se to naučit. Asi i jako s tím Denzelem, kdybych jsme hrali.
1: To jo, no. A ty bys si to ještě mohl jako vyloženě spíkovat, víš co,
4: to mi taky napadlo,
1: jako MC.
4: Že bych někdy mohl

0: karty.
1: Asi den z obestance, snad někoho neurazím teda, ale asi den z obestance.
2: Klobása s chlebem nebo párek s rohlíkem.
1: Tak to si dám tu klobásu asi klidně radši, no.
3: Hele, trek s kokomanem nebo mesenžajem?
1: Tak tohle, to je těžká otázka, kámo. Tak to je hodně těžká otázka. Ježiši Kriste.
3: No, to je ta špatně najetá raga, no.
1: Ty jo.
2: Raga jungle.
1: Můžu to vynechat? Jakože...
3: Nemusel bys
1: to je to stejný, jakože vlastně vůbec,
2: No,
1: jako,
2: ale když bys musel
1: jako
2: prostě...
1: nevím, možná, že
3: a nebo drátem do...
1: Messenger má
3: nebo...
1: možná trošku víc styl s těma dredama třeba, víš
2: yes,
1: co,
2: yes,
1: ale,
2: okay.
3: Můžeš
1: ale
3: si
1: radši
3: vzít,
1: bych to vynechal.
3: Můžeš si vzít bludišťáka drátem do voka ještě.
1: Jo. No. No, tak dáme Messenger.
3: Nechce tím drátem.
2: Dal bys rap battle s Tafrobem nebo s Restem?
1: Asi s Tafrobem, no.
2: Yes, to jsem trošku čekal.
3: Zajdi k němu na burger, až budeš v Brně.
1: Jo?
2: Můžu dát okay. Tohle ještě. Komu bys dal skladbu Lifestyle předělat do táborákový verze? Michal Tučný nebo Jarek Nohavica?
1: Nohavicu určitě. Nohavica, legenda, Nohavicu mám hodně moc rád. Nohavicu, jo, jo. Ale i když Tučný by byl teda hodně vtipnej, to bylo to opět.
4: Excalibur, tier list.
3: A my se dostáváme do naší poslední krásné rubriky, naše oblíbená.
1: No.
3: My máme čtvrtý díl Excalibru a já, když jsem poslouchal ty zpětý díly, tak já jsem ani jednou nepopsal dobře, co je to tier list. Takže bych rád jakoby uvedl ještě naše posluchače do toho, co je to tier list. Tier list je vlastně, a zase to řeknu možná špatně.
0: Řekni to klidně, jak chceš.
3: Ale jde o to, že je to nějaký seznam něčeho a my hodnotíme na základě prostě oblíbenosti tvý ty kvality jako. Tier list je, nejlepší je S tier a Ačko je horší, Bčko je horší, Cčko je horší, Fko je nejhorší a my vždycky ten tier list děláme vlastně na míru tomu hostovi.
1: Ok, přesně
3: a tak. Pro tebe jsme si, jelikož jakoby s dancehallem a s tvojím music je hodně vlastně jakoby spojený nějaký girls, buddies prostě a tak dále,
1: cuties.
3: Tak jsme si řekli cuties, že by nám dávalo smysl s tebou udělat vlastně music buddies tier list. Jsou to interpretky z 99% s jedním bonusem, o kterým rapuješ na Denzel a Party.
2: Yes.
3: A, takže pojedeme to klasickým módem, že Casablanca to vždycky přečte a ty máš možnost to umístit. Vím, že ty už máš zkušenost s tier listem.
1: Jo, jo, mám.
3: Můžeš komentovat, nemusíš, je to čistě na tobě. A
1: okay.
3: Máme tady prostě tyhle music baddies.
0: Já to tak budu tahat tak, jak budu chtít, takže vlastně možná to ani nebude postupně, ale první bych vytáhl rovnou třeba tu Tylu.
1: Tak to dám...
0: To se docela hodí k tomu
1: Denzelu. Dám S-tier, S-ko.
3: Teď jsem viděl, že oni s Future měli nějakou písničku,
1: yes,
3: nebo dávali jako někde.
1: Tak to poslouchaný nemám, ale...
2: Už
1: ale,
2: jsem viděl, že v klipu měla APčka.
1: Má track se Skillibangem.
3: To jsem chtěl říct, já miluju ty tracky se Skillibangem. Ten jump je S-tier.
0: Další věc, dáme třeba Shakiru.
1: To dáme do Ačka.
0: Správně.
3: Shakira, Shakira.
0: Pak tady máme Rihanu.
1: Rihana... Taky Ačko.
3: No už by mohla vydat.
1: To, no,
0: už si vytáhneme
3: třeba...
0: Už
3: je to
0: třeba...
3: dlouho, jako už...
0: Co třeba se má
1: dobře, ale, už asi roky. Máma spíš, víš co, chilluje.
3: Máma šmínky, roky prostě.
1: Už chilluje prostě, manžela, víš co.
3: Jo no, kolik mají? Tři děti mají, ne?
1: Mají, ale já ani nevím.
2: Koho máme dál?
0: Třeba Pam Rabbit.
1: Dobře, tak Pam Rabbit stylově mi úplně nesedí, i když jako shadow dal bych Cčko.
0: Co taková Katy Perry třeba, máme
1: to
0: tady krásný obrázek,
1: přistává
2: na F-ko.
1: To F-ko určitě.
3: Jo, s tím vesmírem.
2: Omlouváme se fanouškům Katy Perry, ale tady to neprojde.
3: SNS.
0: Amy Winehouse.
1: S-ko, total.
2: Cením.
1: Stopro.
2: Cením.
0: A nebo taková Eva Farná tady třeba
1: F-ko.
0: Máme taky.
1: F-ko. Taky F-ko. F-ko.
2: Nekompromisně.
1: Sorry Evo, ale...
2: Sorry Evi.
1: I když Shadow teďko vyprodala to třikrát za sebou,
3: to
1: ne?
3: To no, skoro čtyřikrát to bylo, no.
1: No tak jakože Shadow to ne,
2: ale... Ale Darko nezavolá ani nepřijde. Jako.
3: Neceníš boky jako skříně písničky,
1: jo? Ani ne. Měl jsi mě vůbec rád, tak taky.
0: Co taková Lauryn Hill?
1: S-ko, stopro. Ne to tam, tam házej.
3: No, na tom S-ku se ti to hezky skládá.
1: Jo, jo.
0: Co taková Kelis?
1: A tu třeba neznám.

0: třeba nevím kde.
1: A to no, jsem si hele, myslel, že znát nebudeš
2: dokonce. Ona má track se Seanem Paulem, takovej ten With you boy, ni.
3: Nejlepší, než Dominik spíral na své Excalibru.
0: Nevím, no tak to, tak tím, že ji neznám,
3: můžem
0: tak
3: nechat, asi.
2: Ale ten track budeš znát.
0: Počkej, jdemo taky nechat.
1: Jako má zelený vlasy, takže by se hodila.
3: Na parkovišti můžem nechat.
0: Nechte ji na parkovišti.
2: Necháme na parkáči.
1: Tak vytáhneme třeba Georgianu.
0: Georgiana. Je to to, co myslím, to Shark, jo, to tak, no, tak no. A Esko, tam mě hodně baví.
2: OK.
0: Tam mě hodně baví.
2: Nějaký, jo.
1: A Sharkes?
0: Sharkes, to je legenda, to bych dal do Ačka.
3: Yes. Jako, Shakira, Riri, Sharkes.
0: Sharkes, fakt, kde je Sharkes teď? Kde je Sharkes teď? Ten by to chtěl revival Sharkes. Jako zle. Shadow Sharkes.
1: Thames?
0: Thames. A jako nechci urazit, ale asi Bčko.
3: On je ze Slovenska?
1: Ne, to je UK artist.
2: To je jiná.
3: To se taky se tam jmenuje nějak tak, ne? Nějaká podobně.
2: Jo, něco takového.
3: Pardon, omlouvám se.
1: To mě zajímalo teda, jakou myslíš.
3: Já nevím.
1: CZA?
0: No.
3: No to je ty napadlo.
0: Asi jako to je taky to Esko, no. To je taky to Esko.
2: Yes.
1: No a pak jako hřeb večera tady jako...
3: Kdo by nevěděl, tak já to ještě odcituji. Na desce Dancehall a Party máš větu chci holku jak Lindu Bartošovou. Tak proto jsme ji ještě přidali do toho tier listu pro tebe na míru.
2: Shoutout Linda. Tak tam asi víme, kde.
0: Shoutout Linda Bartošová, do Ačka jí dáme jí do Ačka.
3: Naše novinářská kolegyně vlastně
0: přímo,
3: bych řekl.
0: Přímo, hej. Ale to tak jako není tu hudebnice, je to novinářka a yes. Je velmi inteligentní určitě do Ačka. Tam.
1: Wow, yes. Super. Jo.
2: Si níme. Tak jenom teda Kelly s nám zbyla na parťáči.
0: Tak já jsem něco zjistil prostě, no, já to neznám.
2: Doporučuji track Sean Paul feat Kelly.
0: OK, já toho Seana Paula, to jsem s ním skeptický takový.
2: Skeptický, trošku skepta.
3: Ale je tam ještě nějaká třeba jakoby hudebnice, jako která tam, nebo chybí tam nějaká hudebnice, kterou máš fakt třeba hodně rád? Jako...
0: Shensia třeba? Mm-hmm. Shensia? OK. Určitě. Spice třeba, z toho Denzelu teda.
3: Úplně jako z playlistu tyho, co máš.
0: Erika Badu třeba.
2: Erika Badu.
1: Na tu jsem přemýšlel včera, no, že se tam docela hodila, no, k tý Lauren ještě.
0: Co ještě třeba?
3: Co Georgia Smith, ty jo máš.
0: Georgia Smith, taky dobrý, taky dobrý.
2: Gangsta Boo.
0: Gangsta Boo, jasný.
3: My tam do toho týhle stupe nechcem dávat všechny ty věci, u kterých si myslíme, jo, že to skončí ve stýru, protože pak ten stýr je jakoby přebombený.
2: Pak je to jenom esko.
0: Asi tak, no. Asi to
3: a je někdo, koho bys chtěl třeba dotáhnout jako do Česka prostě, dát si, nebo klidně do toho Berlína, jako...
0: Jako female, nebo...
3: koncert. Můžeme to dát celkově. I na ty klobásníky, jako
0: klobásníky.
3: To
0: rozšířit. To jsou takový ty jako sny, že jo, vlastně, ale třeba toho Tommy Lee Spartu, třeba to.
3: Yes,
0: Tommy Lee Spartu, třeba. Takový ty legendy, víš, prostě to...
1: Burna Boy vůbec nepadlo tohleto jméno?
0: Burna Boy, hele, a toho ani tak naposlouchanýho nemám právě. A ten okay. Je taky dost jako víc afro, že jo, než jako ten den.
1: Proto.
0: No.
3: Hele, teď ještě přišel moment, kdyby si mohl ještě jakoby něco odpromovat, budou třeba CDs nebo něco, jak tě můžou lidi jakoby podpořit?
0: Hele, sledujte všechno, všechno to přijde, buďte ready, bude další music, dancehall party, Dead Boy, ale sledujte, hlavně poslouchejte album, doufám, že vás to bude bavit. Přijďte na křest a cením vás všechny, co mě podporujete vlastně. Hodně mě překvapujete kolikrát.
2: Taky vás cením.
3: My vás taky ceníme, že supportujete Excalibur, veřejnoprávní taky média, Radio Wave, děláme to pro kulturu. Pište komentáře, sdílejte to, YouTube, jo, zviditelnění, chápete to? Klik, zviditelnění, Spotify, 5 hvězdiček hodnocení, úplně pecka bomba. Počkej. A mega ceníme vaši aktivitu na Instagramu Excalibur podle Mítko Radio Wave. Až tam bude 1000 followers, můžeme si založit kanál a tam si taky budeme psát.
2: Wow, a dostanete dárek nějaký.
3: Přesně. My se slyšíme s váma za 2 týdny, jelikož prostě fakt teďka jakoby na začátek léta vychází hromada desek, Dirty de Pressa bude dokonce vydávat desku, vyšel novej Kiglak, ten teda nedorazí, bohužel, ale je toho spousta jakoby teďka na začátek léta prostě releaseů.
2: Polídejte nice. Pira Boys.
0: Hele, je to tam dobrý rok, je to hodně dobrý rok teď.
3: Jo,
0: je to
3: run je dobrý.
0: Je to hodně dobrý rok za mě.
3: Takže tak. Díky moc, tohle byl Excalibur.
0: Děkuju,
3: díky, že jsi došel, kámo.
0: Není zač, děkuji, že jste mě pozvali, bylo to super.
2: Děkuju. My děkujeme, kámo.
0: Děkuju.
3: Za 2 týdny zase tady.

0: CZ, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Tento pořad není vhodný pro děti.
3: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit bosáka na větvi,
2: řidiče kamionů.
3: Fakt.
4: A ani lidi, kteří nemají rádi historky o kadění.
3: Opravdu si to nepouštějte. Není to pro vás dobré.
0: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
5: Nekonečná!
0: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
3: Musíš pořádně.
4: Tři minuty, jo?
3: I ty zadní.
4: Použijeme zubní kartáček, jo? Protože jinak ti ten úsměv spráchniví, kamaráde.
3: Používáš sérum? Tak a teď si dám ještě micerální vodu.
4: Mr. Špertrální vodu.
6: Ahoj!
2: Čau, ahoj.
3: Čau, ahoj.
2: Nazdar, vyčuníci.
3: Chudáčci.
2: Chudáčci.
3: Čau, Áďo.
2: Čau, Petře.
3: Jak ses měl?
2: Hele, dobrý, co ty?
3: Dobře, jak se máš?
2: Se mi tak tlačíš. Hele, mám se dobře. Mám se, jo, v pohodě. Hele, stala se věc, jo, stala se mi věc, tak já jsem ti to vrátil takhle, protože jsem chtěl, abys tentokrát
3: viděl,
2: začal
3: já
2: ty.
3: Vím, ale no? Já jsem hrozně rád, že začínáš vždycky ty, protože já to můžu jenom zlepšit vždycky.
2: To je pravda. Hele, koukali jsme s dětma na pohádku, jo? Česká televize, Žíželáci, z velký shoutout je to, mám to hrozně rád, prostě dvě žížely si tam felej z plastelíny s nějakým kosákem, prostě řešej věci.
3: S bosákem?
2: To by bylo výborné, kdyby to byly dvě žížely a nad nima na větvi bosák s přidělaným nosem a vždycky udělal a zabodnul se do země. Ne, tak to není. Nicméně, žížely, každý díl se jmenuje Čmelák, Liška, Jezevec a tak. A mají nějaký věci tam se zvířátkama jinýma tam spolu prostě musí jako vyřešit. A Čmelák se topí. Čmelák leze po lahvi, leze po hrdlu lahve, to je jedno, a pak spadne ta lahev do bazénu a Čmelák se začne topit. A já na to koukám. A teďkon na té lahvi je nakreslená jako etiketa. A směrem k divákovi do kamery je vidět jenom část etikety, na které svítí velké písmeno M. A já okamžitě si říkám, hej, takže fakt prostě v pohádce pro dvouletý děti je rum. Lahev se natočí a je to napsáno limo. Ale já jsem okamžitě
3: už se... Už si tam psal maily.
2: Ne, tak to je, no ale tak to už přestává všechno, aby byl tady zase rum v pohádce pro děti.
3: A pak, ničí nám děti.
2: Jo, přesně, a tam limo. Říkám, tak dobře, tak
3: asi... Se klid, Adamku.
2: Tak, no a co ty, Petře?
3: Hele,
2: ty
3: jsi
2: koupil sochu?
3: Pojďme se o tom vůbec nebavit. Hele, chtěl jsem říct...
2: Tak to ale všechny zajímá.
3: Ne. Pojďme se teď vrátit k tématu. Já, to bude vážnější teď ode mě, jo.
2: No.
3: Já jsem udělal takový rozhovor.
2: Ano.
3: A urazil jsem kamionáky.
2: Ano.
3: Který mi teď píšou.
2: Ne.
3: Ošklivý věci.
2: Kecáš.
3: Fakt hodně ošklivý.
2: A počkej, a kde jsi ho urazil? Kde jsi
3: ve
2: urazil?
3: Videu prostě pro autoškolu. Ale, nicméně, já bych chtěl tohle ten prostor využít k tomu, abych se omluvil kamionákům. Nemyslel jsem to takhle, že jsou všichni kamionáci hovada, co jsem řekl. Myslel jsem to samozřejmě v afektu.
2: Že jsou kamionáci v afektu hovada. To jsou ale
3: nechtěl
2: všichni
3: jsem urazit
2: afektu
3: všechny,
2: hovada, Petře.
3: Jenom mé osobní situace někde na dálnici. Některým kamionákům moc nepřejí.
2: Zkrátka, chtěl si říct, že nejsou všichni kamionáci stejní.
3: Je to tak, ale dopustil jsem se jako takové stereotypizace, které samozřejmě nechci přihlížet a ani sdělovat. Takže se za to opravdu omlouvám a ke každému tomu kamionákovi.
2: Taky se dá říct řidiči kamionu, chápu, já bych nechtěl, aby mě vyhrožovali
3: to
2: kamionáci.
3: Nechceš,
2: ono to zní tak docela real vodník.
3: To fakt nechceš,
2: asi,
3: no. A... většinou
2: teda může vyhrožovat tak maximálně Petra Hřebíčka.
3: Většinou mi píšou kolem třeba půl jedný ráno.
6: chudáček Petr.
7: Ty krása, a co ti píšou? To musí, jako to
3: no, fakt... nemůžu to tady sdělovat.
7: No jasně.
3: Nemůžu.
7: No jasně.
3: Nicméně je to i jako to je... plný ubližování.
7: No to je mi jasný, no, že oni asi...
3: A já si uvědomuju, že vaše práce je záslužná. Spoustu věcí, které vozíte, které já potřebuju, jako toaletní papír a tak dále, jak to tam už padlo v některých zprávách, tak já si toho vážím. Fakt moc, děláte dobrou práci.
2: Já chci říct, že pro mě jsou kamionáci takový český kovbojové. Já mám dlouhou dobu takovou jako představu českýho westernu. Mm. To nebudu říkat, zase mi to někdo ukradne o těch kamionácích.
3: Rozumím. Nicméně ty jsi nevšiml toho oslího můstečku, který jsem vytvořil. Já jsem řekl toaletní papír. Za který děkuju.
2: Já taky za něj moc děkuju a za spoustu dalších věcí, kterými zasíráme planetu.
3: Zasíjáme. No, toaletní papír. To je taky téma, samozřejmě samostatný, ale my, jelikož umíme mluvit košatě,
2: ano.
3: Umíme pojmenovávat ty věci fakt v takových obecnějších rovinách, dejme tomu.
2: Přesně, umíme mluvit obecně a tvářit se u toho naprosto vědecky.
3: Je to tak. Pod titul chudáčku.
2: Jo, přesně. Vědecké debaty o čemkoliv.
3: Každý den. Třikrát.
2: Populizátoři vědy.
3: Takže, dnešní téma je hygiene.
2: Hygiena. Tak Higi. Co? Petře, hele, nalijme si čistého vína. Co ty a hygiena?
3: Dobrý.
2: Jo, zajímá mě prostě, jaký máš návyky, rituály, co zanedbáváš, co bys mohl zlepšit a tak prostě podobně.
3: Dobře, Markusi, děkuju ti za tohle. Hygiena se do mého života dostává čím dál tím víc. A přitom, čím dál tím míň. Tak, a teď to vysvětlím, jo.
2: Dokonale si naplnil nový podtitul chudáčku.
3: Tak třeba, do mého života, myslím, že i díky své ženě, se dostala skin routine, mm-hmm. nebo jako čištění pleti,
2: ano.
3: Starání se o svůj obličej.
2: Ano.
3: Když se to neděje, tak většinou můj život prochází nějaký peklo.
2: Žaludkem.
3: Prochází nějaký peklo. Vždycky, když zapomenu na tuhletu jako rutinu, která vlastně i vytváří nějaký, dejme tomu, pomyslný životní řád ráno a večer,
2: mm-hmm.
3: nandávání si masky a sundávání si, tak vždycky, když to nedělám, tak díky tomu já můžu vysledovat, že se můj život trošku vyosil a že řád zmizel.
2: Mm-hmm.
3: Nicméně, toto je rituál, který opravdu je velmi důležitý pro mě a nějak mi i dává takový pocit buď probuzení, anebo naopak návratu zpátky do země snů. A je to důležitá věc, která se v mém životě objevila vlastně až před 7 lety.
2: Mm-hmm.
3: Jinak do té doby jsem na to kašlal. Je pravda, že do té doby jsem s tím žádný neměl problém, protože mi bylo 12, takže... takže... No prostě Andrá mě vyšlechtila, no.
2: Hele, a jaká je skin routine ranní?
3: No tak, studená voda,
2: no,
3: tím se probereš.
2: Jasně, to už jsme normálně za mých časů říkali opláchnout si ksicht.
3: No tak, ksicht.
2: Jo, ksicht. Teď je to skin routine najednou,
3: ne,
2: jasně.
3: Tak to není, tak tohle je součást probuzení. Dobře. Ale nicméně, tak teplou vodu, normálně klasika. Umyješ si obličej, navlhčíš si ho, potom si odděláš odličovací krémem, nebo jako krémem, který čistí.
2: No ale i ráno?
3: Samozřejmě.
2: To já jsem myslel, že jenom
3: ráno
2: večer.
3: I večer musíš.
2: Aha.
3: Nebo nemusíš, já ti nechci vůbec nic vnucovat, ale ten ne, život bude lepší.
2: Ne, to já vím, no. Dobře.
3: Proto máš denní krémy a proto máš i noční krémy.
2: Mm-hmm.
3: A samozřejmě důležité teda opláchnout si to, vyčistit tou micerální vodou samozřejmě. Dále, důležitý krok, sérum. Ano, na to lidé mm-hmm. často zapomínají. Dávají rovnou krém. Ne. Sérum důležité je. Pane Yoda. A potom...
2: Ty ještě hodně nasérumovat se musíš.
3: Tak a potom si dáš krém a jdeš do světa.
2: Dobře, výborně. No tak to bylo...
3: Takže to mi přijde důležitý. Potom ruce si mi od jak živa. Rodina mě tak vychovala, až tím otravuju ostatní.
2: Mm-hmm.
3: Takže pokaždý, když se přijde zvenku, tak prostě nutím Andreu, aby si uměla ruce, což mi ale zároveň přijde správné.
2: Ale zase zároveň jako přemíra toho mýdla na kůži taky nedělá dobrotu úplně, že jo?
3: No.
2: Meješ si ruce po čurání?
3: Samozřejmě.
2: Protože si močíš na ruce?
3: Tak potom už nemusíš mejt.
2: Dobře, víš, takže si meješ ruce po močení vždycky?
3: Vždycky.
2: Mm-hmm. Že já občas ne?
3: Fakt.
2: No občas ne, no.
3: Jako když cítíš, že to neukápne.
2: No tak jako občas prostě si jako si řík, protože se říká, že na famfulánovi máš prostě mnohem míň bakterií, než třeba ve vousech.
3: Fakt. Jak kdo podle mě?
2: Jako, opravdu. Že...
3: Fakt,
2: no
3: jo.
2: Tak protože vousy, třeba když máš dlouhý vousy, tak ty si nemyješ tak často jako moudí.
3: No záleží právě jak kdo.
2: Přece. Já si moudí
3: méně
2: často.
3: Ne, tak jsem to nemyslel, jasně. Takže vousy si moc nemyješ?
2: Když je mám dlouhý, no tak to prostě by si, jako, taky si nemyješ vlasy.
3: Já nevím, já jsem vousy nikdy neměl, pojďme to na pravda. To vůbec nenarážet, mě se to trošku dotklo teďka.
2: Ne, hele, samozřejmě prostě po velký potřebě si meju ruce úplně normálně vždycky, jo.
3: Jasně.
2: Ale, hele, přiznejme se, a čůráš do vany?
3: Co?
2: Ven s tím, ven s tohle
3: jsou prostě,
2: takže to nepřiznáš.
3: Čurám ve sprše.
2: No jas, tak já, ježišmarja, tak jasně, tak máte sprchu, že jo?
3: No.
2: No já taky.
3: A tam čuráš?
2: Ve sprše?
3: No.
2: Občas jo.
3: A do vany proč?
2: Tak já
3: vanu... Je větší, trefí se.
2: Ne, já myslel sprchu nebo vanu, ne, podle jo, toho takhle. Asi, co kdo zrovna má. Ne, jako, že by si specificky...
3: Já právě jsem myslel, záchod mám, ale to by přijde jaký zbytečná obtížnost. Pošlo to do vany.
2: Jo, ale s tím souvisí jednou, mě jsem jednou se jim prostě stala.
3: Taková jo. Nemilá
2: ne,
3: věc.
2: Ne, hele, nemilá, taková prostě nepěkná věc, jo? Hele, s tím souvisí můj tady, že já ty fuck-upy furt držím. Hmm. Já se snažím je tam furt nacházet. Přišli jsme z Mejdanu. Hmm. Jo, s Kamilou jsme tenkrát spolu začínali, ještě jsme spolu nebydleli, takhle. Takže jsme přespávali u mých rodičů, jo. Přišli jsme z Mejdanu. Opravdu už, myslím, bylo třeba světlo. Kamila si lehla, spala. A mně se začalo chtít na záchod. Hmm. Jenomže jsme přišli z toho Mejdanu v takový opravdu hodně, jako, byli jsme hodně pohroužený zkrátka, jo, bylo jako já jsem byl teda.
3: Už ti bylo
2: jako,
3: zlé, zejména. Jako?
2: Ne, nebylo mi zlé, ale prostě byl jsem v nějakým takovým limbu trochu. Mm-hmm. A v rámci tady toho limbu jsem si říkal, podotýkám, že jsme byli fakt u těch rodičů.
3: Ano.
2: A já jsem si říkal, sakra, mě se chce prostě strašně na velkou.
3: Na velkou.
2: Já prostě nemůžu jít na ten záchod.
3: Proč ne?
2: No to právě je ono. Já vůbec nevím, proč jsem si myslel, že tam nemůžu jít. Prostě bych tam nebyl normálně jít.
3: To nemůžu se jim tam vykadit těm rodičům.
2: Ale já jsem byl prostě přesvědčený o tom, že to nejde. Že tam buď někdo je, nebo jasně. Prostě nevím. Zkrátka, nešel jsem tam. Hmm. Takže jsem šel do koupelny. Sednul jsem si na vanu.
3: Ne, tenhle příběh vůbec.
2: No počkej, no tak tak, no prostě, a tak jsem si říkal, sakra, jestli sem teď někdo přijde, tak to bude pak.
3: Tak to, prostě. Ale oni mi to odpustí, protože jsem nešel na záchod.
2: Tak, tak to je, ej, tak, i kdybych tak mohl jít prostě na ten záchod, ale nemůžu, to je prostě.
3: No jasně, vana,
2: prostě.
3: Jasná.
2: No, tak jsem to všechno prostě udělal. A teď jsem tam ještě takovou plná se nedá zavřít. Naštěstí prostě nikdo nepřišel. Ale já
3: no
2: jsem
3: to... No a co jsi s tím dělal?
2: Prostě jsem to potom rozplachoval vodou a prostě se to normálně...
3: Spal do odtoku.
2: Normálně se to prostě se to spláchlo. A já jsem si prostě šel lehnout, úplně spokojený, jak jsem to
3: jo,
2: dobře vyřešil.
3: Nešel jsem na záchod.
2: Že jsem jako dostal... Já fakt vůbec, jestli jsme se bavili nějak, měl jsem nějakou prostě utkvělou představu, že na něj...
3: Záchod je tabu.
2: Že ho nesmím použít. Hmm. No a pak jsem
3: a už,
2: se...
3: A už je to dobrý?
2: Nebo, jo, ne, nebo to je to trvá. V pohodě, jako, je to úplně v pohodě. Já nemám žádný nějaký jako... jako
3: ne, mysleli ty ostatní vany třeba těch lidí u těch třeba na návštěvě.
2: Jo, je to v pohodě. To se nějak jako neopakovalo.
3: Jo.
2: Ale šel jsem si lehnout a pak přesně bylo to, že se probudíš a to... Co se to... Co se to stalo?
3: Ale vlastně to bylo fajn.
2: Já jsem byl v tu chvíli hlavně fakt ve stresu. No, protože jasně, že no. Máš otevřený dveře.
3: Nemůžu si to představit, ano. To je... Děkujem moc. No, teda, jako, děkuju.
2: Prostě tady jsem si řekl, víš, že se zase trochu obnažím.
3: Rozumím, no? Ne, to je paráda. Děkuju mnohokrát za to.
2: No jo, no. Tak... Takže teďkon...
3: Jasně, a teďka vlastně... další příběh... Jako, tam neexistuje další příběh. Jakoby řekni mi nějakým, který to přebiju.
2: Hlavně se stalo to, že ty jsi v rámci tématu hygiena řek, že děláš skincare. A já jsem se přiznal k tomu, že si nemeju do vany počurání a u mámy kadím do vany. Přesně, zdraví holky se Sub-Zero.
3: Jako mám spoustu fekálních příběhů, ale myslím, že to vlastně není téma hygiena.
2: Ne, není, pardon.
3: Ne, v pohodě, ne, tohle bylo, to bylo super zajímavý. Toaletní papír. Ať na to navážu teda.
2: Ano, ano.
3: No, tam samozřejmě nebylo potřeba v tom příběhu, ale jako třeba normálně ho lidi používají.
2: Ano.
3: A jsou různý druhy.
2: To je pravda.
3: A já mám tak nerad ten jednovrstvej, takovej ten, víš co, takovýma těma vroubkama, který je prostě většinou v motorestech, nikdy jsem nebyl v motorestu, vlaku. Ale jako řekl, ve vlaku, to je fakt, že někdy jdeš domů a máš pocit, že už jsi něco prožil.
2: No to jo, no. To je ale jako celkově, protože to je, jo, ty myslíš takový ten
3: drsnej,
2: takový ten režnej, že to je prostě, no jo, no.
3: Proč existuje takovej? On je nejlevnější asi, že jo?
2: No nejspíš jo. Hm. No.
3: K Vánocům jsem dostal toaletní papír.
2: Fakt?
3: Hm? Od naší mamky. Nebo od mojí teda.
2: Tak to asi, tak to zase máš možná nějakou jako v rámci vaší rodiny známou.
3: Bambusovej, který se rozkládá i v přírodě. Myslím, že i všechny papíry se rozkládají v přírodě, přece ne.
2: Tak jako ono se
3: a tam je speciální dřív nebo později.
2: Jo?
3: No.
2: Počkej, cože?
3: Máma mi koupila, nebo nám s Andrejkou,
2: no.
3: Nám koupila takový velký pakl,
2: no.
3: Jak s Révajem.
2: Jo, ty vagabundi. No.
3: Tak oni vyrábějí toaletní papíry.
2: No.
3: Který jsou speciální bambusový, asi jako na cesty.
2: Aha.
3: Nebo já nevím. A aha. Asi si spojila, hele, herci.
2: Jo, to musím.
3: Žijou na venkově.
2: No.
3: Toaletní papíry vždycky potřebujou.
2: To je jasný.
3: Teď jsem to viděla, koupila. Přesně.
2: Tak
3: jsem to dostal a vždycky, když si otevírám nový toaletní papír, tak vidím Pavla Lišku.
2: A oni jsou jako na tom, že si jima vytíráš
3: zady. Ne, naštěstí ne.
2: To by bylo jako
3: to by bylo šílený.
2: Divná fetiš.
3: No ale to mi připomíná. Byl jsem na záchodě u někoho na bytě a toaletní papír měl vzor, jako vánoční vzory.
2: No.
3: Na sobě vytisklý. Ale většina z nich byly hnědý.
2: Ty vzory?
3: Jo. A teda povím ti, že máš pocit, že jsi něco spáchal ještě, když jsi nic nespáchal. To je tak zvláštní pocit, to bylo tím utírat se.
2: Jakože už to někdo použil.
3: Vypadalo, ano. Vypadalo to jako, že je tam znovu natočený. Prostě. Šetříme.
2: To by podle mě docela frčelo, kdyby se udělal jako toaleťák, který by naschválil fakt na sebe natištěnou jako...
3: Ne!
2: Tu brázdu prostě.
3: Ale tak to je možná super chudáčkovský merch. No, hygiena, ale mi se zdá, že i o více věcech, než jenom o fekálích.
2: Ano, je to tak.
3: Co třeba parfémy?
2: Miluju.
3: Já miluju parfémy.
2: Hele, teď to má, se mi stalo, že jsem nemůžu teda říct ani ten obchod, ani tu značku, ale to se mi jako fakt nestalo strašně dlouho, že jsem ještě několik dnů potom na ten tester myslel. Mm-hmm. A hlavně já jsem, ten tester už byl prázdnej, takže já jsem si jenom čichl k tomu víčku a i tak jsem si sebou tu vůni nesl několik hodin, ale že jsem jí fakt cítil. Mm-hmm. A doteď si na něj občas vzpomenu. Takže
3: a máš to s voňavkama taky, takže ti oddělují různé období?
2: Hele, jo, ale ne nějak vědomě. Mm-hmm. Jako mám jich pár, na který, kdybych si zpětně vzpomněl, tak vím přesně, v jakém období jsem je používal. Jo. Před Petrou Hřebíčkovou, po Petře.
3: Po Petře, no jasně.
2: Ale...
3: A po Petře už nepoužíváš, že?
2: Ne, tak to mám Petré parfém. Prostě, to mi budou psát kamionáci a mě manžel Petr Hřebíčkový.
3: Myslím, že jsi na tom líp. Ne, samozřejmě kamionáci jsou super. Já mám vždycky to rozdělení na takový kapitoly životní, vždycky, když mi jakoby dojde, já potom ji jako vynechám, vlastně zapomenu na to, že parfémy existují, pak začnu i smrdět podle mě, ale nicméně já si to furt neuvědomuju a jdu dál za svým snem a prostě potom přijde nějaký klíčový zlom, když si říkám, a je na čase zase udělat novýho člověka.
2: Hmm.
3: A vždycky si koupím nový parfém, vyhledám ho, dlouho hrozně si zkouším, potom máš úplně přečuchaný ty čichový poháry, takže vůbec nevíš, co si koupil vlastně, protože v něm máš prostě 1000 parfémů najednou, furt tam vždycky stříkám na ty testry, jestli víš, jak to myslím. Já nevím, co se stalo, tou vanou to očpuntovalo, doslova. Prostě ty testry jsou věc, kterou si třeba i beru domů, a pak ním čuchám, ale potom třeba v té kapse se ti pomíchají, anebo se na tebe nalepějí, takže potom zjistíš, že musí koupit všech těch 15 parfémů a spojde dohromady. No nic, to bylo fakt zábavný.
2: Jako je to vlastně něco, jak jsme, když jsme se bavili o módě, takže tam mám pocit, že úplně nějak, že bych byl striktní, nebo tak to vlastně úplně nejsem, ale co se vlastně jsem zjistil poslední dobou, totiž to chci říct, že jako radši, než abych si, víš, že spousta lidí dělá, že se tě zeptá, nemáte náhodou někdo parfém, nebo
3: jo,
2: někdo, někdo náhodou deodorant, přesně. A mně kolikrát přijde, že vlastně radši smrdím tak, jak já smrdím,
3: jo, no.
2: Než jako... než abych používal parfém někoho jiného. A když jsme u toho, jako řekněme, pyžma, tak to je třeba taky taková, to je taková moje oblíbená animozita, to jak ti můžou rozdílní lidé různě vonět a co to v tobě může vzbuzovat. Že jako někdy to, že ten někdo právě vedle tebe, záměrně nechci říkat Kamila, aby prostě neměla neměli lidi pocit, že Kamila nějak prostě smrdí potem a já jsem z toho jako vyndanej.
3: Ještě se nemí, Kamilko.
2: No ale jako...
3: Ne, ale to je hezký, to mi přijde důležitý, nejšíleněji, no. Jakoby hrozně důležitý podle mě v páru, aby si lidi voněli, i když nevonějí.
2: No jasně, a Kamila voní, ale.
3: Andrea taky.
2: Dobře. Hele, já ještě mám to, máš někdy to, že se, mýval jsem to občas v ústí, ale teď to mám, jako občas to držím i tak, že třeba se jako fakt dva dny, když nikam nemusím, takže součástí toho nikam nemuset je. Ne, ale že mám na sobě jenom prostě takový ty ležérní, kostkovaný prostě kaťata na spaní a že v tom prostě ty dva dny strávím jako nonstop.
3: Jo, to tak mám taky.
2: To třeba je něco, co mám hrozně rád.
3: Já taky. Ale jako vím, že to musí vždycky jako potom skončit, když přijde někdo, kdo chce se mnou sdílet ten prostor.
2: No.
3: Ale taky to mám.
2: Když si tak
3: já třeba jdu i v těch trenkách spát.
2: No, komplet, ráno
3: se zbudíš a hele, ušetřili jsme čas, nemusíme se oblíkat.
2: Full package, přesně.
3: Jedeme rovnou dál.
2: No, teď jasně.
3: Žádná zastávka.
2: Jedeme rovnou dál.
3: Tak, no.
2: Jedeme dál, žádná zastávka. Jedeme.
3: Bude špatný čas na špatný místě. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak to máš s čištěním zubů po večírcích třeba? Nebo po nějaký společenský události, která se třeba protáhne a už člověk přijde trošku třeba přiopilej domů a je tam najednou ten rozpor toho, hele, tak dneska možná nemusíš.
2: Hele,
3: jaká
2: péče,
3: je tvá odpověď?
2: Jako tohle, že dneska občas dneska možná nemusí, se mi samozřejmě občas stane, ale fakt málo, kdy zrovna co se týče péče o zuby, tak na to jo. Jsem fakt vysazený.
3: Okay.
2: Čistím si zuby fakt dlouho
3: okay.
2: A je to činnost, kterou mám fakt rád.
3: I teď se je čistíš třeba. Takže,
2: no, čistím si fakt dlouho. A takže jako zuby jsou na to dbám hodně.
3: Jo. No já jsem totiž si uvědomil, že když jsem to třeba neudělal a šel jsem spát, tak i třeba ráno ten pocit z toho probuzení je úplně jiný, než když se vyčistíš i to je jedno v jakém stavu úplně, ale prostě ze sebe vlastně ještě před tím spánkem lehce uděláš člověka, což je vždycky dobrý.
2: To je vždycky dobrý.
3: Hele, lidi, buďme lidi.
2: To je přesně.
3: Lidi, nebo teda chudáčkové, my musíme na planetu 30 vteřin světu. Časomíra, už běží vteřiny.
2: Tak Petře, teď.
3: Milý světe, starej se o sebe, protože to, jak se o sebe staráš, znamená, jak se staráš i o celý svět kolem sebe. Teď ty, Adame. 3, 2, 1, teď.
2: Kníže obecně už první.
3: Adam Vaňoš, můžeme. 3, 2, 1, teď.
2: Světe. Používej vanu u své maminky pouze na koupání. Protože na kakání je záchod.
3: Trošku ti škubaly koutky, jak ližeš, ale...
2: Ne, opravdu.
3: To je v pořádku. Chudáčci, děkujeme vám mnohokrát, že jste doposlechli tuto epizodu až sem.
2: Děkujeme. Sledujte Instagram Rádia Wave, protože jsou tam chudáčci.
7: A spousta zajímavých.
2: A spousta taky docela zajímavých.
7: Jako deto. Jako je pravda, že svítíme tam docela dost.
2: Jo, jo,
7: ale
2: jo.
7: O tom potom.
2: Přesně, o tom až potom.
7: Tak, a ještě jedna věc.
2: Jo.
7: Prosím.
2: Jo.
7: Víme, deto. Nebo co deto. Je to dobrý. Nebo co dobrý. Je to vynikající. Co tady děláme s Adamem? Řekněte to dál. Puste to do světa. Ať nestejte se za to. Hlavně jako já potkám lidi, kteří se stydějí za to, že poslouchají chudáčky. Proč? Když je to zdravý, když je to čistý, když je to dobrý.
2: Ano, doporučte nás svým přátelům. Tak jo, hele, chuďata.
7: Chuďata a chuďačky. Chuďata. Já jsem totiž, pardon, ale ano. To mě jenom napadlo včera, jak jenom, aby lidi viděli, nebo spíš slyšeli, jaký jsem jako úplný blázen. Včera mě napadlo, že bychom mohli mít živák, který by byl na chůdách a jmenoval by se Chůdáčci.
2: To si měl říct jako svoji prohodu na začátku.
7: A to s tím jsem včera usínal. A to je teda děs. Tak nic, no, tak my
2: odcházíme. Letní letná, chudáčci.
7: Chudáčci. Každý den zažanglujem. Tak nic, mějte se krásně, chudáčci, a krásný den.
2: Ahoj.
7: Ahoj.
6: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

a měle zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Toyota.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.